0: Noční Jukebox.
1: Mám tady další jukebox připravený pro vás. Konkrétně je to přání od Sabriny. Tak co pak to bude, Sabi?
2: Ahoj, Alexi. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mou milovanou lásku do Německa. Je to pro něho z lásky. Mám ho moc ráda, moc ho miluji. A byla by to písnička od Whitney Houston, Always Over You, z filmu Osobní strážce. Díky moc, Sabrina. Hezký večer.
1: Hezký večer přeji i tobě, no a samozřejmě Whitney Houston tady mám, I Will Always Love You je název písničky, je to taková romantiárna, je to krásný a já si myslím, že občas to není vůbec na škodu malinko si tak jako projet po té vlně romantiky, ale kdyby náhodou to nebylo teďka do vašeho gusta, to co hledáte a potřebujete, abyste byli nakopnutý na ten noční život, tak si můžete zahrát hru s touhle písničkou, protože existuje takový svatební trend. Nejenom myslím, že svatební, ale hráli to všude možně po světě při různých příležitostech, kdy se snažili trefit přesně takový ten úder in love, no takhle nějak to je, samozřejmě to zaspívá mnohem líp, tak si můžete zahrát tuhle hru a zkusit to trefit, jestli to opravdu dokážete i vy správně vycítit, kdy se tam ten úder do těch bubnů objeví. No a nebo ta první verze, romantika, pohodička a láska. Whitney Houston, Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukeboxy s Alexem a já mám teďka takovou dvojkombinaci, dneska to jsou sami dvoječky, protože já vám nejdřív pustím hlasovku, co budeme hrát, a to bude od Prahyho.
2: Ahoj, prosím tě, můžeš nechat zahrát písničku od skupiny Rapmaster Tlustý holky, aby mě to trošku probralo na noční, díky. A bylo by to pro všechny, co pracujou, nespí, poslouchají. Díky moc. Ahoj, Prahy.
1: Tak Prahy, mám to tady připravený pro tebe, ale pozor, já tady teďka nejsem sám, protože se mnou na telefonní lince je Marek. Marku, slyšíme se?
3: Ano, slyšeli jsme se. Já vás všechny zdravím, tady Marek Čiko z Brna.
1: Ahoj.
3: Takže Alexi, jak jsme se domluvali, nechám to na tobě a vzhledem tomu, že se dovolá Prahy, takže dáme ty tlustý holky.
1: Jasně, ty s tím souhlasíš, to je dobře. A ty jsi mi říkal, že ty seš nějakým způsobem svázaný, že seš jako hasič vlastně, nebo dobrovolný hasič, nebo jak to máš?
3: Ano, jsem dobrovolný hasič, jsem hasič záchranář zdravotní. Jsem něco jak srna práce všeho druhu, takže od každého něco.
1: Super, takže už to máme skoro kompletní, už tam teda, nebo ty jsi vlastně dokonce splnil dvě složky jednou ranou, ty jsi jasně i hasič, i ten zdravotník dohromady. tak ale hele, to neznamená, že nám to končí, klidně nám můžete volat a psát i ostatní, jako i vícekrát, já jsem tady pro vás celou noc. No a řekni mi ještě jednu věc, my tady máme takový téma, co jsem probíral po telefonu, a to je, že dneska je Mezinárodní den proti dietám. Co ty máš jako takovej pamlsek, co si vždycky dáš třeba večer u telky nebo někde, co ti udělá radost? Máš něco speciálního, co ti vždycky zvedne náladu?
3: No, hele, teď je to asi tak 15 minut, tak jsem si dal smažák.
1: Smažáček. Jo, pořádná tatarka, aby tam hezky na tom byla, viď? No. No tak to jo, tomu rozumím a jako to taky hodně schvaluju, protože to je, si myslím, že jedna z nejlepších, to je vyloženě kulturní dědictví České republiky, smažený sýr v housce, to prostě musí být.
3: Hele, ono, tady na tom hlavním nádraží vlastně v centru, ono moc na výběr ani moc jako není, jako kebab nebo nějakou tortilu a jo, pokud je ten smažák, tak jsem si dal ten smažák do tady.
1: Takhle, je hrozně důležitý to nepřehnat, protože pak by z nás byli tlustý kluci, stejně tak jako ty tlustý holky, viď?
3: Ano.
1: Dobroš, tak jo, hele, děkuju za zavolání, měj se krásně, dobře, dojeď.
3: Ale Alexi, ještě abych to, necháme to zahrát všem, co jsou na noční.
1: Jasně.
3: Hlavně na holka na benzinky a klukům na benzinky.
1: Určitě.
3: A pekařům, pekařkám, protože bez nich bychom se nenajedli, ty by ty dobré housky ani neudělali.
1: To je pravda.
3: No, bez nich by to prostě nešlo pro naši noční letku. Nebudu všechny jmenovat a někoho bych vynechal, takže pro celou noční letku, pro všechny záchranné složky. A to, co jsem dneska tady viděl, jak policajti dneska jezdí pod majákama křížem krážem, takže mají asi rušnou noc dneska. Ať mají klidnou noc ještě a hlavně těm hasičům do toho Švýcarska, ať to tam zvládnou.
1: Jo, souhlasím, nemají to vůbec jednoduchý. Je to nějaká divoká doba, ale já věřím, že to všechno zvládnem. Tak jo, děkuju moc, měj se hezky a dobře, dojeď. Čau.
3: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem. Chtěl bych vám připomenout, že už za několik dní budeme mít Mega Kiss Party v Ostravě, Ostravar Arena. A to je akce, na který určitě nesmíte chybět, protože tam budou takový stálice a hvězdy jako Venga Boys, Two Unlimited, Lou Bega, Eiffel 65, Milli Vanilli, Fun Factory, Luna, Masterboy, La Bush, Rednecks, Corona, no a taky Blue, prostě bude to jízda, samozřejmě moderátoři z Rádia Kiss. Tak určitě, jestli máte 9.5. čas, tak vyražte, protože to bude stát za to. Jinak já mám pro vás připravené další jukeboxy, za malý okamžik už I Like The Way You Kiss Me, nebo Time After Time.

0: Vánoční Jubox.
1: Tak kysáci, máme tady téma a to jsou pamlsky a dobroty, co si dáváte. Pamlsky, to dáváme samozřejmě pro psy, ale jakože já vím, že i my si občas dopřejeme nějaký ten pamlsek, který bychom neměli. Čili něco, co víme, že není úplně zdravý, ale tím, že dneska je Mezinárodní den nedržení diety, takže ten opak, tak si říkáme a navzájem sdílíme dobroty, které si můžeme dát večer u telky. Mám tady tip od Prahyho, ten říká, že si dá klobásu, tatarku, okurku a zapije to kolou. Zní to fantasticky, samozřejmě nedělal bych to každý den, nebude to asi úplně zdravý, to víme, ale jednou za čas takhle zhřešit, proč ne. Pak tady mám další objednávku jukeboxu a tentokrát si pustíme od skupiny Rednecks song Spirit of the Hawk. A já si pamatuju tuhle tu písničku, jako malej jsem ji měl strašně rád, protože měla takový parádní videoklip, ve kterém byl Indián, který tak jakože ještě s nějakým orlem tam jako tančili a vyháněli tam ty duchy, tak si můžete představit, že jste někde taky v Americe a máte tam vedle sebe ty Indiány a prostě jen tak jako letíte jako ten orel a užíváte si do rytmu Rednexu. Radio Kiss! Ano, to je přesně ono. Já už to cítím. Doufám, že vy taky.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy s Alexem na Radio Kiss. A já bych vám rád připomněl telefonní číslo sem ke mně do studia 210-323-323 a uděláme teďka to, že ten, kdo mi teď první zavolá, tak toho vezmu hnedka do éteru a můžeme rovnou vybrat nějakou písničku a už tady někdo mi tady bliká, tak schválně, kdo pak to je? Haló, slyšíme se, kdo je tam?
2: Ahoj, Dan na drátě.
1: Ahoj Dané, já tě zdravím. Čau, odkud mi voláš?
2: Kamionu.
1: Ještě jednou, prosím, odkud?
2: Kamionu, děkuji.
1: Z kamionu, jasně, kam dneska jedeš?
2: Teď je do nejku na prdlému.
1: Trošku mi vypadáváš, čověče. Zkus ještě možná mluvit trošku víc na hlas, třeba to bude líp chytat.
3: Lepší?
1: Jo, mnohem lepší, teď je to super, teď je to úplně skvělý. Takže ještě jednou, kam jedeš?
3: Z Loděnice u Borouna do Nejtku nad Karlovýma Vrama.
1: Super. No a co ti dneska zahraju? Jak ti udělám radost?
3: Hele, napadlo mě od Má Anděla, v tom lepší než originál, ty skutry, co měl. By to šlo.
1: Já myslím, že to určitě půjde. Já to tady jenom v rychlosti, je to takový to, je to Break It Up, to je, myslím, že...
3: Jo,
1: mám to tady připravený. No a komu posíláme?
3: Ale všem, co pracuju, dělají v tohle nekosťanskou hodinu, mojí přítelky Kresce a tobě, ať to všem utíká.
1: Super, tak já ti moc děkuju. Ještě mi řekni, než tě pustím, my tady máme dneska takový téma, že řešíme dobroty, co si člověk může dát do televize, protože dneska je Mezinárodní den nediety. Co ty bys si zdal tak, nebo co, máš něco takový, je to takový tvoje guilty pleasure, jak se říká?
3: Hele, tak televize bych řekl, že asi popcorn nebo oříšky.
1: Popcorn nebo oříšky?
3: Takový běžný prasárničky, no.
1: Je jasný. A popcorn slanej nebo nějaká jiná special příchuť?
3: Hele, slanej anebo šunka sýr.
1: Jo, absolutně s tebou souhlasím. Já jsem byl dneska v kině a ochutnal jsem popcorn s příchutí mači, jo, což je za mě úplně jako šílenost.
3: Já ale... si zrovna říkám, že to nemůže být vůbec jako dobrý, no, ten mačový jako, popcorn.
1: Ono, jako ta mača sama o sobě je specifická, na tom popcornu to není vůbec lepší, ale hele, jako zase nesoudím, někdo to má rád, tak máme tam ty možnosti a to je zase hezký.
3: No to jo, no, jako zkusit, co má všechno.
1: Přesně tak. Dobroš, tak hlavně dobře dojeď, měj se krásně a zase někdy příště.
3: A já ti moc děkuju, a ti to utíká.
1: Taky, ahoj, čau.
3: Dějte, ahoj.
1: No a my už jdeme na Romana Anděla, Break It Up, lepší než originál na Radio Kiss.

skonči to, lásko. Pokud myslíš, že je všemu konec, skonči to, lásko. Skonči to. Skonči to. Tak skonči to.

0: Odbyla nám třetí hodina, my jedeme noční jukeboxy s Alexem in the house. Let's go.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex je stále ve studiu, to jsem samozřejmě stále ještě já. No a mám pro vás připravené další jukeboxy, protože vy mi hezky posíláte hlasovky, voláte mi, píšete a to mi dělá obrovskou radost. No a teď já udělám radost vám a komu konkrétně? Lukyho si poslechneme jako prvního.
1: Ahoj, prosím tě, zahraj tam nějakou pecku pro kuchy, já asi svítavý za precizní práci.
0: Via Assist Svitavy za precizní práci, budeme hrát nějakou pecku od Lukyho. Lukino, no a co konkrétně nám řekne Jana?
2: Ahojky, tady Jana, chtěla bych nechat zahrát všem prodavačkám, lahůdkářkám, co připravujeme chlebíčky, obložené housky, bagety, abyste měli co k snídení a ke svačinám, až půjdete do práce. Chtěla bych nechat zahrát Vanilla Ice, Ice Ice Baby, díky a všem krásný den. Čauky Jana, odpáva.
0: Tak, Vanilla Ice už je připravený. Mě to připomnělo takovou tu kauzi, nevím, jestli jste to viděli, to video, kde Vanilla Ice vysvětluje, jaký je rozdíl mezi tou jeho verzí písničky a tou melodií, kterou tam mají Queeni. A Queeni tam mají prej tan a Vanilla Ice tam má No a tak málo stačilo a je z toho delší obrovský hit. Teď už se jdem poslechnout na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, my se pomalu, ale jistě blížíme ke 16:00 ranní, ještě teda 40 minut, ale ono to utíká velmi rychle. No a já bych vám chtěl připomenout, že samozřejmě jsem tady pro vás nejenom skrz telefonní číslo 210-32-33, ale taky skrz naši aplikaci Radio Kiss můžete objednávat jukeboxy. No ale teď už zapínám Frantu, protože ten se dovolal a měl docela radost. Franto, slyšíme se?
1: Nazar, slyšíme se, držím to tady jak steklej.
0: Výborně, počkej, jak to vypadá jak steklej? Máš u toho vyceněný zuby?
1: No, tak samozřejmě, víš co? Mám ještě zdraví, tak je to fajn.
0: No, tak ježišmarja. Kam trandíš? Jsi na noční nebo
1: no,
0: už?
1: No, ano, jo? Já jezdím takovou stabilku linku, víš, jezdil jsem po světě nějakých 33 roků a už snad to prdím, takže teďka se jezdím tady takový Brno, Kutná Hora, rozumíš, taková stabilka.
0: Jasně.
1: Noční, takže ráno, každý den doma, jo, pohoda,
0: takový
1: čas,
0: příjemnější, jasný.
1: Ano, máš na sebe čas,
0: rozumím.
1: Už to prdím.
0: No tak jo,
1: tak
0: to zní dobře.
1: Je to fajn, protože není takový provoz, akorát tady naše záchranné složky nás tady pozorují, kvůli na to, jak za covidu, vole, víš, hlídali hraniční tyto hranice krajů, jo,
0: no,
1: rozumíš.
0: No teď se to nějak hodně řeší, no, jakože jako opravdu hodně těch aut, já nevím, jestli mají teď něco konkrétního, co hledají, nebo jestli to je preventivní, čo nevím.
1: No, já bych řekl, že včerejší den, no, ale to nevadí.
0: Jo, takhle. Asi tak nějak, no. Hele, my tady máme no. S každým takovou rubriku dneska. Já se ptám, že je Mezinárodní den nediety a já se vždycky ptám, co vlastně máš ty jako takový guilty pleasure, co si tak jako dáváš u telky, jestli máš nějaký oblíbený jídlo, nějaký snack, co tě vždycky udělá radost.
1: Dívej se, já jsem jako pažravec všeho druhu, jako jo,
0: to je
1: hrůza se mnou, jo, a na to, že prostě už mě tady přespáďo, tak já si váhu nějak hlídat nemusím, jo, protože já pořád
0: protože máš skvělý geny.
1: Ano, přesně tak, geny nevyštíješ, jo, jak se říká.
0: Přesně.
1: Takže tak to nějak je. Ale jako dívej se, já opravdu jako zežeru všechno. Jo,
0: cokoliv, co ti přijde pod nos.
1: A u televize nejradši prostě Bůček.
0: Bůček? No jo. Ty brďo, ten mi se teďka dal.
1: Udělané, rozumíš, aby ta kůžička ještě tak krásně jako ne, šupa, ne úplně.
0: Něco
1: ne
0: mezi,
1: úplně
0: něco mezi.
1: Ano, přesně tak, jo. Tak to
0: výborně. No tak teď se nám tady všem zbíhají sliny, tak ti moc děkujeme.
1: Nemáš za to.
0: No a my jsme s tebou vybrali písničku Kyle F, tady ještě ve featu s Tami Vejnet. A ty jsi říkal, že ty jsi vyrůstal v 90. a tam jsi zůstal, což já tam na tomu naprosto rozumím. Já tam taky nejradši trávím čas, takže to máme společný. A komu posíláme?
1: No, dívej se, já právě, protože jsme vyrůstali tady v těch 90, tak své přítelkyni Aničce, kterou teda strašně miluju, ona sice teďka spínká, ale ona si to ráno určitě poslechne.
0: Určitě.
1: Takže Aničce, samozřejmě všem kysákům, tobě do studia, jo, a bez vás by to asi nežilo, takže všem, no.
0: Super, no tak jo, tak ani moc děkuju, dobře dojeď hlavně, no a zase někdy příště, tak si užij
1: song,
0: měj se, jo, čau.
1: Čau.

Posloucháte Radio Kiss s Alexem, ještě tady stále běží noční jukeboxy a ještě stále poběží až do 6. hodiny ranní, kde si to pak převezmou naši raňáci. No a já jsem vás chtěl taky obohatit o nějaké ty znalosti, protože samozřejmě písničky ještě budeme pouštět, ale abyste si i něco odnesli na posezení třeba s kámošema, kde byste mohli říct zajímavý příběh. A já jsem jeden takový zajímavý příběh slyšel, protože ono se sice říká, že my Češi jsme velmi vynalézaví a že vždycky najdeme způsob, zlatý český ručičky, jak se říká, jak nějakým neobvyklým způsobem ten systém, ve kterém žijeme, já hledám teďka ten hezký výraz, jak to říct, prostě ho jako nějakým způsobem obejít. Tak, to je ten hezčí výraz, který můžu říct. Ale pozor, to umějí dělat i Američani. A v Americe se stala taková věc, tam tři pánové se rozhodli, že udělají pojistný podvod. A udělali to tak, že nafingovali útok medvěda na jejich tři luxusní automobily. A jak myslíte, že to udělali? No, oni normálně se oblíkli do kostýmu medvěda a potom touto poškrábili, zničili a dostali velký peníze od pojišťovny. Nicméně pojišťovna jim to přišlo nějaký jako divný a potom to prověřili a když se na to podívali biologové, tak řekli, no ale takhle medvěd vůbec nechodí a jakože nemává rukama. Tak z toho byla taková rada, že pokud už se budete vydávat za zvíře nebo za kohokoliv, za cokoliv, tak si to radši pořádně nastudujte, ať pak nemáte takovej trapas a půl roku vězení k tomu, jako tady zmíní Američani. Teď už Forever in Love, Silver, no a za chvilku taky Minelli a Ram Pam Pam na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss. Noční jukebox na Radio Kiss běží dál. Tohle byla Minelli a Ram Pam Pam. Mimochodem jedna z mých oblíbených písniček. Má takovou jako zvláštní energii, která se ničemu úplně nepodobá, ale zároveň je taková jako energická. Nicméně, my pokračujeme dál. Mám tady opět velké množství hlasovek od vás a vybral jsem jednu od Marcelína.
1: Ahoj, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mě otačku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Deverna, Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stedlio, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valentiáka, pro Pepika Hamplika, pro naší celonočnětku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky a řidiče, ať nám to utíká, všichni dobře dojedeme, díky, Marcelino.
0: Tak Marcelino, velmi vyčerpávající seznam lidí, komu obdivuhodný za mě. Samozřejmě posílám, mám tady připravený, je to pecka, která dokáže probudit i mrtvýho, takže posíláme Juicy Viga všem kysákům, pojďme na něj. A líbí se mi, jak to začíná z takového jakože pohodového klavírku.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kiss.
2: Je to přesně tak, nikdo jiný vám nehraje více písniček na přání, jenom my tady na Rádiu Kiss, no a konkrétně za to teďka zodpovídám já, jméno mé je Alex, no a jak už jsem několikrát připomínal, tak připomenu mile rád ještě jednou, že si objednávat juboxy můžete několika způsoby, buď to nám můžete zavolat, mě teda konkrétně do studia na telefonní číslo 210-323-323, což nemusí být úplně jednoduché, ale věřte mi, že když to budete zkoušet, tak se to 100% jednou povede. A další možnost je samozřejmě aplikace Rádia Kiss, kde můžete nahrávat hlasovky, můžete mi psát, můžete mi mimochodem i říkat nějaké dopravní informace, pokud byste stalo, že jste narazili na něco, co by stalo za to, abychom to zmínili. Do éteru to určitě udělejte, no a nebo klasickou objednávku jukeboxu, tak jako to udělal Honza.
3: Ahoj Alexi, prosím tě, zahraj mi písničku See You Titanium a bude to pro všechny řidiče kamionu, já teďka valím z Německa na Liberec, mám to ještě nějakých 500 skoro, tak ať se mi líp jede a všem ať se líp jede. Díky, ahoj Honza.
2: Tak Honzo, ať ti to dobře dovalí do toho Liberce. My už teďka samozřejmě jdeme na Titanium. David Guetta a Sia, dvě legendy se spojily, aby vytvořili legendární song. Pojďme si ho poslechnout.

0: Za minutku už čtvrtá hodina, to znamená další dvě hodiny jukeboxu před námi na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Poslucháte Noční jukebox na Radio Kiss s Alexem. Já tady mám další hlasovku a další přání, které moc rád splním.
2: Ahoj Alexi, tady Jura z Brna. Ležím v Brně na jibce, nemůžu dneska v noci vůbec řídit. Takže bych chtěl, kdybych mi zahrál od Gintra Ding Ding Dong. A bylo by to pro všechny mý kolegy, řidiče od Kulhánek Drápal. A chlapi, snad se brzo uvidíme. Dík moc, Jura z Brna.
1: Tak já strašně moc doufám, že se rychle z jibky dostaneš a uzdravíš se, jsem si 100% tím jistý. No a písnička ti určitě pomůže to hezky rychle zvládnout. A samozřejmě Ding Ding Song od Gintera a The Sunshine Girls už je připraven. Já tady koukám na ten playlist a potom je vtipný, že pak za chvilku máme Davida Guettu a Gone Gone Gone, to je Ding Ding Ding, Gong Gong Gong, ale co jo, je to prostě dobrý, no, prostě i takhle jednoduchý názvy fungujou, protože ta písnička je úžasná a hele, i kdyby to bylo pam pam pam, což bylo předtím, ding ding ding, to je vlastně možná trošku takovej úspěch, respektive záruka toho úspěchu, když ta písnička má minimálně dvakrát opakující se slovo v názvu. Teď už Ding Ding Song, Ginter a The Sunshine Girls na Radio Kiss.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak milé kysácké sovy, vy, co máte noční šichtu, tak ještě vám zbývá nějaká ta hodinka, ale už se nám to blíží do finále. Teď už to bude utíkat rychlejc a rychlejc. Vy, co teďka startujete, tak vám přeju dobré ráno nebo dobrou noc, ještě jak vy uznáte za vhodné. Nicméně jsem tady pro vás pro všechny až do 6, takže jsem připraven vám plnit všechna přání, co se jukeboxu týče. No a teď tady mám jedno přání z hlasovky, které mile rád splním.
2: Ahoj, poprosím zahrát tu kafe pro všechny autobusáky, ať máme zkrátka pěkný den. Díky.
1: Tak všichni autobusáci, mějte pěkný den. Samozřejmě mám moc rád, zahraju tu kafe. Vybral jsem tu originální verzi, klasickou, mám ještě remix z Prodigy, ale myslím si, že ta klasika má něco do sebe, dlouho jsme ji tady neměli. Je to takový pohodový, příjemný, já na to vždycky rád vzpomínám, občas si to i sám pustím, mám to v playlistu, takže skvělá volba. Jdeme na to, jinak připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 210-323-323. Myslím, že tak zhruba za 15 minutek bychom udělali živej vstup s telefonátem. No a do té doby se můžete ještě těšit na Black Eyed Peas, Shut Up nebo na Sub Focuse Elevate. Takže jedeme na Tu Cafe a na to, co jsem říkal předtím. To začíná tak jako nečekaně. Ale pak se nám to hezky rozjíždí. Užívejte.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a v tomto vstupu bych vás opět chtěl obohatit nějakou tou zajímavou informací. Já jsem se totiž dozvěděl, že podle jedné vědecké studie, která byla provedena univerzitou v Osace, bylo zjištěno, že vaše kondice zubů má určitou korelaci, spojitost s tím, jak dlouho budete žít a jestli jste vlastně dostatečně zdraví. Takže pokud jste teďka vstali a řekli jste si, no, ty zuby nechám bejt, tak to prosím nedělejte, starejte se o ně, protože kondice a kvalita vašich zubů dokáže něco vypovídat i o vašem zdraví a doopravdy podle studie bylo dokázáno, že pokud těch zubů máte více, jsou v lepší kondici, jsou zdravější, tak pravděpodobně se taky dožijete delšího věku. A je to taky spojený s tím, že pokud ty zuby úplně neřešíte a necháte je prostě si žít svým vlastním životem, tak se taky může stát, že se vám udělá chronický zánět a to potom může mít vliv na celkové zdraví vašeho organismu. Takže bacha na to, dodržujte to prostě, čistěte, starejte se, protože ono to všechno dohromady souvisí se vším, prostě máme tu svoji tělesnou schránku jenom jednu, tak je třeba se o ní starat, ať už se jedná o zuby nebo o nějaký další části, případně i o psychické zdraví, protože to je dneska taky velké téma. A na to psychické zdraví vám ale můžu pomoci, protože mám tady parádní songy, jako například I Like to Move It, Move It od Real to Real nebo Promises od Calvina Harrisa a Sama Smitha právě teď na Radio Kiss. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Tak kysáci, my jedeme dál, máme tady další jukeboxy a já musím říct, že podle těch vašich požadavků, podle těch písniček, co si objednáváte, já dokážu už i tak jako vycejtit tu náladu. A teď teda cítím, že potřebujete malinko podpořit, namotivovat, abyste se probudili, probrali a cítili se skvěle, protože tady Peters mi posílá tuhle hlasovku.
1: Dobré ráno, Alexi, prosím tě, budeš tak hodný, zahraješ tam Odmiraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Pro všechny kysáky, pro našeho nového člena žirafu Máru a pro všechny řidiče taxi. Díky moc, Peters, moc.
0: No a já toho teda budu hrát nejenom pro Peterse, ale taky pro Karla, který je tady teďka se mnou na telefonní lince. Tak Karle, slyšíme se?
2: Slyšíme se, Alexi.
0: Já tě zdravím. Tak co ty máš teďka na práci? Ty rozvážíš?
2: Jo, rozvážím noviny do skránek.
0: Jasný. No a co měl jsi možnost vidět něco na titulní stránce? Stalo se něco šíleného, co bychom měli vědět?
2: Nekoukal jsem, protože jsem právě zaspal dneska.
0: Aha.
2: Asi tak hodinku a půl a víc, takže proto i tahle písnička.
0: Takže musíš přidat ještě víc. Ale takhle, jsme jenom lidi, to se stane každému, já si myslím, že nevadí. Hlavně...
2: Já tak myslím, že do další práce, víš?
0: Jasný, no tak, hele, to půjde. To půjde, dáš tam krát dva, víš, jak můžeš na YouTube spustit to video dvakrát, tak rychlec a prostě to tam rozhážeš, jenom hlavně opatrně, to je nejdůležitější.
2: Naštěstí dneska ani nejsou moc zvířata, tak je to dobrý.
0: Tak to jo. No a komu posíláme teda?
2: Hele, bude to pro všechny novináře. Mm-hmm. Ať se připravíme psychicky na zítřek. Ten pátek je zpátek, takže zítra to bude mít jednou takovou nálož.
0: To je pravda.
2: Jo, tak to pátek vlastně noviny se nedozrážují, takže nám pojďme se na zítřek. Ať to užijem.
0: No, tak to je dobrý, tak to vlastně teďka malinko máknout zítra. A potom zase o to větší volno bude. No ale nemáš to jednoduchý, já slyším, že tě tam už atakuje pes nějakej.
2: No, zapnutem, to je dobrý. A já mám tyhle ty trasy už dlouho, takže já si přiznám, takže...
0: Jasný.
2: Už vím, kde se mám dávat bacha.
0: Už víš, kde máš mít sebou kus masa, co hodíš tak jako stranou, aby tě ten pes nechal bejt. Hezky.
2: To nás přesně děláme, to já. Protože ty lidi to nemají rádi, já taky jsem píska, takže...
0: Tomu rozumím. Jo, to já jsem si spíš teďka vybavil takovou tu scénu z toho filmu, víš, že prostě vždycky, když se chtěli vyhnout těm psům, ale říkáš to naprosto správně, já jsem taky pejskař a taky prostě si to velmi hlídám a nikoho nepustím a už vůbec nezídlem, kdo by nebyl prověřený. Bez prověrky ani ňu.
2: Právě.
0: Dobro.
2: Ani ono, to je nevíš, na co jsou zvyklí, že jo? Takže
0: přesně. Oni jsou citlivější, než by se mohli zdát na první pohled, tě naši pejsci.
2: Tak, no.
0: Dobře, tak ať ti to utíká, ať to stihneš. Já teda pouštím písničku všem, kteří to potřebují teďka nakopnout a zrychlit. Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Jdeme na to. A ty se mě krásně.
2: Ahoj, já děkuji.
0: Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci, kdo mě poslouchá celou noc, tak ví, že asi tak 2 hodinky zpátky jsme měli hlasovku od Adély, která říkala, že rekonstruuje se svým přítelem ložnici a že už měli z posledního a chtěli nějakou pecku, my jsme jí tam pouštěli Pedro. No a já jsem si teda myslel, že reálně už finalizujou a že jsou už jako na konci a že vyloženě to jsou poslední šroubky, co tam někam vkroutili. Ale ono ne, protože najednou mi přišla další hlasovka.
2: Čau Alexi, stále s přítelkyní rekonstruujeme ložnici a nejspíše to dojedeme nad ránem. Tak nám k tomu zahraj pecku od Netcom Begin, prosím. A jedna nám to utíká rychleji, jak doteď s vámi. Písnička je pro všechny, co poslouchají, a i pro tebe do studia. Měj se hezky a děkujem.
3: Páčko!
1: Hele, já vám musím říct jednu věc. Vy jste vyloženě vyvolali teďka potřebu ve mně, že já chci vidět, co tam pro boha děláte takhle v noci. Prostě to už 4 hodiny rekonstruuje, to musí být vyloženě něco neuvěřitelného. Tam budou všude světelné panely, nějaký, já nevím, patra, mezonety, bude to prostě nádherný, vybarvený. Pošlete mi fotku, já bez toho neusnu teďka. Ale abyste vy neusli a abyste to hlavně dotáhli, tak samozřejmě posílám Metcon a Begin právě teď na Radio Kiss.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Dobré ráno na piano, je tady 5. hodina ranní a my ještě stále jdeme jukeboxy na Radio KISS.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radio KISS.
3: Be happy.
4: Best

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, hezky nám to uteklo a už máme v podstatě ráno, nicméně ještě stále je tady hodně možností na objednávky Jukeboxu, no a mám tady další objednávku přes hlasovku z aplikace Rádia Kiss, no a cože to bude, si poslechneme teď.
2: Tak dobré ráno, Alexi. Můžu poprosit pro nás, pro všechny, co už jsme za tou kulotou lopatou, Hladys a Nikol, žijeme pro moment. Děkuju moc a přeju všem krásné dobré ráno.
1: Tak Hladys a Nikol jsou připraveni, posíláme všem kysákům, kulatá lopata taky, jakákoliv lopata, hranata nebo i trojúhelníková. To už nechám na vás, ale všichni, kdo máte rádi tuhle písničku, teďka zpozorněte, protože vám stoprocentně zpříjemní, a už se nebojím to říct, tohle dnešní krásné ráno. Pojďme na to, Hladys and Nikol, žijeme pro právě tenhle konkrétní moment.

0: 5:19, blížíme se k 6. hodině a to znamená, že brzy už budu předávat žezlo tady našim ranním ptáčkům. Nicméně, teď tady mám další hlasovku od Vlastíka.
1: Dobré ráno, jak jsi říkal, dobré ráno na piano, tak si mi připomněl písničku od Erika Price, Piano. Taky dobrý song. A už jsem ho neslyšel, ani nevím, jestli ještě se hraje vůbec. Tak jo, hezké ráno všem, čau.
0: Tak Vlastíku, ohledně songu Piano a Erika Price je to tak. Existují dvě skupiny lidí. Obě ty skupiny jsou jako frajeři. Tak první skupina si ten song pamatuje a zná, to seš ty, takže ty seš velký frajer. A druhá skupina lidí ho hraje pravidelně vždycky, když to jenom trošku jde. A to v tomhle případě budu trošku neskromně já. Takže Erik Fritz, Piano, právě teď na Radio Kiss. Dobré ráno.

0: Tak Kysáci, jdeme už do úplného finále. Zbývá mi ještě pár jukeboxů, co zahraju předtím, než předám tady svoje místo dalším našim úžasným ranním moderátorům. No a teď už si pojďme poslechnout hlasovku, protože bychom měli popřát taky těm lidem, co mají dneska svátek, což jsou všichni, kteří se jmenují Radoslav.
1: Ahojky, mohla bych poprosit o zahrání písničky pro jednoho úžasného človíčka, který shodou okolností dneska slaví i svátek. Takže bych mu chtěla popřát všechno nejlepší k svátku. A posílá to Páčko, on už bude vědět. Děkuju a hezký den.
0: Já přeju hezký den, no a co přesně budeme hrát, nám řekne Ivana.
2: Ahoj Alexi, prosím o zahrání od Blue One Love pro krásnější ráno a že už se nemůžu dočkat sobotní Ostravy, protože to bude jízda. Díky, Ivana, ahoj.
0: No jízda to bude obrovská, no a samozřejmě Blue budou přímo tam s námi. One Love 100% taky zazní, teď už si to pojďme dát na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, kdo mě poslouchal celou noc, tak si možná všiml, že jsem tady měl takovej dialog skrz hlasovky s Vojtou a s Adel, protože oni celou noc rekonstruovali svoji ložnici a já jsem jim k tomu hrál, aby měli dost energie a síly. No a oni mi teďka poslali fotografie toho, jak to dopadlo, a teda musím říct, že to je bomba, opravdu obrovský rozdíl mezi tím, když jste se tam nastěhovali a bylo to prostě takový chaotický a šílený, a tím výsledkem, který je tam teďka. Samozřejmě ještě se vlastně neustále pracuje na finálním výsledku, ale chci říct jednu věc, jako opravdu velký respekt, je vidět, že jste chytli flow, a prostě když se chytne flow, tak je potřeba to držet, zapačit se a dotáhnout to, kam až to půjde. Tak věřím, že i následující písnička vám tu flow pomůže udržet, ale co konkrétně to bude, už nám řekne Mára.
2: Dobré ráno, Alexi, mohl bych tě poprosit o písničku Safír a poslal bych to tobě do rádia, mě na cesty, ať mě to uteče, frčím na Slovensko. Pro všechny moje kamarády, kamarádky, známí, kamionáky, kamionáčky do skladu. No prostě úplně pro všechny. Díkec, Mára.
1: Tak jo, Máro, mám to tady pro tebe. Safír, Kellyn and Victor Sheen na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, s vámi je a byl Alex celou noc a teď už předávám štafetu Patrikovi, Míše. Nevím, jestli tady někdo bude ještě s nima. Jak kroutí hlavu, tak pravděpodobně ne, ale třeba nějaký překvápko se objeví, to už nechám na nich, aby si to zařídili. A já jsem se tady zeptal Patrika, teda jakým způsobem si myslí, že bych se měl s váma rozloučit, a on řekl, že nejlepší písnička na světě, která je jak začátek, tak i konec, Machina Time. Takže já už to nebudu prodlužovat. Děkuju všem, kdo mě dneska poslouchal. Děkuju vám za skvělé tipy. Myslím, že ta noc nám utekla krásně. A mějte si všichni krásně. Budu se na vás těšit. Skládejte básně.

0: 6 hodin uběhlo jako voda a Alex se loučí. Alexi, nazdár.
1: Nazdár. Počkej, tak já tím pádem se vítám. Tebe už se neloučím.
2: Nevadí, přivítej se a pak se znova rozloučíme.
1: Dobře, tak jo, tak já vás vítám. Čau.
2: Nazdár.
1: Čau,
2: Míša.
0: A teď se rozloučí.
1: Tak já se loučím, mějte se, ahoj.
0: No hele, to zfouklý.
2: A takhle je to rychle vyřešený.
1: No, ale je to takový smutný, já mám chuť něco ještě dodat.
2: Tak řekni něco.
0: Hele, řekni si, co chceš, Alexi, máš klidně ještě minutku.
1: Já bych chtěl prostě všem našim posluchačům popřát krásný den, aby prostě dneska to bylo úplně zalitý sluncem.
0: Poděkuji ještě Akademii věd, prosím
1: chtěl
0: tě.
1: Chtěl bych poděkovat Akademii věd a chtěl bych, aby byl celosvětový mír na celém světě, logicky, že jo?
2: Alexi, řekni mi, ty po 6 hodinách máš ještě energii na to dávat přídavky?
1: Hele, měl jsem trojitý kafe.
0: Alexi, měj se skvěle, krásně.
2: Děkujeme
0: zase.
2: Děkujeme za akční stráž, ahoj.

0: KIS počasí.
1: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Hasičům se v úterý večer podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, pravděpodobně uhynula. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy. A teď zpátky domů.
2: Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od pátku 8. do neděle 10. května metro. Důvodem je výměna zabezpečovacího zařízení ve stanicích linky C Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Z Prahy Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenálu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále. Kanonýři si zahrají o ušatý pohár po druhé v historii. V roce 2006 podlehli Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. To byly první dnešní zprávy a startuje ranní KIS s datem 6. května.
3: Míšo, vítej, vítáme tě opět v ranním KISu.
4: No já vás tady všechny zdravím.
3: No čau.
4: Jsem včer v Ostravě.
3: V Ostravě?
5: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: Začíná středeční ranní kiz, hezké dobré ráno. Dobré ráno, Míšo.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi byla v Ostravě, viď?
1: Já jsem
0: včera.
1: Byla v Ostravě.
0: A co jsi tam dělala, prosím tě?
1: Hele, zkracovala zobák.
0: Teď těbou všichni posluchači, co to dělá, prosím tě, ta Míša.
1: Ale nejde mi to, neumím to. Byla jsem v Ostravě pracovně, protože jsme tam něco natáčeli. Mm-hmm. Ten výsledek bude, nebojte se, kysáci, já vám o tom pak třeba dám vědět. Mm-hmm. Duc opět řádila, asi ale... takhle řeknu. Ano, nic víc zatím prozrazovat nebudu. Takže jsem byla okouknout taky terén v Ostravě, protože tam budeme v sobotu na Megakiss Party. A když už jsme u toho... Také dneska je středa.
0: Ano.
1: A měl by být Yes-man.
0: Ano.
1: Vsaď na svého koně.
0: Ano.
1: A já jsem kontumačně asi vítěz.
0: To je pravda. Takže co s tím?
1: Mně to došlo. Takže máme vstupenky na Megakiss Party připravené.
0: Ano, ještě tam dva kousky určitě budou.
1: O půl osmé je někomu z vás dáme.
0: Ano, takže kdo ještě nevíte, jestli byste vyrazili k nám do Ostravy na Megakiss Party, tak v půl osmé laďte. Samozřejmě předtím taky soutěž 7 v 7.
1: A kdyby to byl někdo, kdo má takový ten ostravský krátký zobák?

0: Shakira La Tortura na Kissu. Shakira, která vystupovala o víkendu v Rio de Janeiro. Ne, Míšo, nebudu říkat, že to bylo na té pláži slavný.
1: Myslíš, kde? Na Copaca, kde?
0: Copacabana.
1: No hezky.
0: Dobrý, už to umím.
1: Jako chvilku si bojoval s tím, ale mně by se ten název ostrova líbil, kdyby byl Copacabana, ale...
0: Pro 2 miliony diváků tam vystupovala. Nicméně dneska je středa 6. května, dobré ráno. Dnes se oslavuje Národní den nápojů a Míšo, k tomu se mi váže taková skvělá věc. Ty máš super láhev, máš ji i dneska?
1: Já jsem ji nechala v autě.
0: Ne.
1: Ale já mám, ano, ale je to výborná lahev, protože já mám problém s tím, že nedodržuju pitný režim. Já prostě zapomínám pít. Mm-hmm. A já podle své lahve zjišťuju, kolik je hodin.
0: Ano.
1: Protože na mé lahvi je normálně čas. Mm-hmm. Jo, je tam 8. hodina, 9., 10. a já vždycky musím odpíjet podle toho, kolik je hodin.
0: To se mi strašně líbí. Myslím si, že i vy kysáci, kteří třeba řídíte a nestíháte tady to, tak by se vám takováhle lahev mohla líbit. A já bych ji mohl dát do Kiss Shopu.
1: Vidíš to.
0: To bych mohl vymyslet.
1: Jo.
0: Časová láhev
1: rádia. Ale počkej, bylo by dobrý, kdyby tam v čase třeba od 6 do 10
0: byl program.
1: Jo, ranní Kiss.
0: Hele, my to
1: tam
0: ještě vymyslíme.
1: Tam pak dopolední Kiss, odpolední Jump a Jukebox. Hezky.
0: No hele, zároveň je taky dneska Národní den sestříček, sester.
1: Ano.
0: Jakoby ve zdravotnictví, tak se to myslí. Tak těm ty všechny zdravíme. A taky, co mě zaujalo, den bez domácích úkolů.
1: To tě zaujalo?
0: To mě zaujalo, protože... Já jsem jako domácí úkoly moc nedělal, já jsem je neměl rád.
1: Jo, takhle, takže ty jsi slavil v podstatě každý den. A mě dneska třeba zaujal Mezinárodní den bez diet.
0: No hele, ty držíš nějakou dietku, ty cvičíš docela teď.
1: No, takhle, cvičím, ale není to tak, že bych držela dietu. Když mám chuť na ten dort, tak si ho prostě dám.
0: Přesně,
1: a dneska slavím.
0: Dneska dejte si všichni dort.

0: tak jsme se dostali k tomu, jak vytunit náš Kiss Shop, protože přes den, jaký jsi říkal, že je to den pitného režimu? Ne.
1: Den, je.
2: Ježiš, my máme teda krátkodobou paměť.
1: Národní den nápojů.
0: Národní den nápojů, tak jsme vymysleli, že by mohla být taková lahev, která ukazuje čas a ukazuje zároveň i kdo zrovna vysílá. Kuba s tím souhlasí.
3: Nazdar kysáci, hele, ta láhev s tím časem je úplně skvělý nápad, ale jenom pod tou podmínkou, že vytvoříte i verzi placatky, která bude na večerníky z party a bude tam rozfazovaný, kdy si máte dát panáka.
1: To je dobrý, super ne? Nápad. To je dobrý, to není vůbec blbý, člověče. Mám pocit, že láhev nějakou termosku už jsme tam měli. Ano. Měli. A ty už tam dlouhou dobu není, to je pravda.
0: A když jsme u toho Kiss Shopu, nebudou tam náhodou nějaký novinky?
4: Kiss Shop Radio Kiss.
1: Hele, Míšo, novinky na Kiss Shopu samozřejmě budou. Teď si tam kysáci můžete objednat. Všichni tady s rádiami o to trhají ruce. Takovou tu baseballovou mikinu bych to nazval. Taková ta černobílá s logem Rádia Kiss. To se tady moderátorům všem moc líbí. Takže ty už pomalu ubejvaj, ale samozřejmě ještě budou. Samozřejmě jsou tam osušky a další nálepky a vůně do auta a tak dále. Ale když jsi narazila na ty novinky, Míšo, já tady koukám do svého serveru adminovského.
0: Ano, protože Patrik spravuje Kiss Shop. To je velký šéf Kiss Shopu.
1: Hele, já bych to možná mohl dát ven, tu novinku jednu už. Já už to mám připravený tady.
0: Nekecej. A co to je?
1: Chceš to říct?
2: Jo.
1: Já, takhle, nebo já ti dám nápovědu, ale budeš hádat.
2: No, jo.
1: Většina kysáků, nebo většina, spousta kysáků to určitě používá každý den. Když mají třeba dlouhou chvíli a potřebují si prostě ulevit, zastavit, mají pauzu od své práce, tak jdou třeba ven a něco si dají.
0: Dort.
1: Výborně, Míšo, super.
0: Počkej, něco si dají.
1: Když máš pauzičku v práci, víš, na 5 minutek.
0: Jakože si jdou, jak ty říkáš, zaběhat.
1: Jdou si zaběhat a co k tomu potřebujou?
0: Kávu.
1: Ne.
0: A hrnek na kávu,
1: ne.
0: A ten máme.
1: Ten máme.
0: Termohrnek.
1: Ne.
0: Tak co to... Ale tak když máš čas, tak si něco takového dáš.
1: No ano, ale ještě tam nějaká část lidí dělá na té pauze něco. I třeba chlapi v kamionu to dělají často.
0: V kamionu, žvejkačky.
1: No to zaběhání zůstane.
0: Jo, mám zůstat u běhání. Popelník.
1: Míšo, ještě přemýšlej.
0: Dobře.
1: Ještě, není to ono, ale jdeš na to dobře.
0: Možná třeba někdo z kysáků na to přijde.
1: Třeba. Radio Kiss.

0: No tak to si mi, Patriku, teda pěkně zamotal hlavu po ránu, protože ty jsi narazil na náš Kiss Shop s tím, že tam je nějaká, nebo bude, nějaká novinka. Mm-hmm. A já jsem měla hádat, co to je. A bavili jsme se o tom, že když si jdeš občas jako zaběhat,
1: ano,
0: tak co by to mohlo být, že když třeba kysáci jdou jako na chvilku ven, tak to můžou potřebovat. A Pepa se tomu směje a nám vlastně došlo, že my jsme nevysvětlili jednu důležitou věc.
2: Míšo, jako skvělá asociace. Naběhání, popelník. Tak to je skvělý, to jsem nečekal.
1: Ano, to je pravda, už vím, co jsme nevysvětlili.
0: Ano, Patriku, vysvětli to radši ty, jinak tady budu za joudu až do 10 do dopoledne.
1: My tady pracovně totiž říkáme tomu, když si jdu zaběhat, tak to znamená, že si jdu, jak to říct,
0: fouknout
1: prostě ven.
0: Ano,
1: no, jdu si prostě jedno to jako dát.
0: Tak.
1: Takhle bych to asi řekl. Ale vy tady tipujete, mám tady nějaké vaše tipy, co si myslíte, že by ta novinka na Kiss Shopu mohla být?
3: Míšo, nemyslel Patrik třeba takhle náhodou toaletní papír? Krásný toaletáček s nápisem Kiss Kiss Kiss?
1: Mirko, to už tam bylo toaleták. No, to byla limitovaná edice, ta tam bude třeba možná zase za nějaký čas, ale to teď není ono.
0: Ale má pravdu, že ke kávě a k tomu běhání se to hodí.
1: To používáme každý den všichni.
0: Nebylo to úplně mimo.
4: Nebude to v tom e-shopu náhodou sluchátka?
1: Taky dobrý nápad, ano, ale není to ono.
0: Tak co to je?
1: Já myslím, že Dan to trefil.
5: Patriku, že by to byl zapalovač pro nás pořádky.
1: Přesně, Dané. Zapalovač. Ano, zapalovač Rádia Kiss. Trošku jsem si na vás vzpomněl, kysáci, i na sebe vlastně. Říkám, ty hele, proč my nemáme vlastně zapalovač? Tak hele, zapalovač je.
0: Ale to není jenom pro kuřáky.
1: No, cokoliv.
0: Zapalovač je pro všechny dobrodruhy. Třeba teď, když se budou rozdělávat táboráky a tak
1: ano,
0: dále.
1: Vidíš,
0: tak
1: na čarodějnici jsem to měl dát ven.
0: Jo.
1: No, hele. Hele, takhle a je to venku.
0: Jako už teď?
1: No jako už teď.
0: To kecáš takhle rychle.
1: Ne, je to tam.
0: To je kachna, že jo?
1: Není. Hele, ověř si to na Kiss Shopu Rádia Kiss.
0: Já si myslím, že si to ověří, kysáci. Teď shop.kiss.cz
6: Rádio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Po pondělním testu z matematiky a cizích jazyků pokračovaly maturity během úterý testem z češtiny. Výsledky obdrží školy nejpozději 15. května. Na některých školách, například uměleckých nebo odborných, začala tento týden i praktická část maturit. Letos čeká zkouška dospělosti více než 85 tisíc studentů. Francouzský prezident Emmanuel Macron jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Macron také uvedl, že pokud se tyto hrozby naplní, Evropská unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku.
0: Sport.
1: Obhájci titulu basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále. Stejným poměrem ukončili sérii také Pardubice. Ty uspěly 79-71 v Písku. Vyřazení domácí výhrou nad Děčínem odvrátili vicemistři z Brna a snížili na 2-3. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
2: Dnešní ranní šot je připraven, za chvilku vás všechny probereme.
3: Ale ještě předtím si dáme Coolia a Gangsta Paradise.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
2: Někoho po ránu probere studená sprcha, někoho dobrá ranní káva,
3: ano,
2: a někoho skvělá muzika.
3: Ano, přesně tak, a proto je tady dnešní ranní shot, tak jako každé ráno po 6:30. A dnešní ranní shot je pro mě velmi nespeciální, ale strašně mě ta písnička baví, respektive tady ten cover předělávka. Já si myslím, že Míšo, když ti pustím originál písničky, kterou si dáme v trošku jiném kabátě za chvilku, že to budeš určitě znát.
2: Jo, no jasně.
3: Gary Rafferty, Baker Street, v originále rok 1978. A my to tady máme v výborný nový verzi a ta si myslím, že každého kysáka musí probrat.
2: Já si myslím, že tohleto nemůže dopadnout špatně, protože saxofon zní prostě skvěle.
3: Taky jsme tu měli saxo Francise na Čarodejnice ve čtvrtek, tak si to trošku připomeneme, ale teďkon Gary Rafferty, Baker Street v trošku jiném kabátu při středě dnešní ranní shot.

0: Jsou jenom dva typy posluchačů, kteří volají do soutěže 7-7, která nás čeká za 20 minut. Ten první typ je takovýhle.
1: Hurá!
0: A ten druhý typ je takovýhle.
1: Do pytle.
2: A to se dělí od čeho?
0: Od toho, jestli se posluchači dovolají nebo nedovolají.
2: Já jsem myslela od toho, jestli házím já nebo ne. Abyste to pochopili, kysáci, soutěž 7-7 je o tom, že házíme kostkou a číslo, které na kostce padne, násobíme 1000 a ty penízky vám pak dáme. A když padne 6, tak přihodíme 1000 korun, abyste si pamatovali, že v 7 hodin ráno můžete vyhrát až 7000 korun.
1: Jo.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Dneska je 6. května a je středa. Mm-hmm. Patriku, ano. Stíhal jsi se podívat na internet, co tě tam zaujalo?
1: To víš, jo. Mám tady jednu zprávu z Polska. Autoškolu, Míšo, si dělala a udělala si na poprvý?
0: Díky bohu, ale drželi mi všichni pěsti.
1: Jo, a bylo to v pohodě, jako procházka růžovým sadem.
0: Jo, akorát mi komisař řekl, že bych nějakou dobu určitě neměla řídit sama.
1: Ten je milej.
0: Jo, jo, jo.
1: Muž z Polska zvládl test v autoškole na 139. pokus. Celkem mu to trvalo 8 let.
0: To si ale na něj někdo zased.
1: Já nevím, ale utratil za to spousty peněz a naštěstí teda ke zdárnému konci. Vždycky tam byly nějaký problémy, ať už v jízdách nebo v testech, ale nakonec teda řidič v Polsku po 139. pokusu má řidičský průkaz.
0: Ale říkám vytrvalost.
1: To je pravda. Co tebe, Míšo, zaujalo?
0: Já jsem taky u aut, protože tři kamarádi nahlásili pojistnou událost.
1: Ano.
0: Auto jim napadly medvědi. Všechny tři auta jim napadly medvědi. Jeden Rolls Royce a dva Mercedesy. Nahlásili to jako pojistnou událost, oni jim to vyplatili, zhruba to byly nějaký 3 miliony korun.
1: Hezky.
0: No, jenomže pak si všimli, že je to nějaký divný, protože oni to nahlásili zvlášť ve stejný den a opravdu i z kamer bylo vidět, že opravdu nějaký medvěd se jim tam hrabal v autě, poškodil jim tam sedačky. Jenomže oni to totiž udělali trošku jinak. Oni se za ty medvědy převlíkli.
1: Já už vím, já jsem to viděl, to video.
0: A normálně udělali takovýhle pojistný podvod, že prostě si vlezli pod kamery a normálně udělali, že si napadli auto.
1: Hezky, no takže to asi museli vrátit, vy ty peníze.
0: No to víš, jo, i s úrokama.
1: No jo, no tak ať už máte dneska jakýkoliv den, tak bacha na medvědy.
0: Jo.
2: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Před chvílí jsme se s Patrikem na Kisu bavili o tom, co nás zaujalo na internetu. A mě ještě zaujala jedna věc, když jsem si povídala se svýma kamarádkama. Protože já pozdravuju Verču, ta přišla s tou zprávou, že teď si to kysáci můžete vyzkoušet. Nikdy nevidíte své vlastní oči pohybovat se v zrcadle. Mozek tenhle pohyb automaticky vymaže z vědomí. Normálně, když se podíváš do zrcadla, strávila jsem nad tím včera asi 10 minut, tak normálně nevidíš ten pohyb těch očí.
1: Já to zkouším do mobilu, se koukám, víš, do fotoaparátu.
0: Počkej, ale to nefunguje tak, že se nahraješ na video a pak si to pustíš, tak jasný, že to...
1: já vím. Ale počkej, já zkouším, když se koukám doleva jedním okem.
0: No, a teď se vrátíš.
1: Vidím ten pohyb zpět.
0: To takový, ne.
1: Jako,
0: vidíš jenom, že na sebe koukáš, jo. Ale nevidíš pohyb očí.
1: To je jako, že si nemůžeš olíznout rameno.
0: No takhle.
1: Rameno, promiň, loket.
0: Takhle. U ramena mi to celkem
1: rameno, jde. Rameno jde. Loket mi.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem řidičům. V Ostravě ve Vratimovské havaroval osobák a vážnou nehodu řeší v Turnově v Sobotecké ulici.
2: A hned po zprávách soutěž 7 v 7.

0: I hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Nová střecha?

0: prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší situace je ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takových dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace. Ta na pily patří mezi nejčastější. Legendární dívčí uskupení Pussycat Dolls se po zrušeném turné kvůli covidu letos chystalo na velký návrat. Teď ale oznámilo špatnou zprávu pro fanoušky v Severní Americe, kde padly všechny koncerty kromě jednoho. Oficiálním důvodem jsou nízké prodeje lístků. A teď zpátky domů.
4: Přijela z Dánska, přesto se v táboře hned zabydlela, jako by tu žila od jak živa. Velbloudí samice Amara je jedním z posledních přírůstků táborské zoologické zahrady. Navštěvníci zoo ji mohou přivítat v sobotu 9. května, kdy ji při komentovaném krmení představí veřejnosti její ošetřovatelé.
3: Sport. Americká lyžařka Lindsay Vonnová se v pondělí objevila na dobročinné akci v New Yorku a přišla bez berlí. A to pouhých 85 dní po těžkém pádu na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině. Později večer si pak vzala alespoň hůlku. Jaký je její zdravotní stav ve skutečnosti, ale není jasné. Před týdnem byla spatřena na letišti v úplně jiném rozpoložení. Zprávy jsou za námi a teď už jdeme na soutěž 7 v 7.
2: Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7 000 korun.
5: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
1: Každý všední den až do konce roku rozdáváme kysákům až 7000 korun. A to díky celoročnímu partnerovi Comfort Group, který poskytuje komplexní podporu v oblasti staveb, technických posudků i dotační přípravy.
2: Princip je jednoduchý, my hodíme kostkou, číslo, které padne, vynásobíme tisícem a to vám následně pošleme na účet. V případě šestky, tak přidáváme bonus ještě 1000 korun, abyste věděli, že v 7 hodin ráno můžete vyhrát až 7000 korun. Jako třetí se dovolala dneska posluchačka Zdeňka. Zdeni, dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím všechny.
2: Zdeni, už ses někdy dovolala do rádia?
3: Musím říct, že to bylo nějak před Vánocema, jak byla soutěž s těmi čokoládkami.
2: Aha, hezky, no vidíš, takže už máš zkušenosti, nicméně dneska to není o čokoládě, ale o penízkách, který ti případně pošleme, nebo určitě pošleme na účet, protože minimálně 1000 korun vyhraješ. Je tady s námi taky naše Terka Jandová, která bude dneska házet kostkou. Terko, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Zdeničko, zdravím, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Teresko, taky zdravím.
4: Tak co tam hodíme?
3: Já myslím, že je to jedno. Já myslím, že už prostě, že se člověk vždycky dovolá, tak to už je ta výhra.
4: Tak jo, takže... ale jdeme na nějaké vysoké číslo. Dobře, odpočítáme to
3: jo,
4: spolu?
3: Tak můžem.
4: Tak jdeme na to. 3,
3: 3
4: 2,
3: 2,
4: 1,
3: 1, teď.
4: Tak Zdeničko, vypadá to ano. Dobře. Není to ano. Jednička?
3: Super.
4: Není to ani dvojka?
2: Na hrací kostce
4: je. Na hrací kostce je trojka, takže vyhráváš 3000!
3: Jo, mám radost, děkuju moc.
2: Skvěle, Zdeni, 3000 korun, co bys si tak jako pořídila takhle při středě?
3: Jo, no, teď mě vůbec nic nenapadá.
2: Ono určitě se na něco ty peníze určitě budou hodit.
1: Zdeni, my ti moc gratulujeme, pozdravuji i doma a zase se někdy ozvi.
3: Ano, určitě, děkuji, mějte se hezky.
2: Ahoj.
5: Ahoj. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Středa 6. května a my už jsme si tady říkali, Patriku, co se dneska slaví.
1: Ano, dneska jsme říkali, že tam je nějaký národní den pitného režimu nebo tak něco.
0: Nějak světov, nebo den nápojů nebo
1: jo,
0: něco
1: jo,
0: takového,
1: ano. Pravda.
0: A pak si taky zmínil, že je národní den sester. Mm-hmm. A já si říkám, protože nejenom teda zdravotní sestry, všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, ano. Si myslím, že si zaslouží velký dík za to, co dělají, kolikrát opravdu zachraňují životy, ale dneska je opravdu den sester a já jsem si dovolila jim složit písničku.
1: Ale to si zvolila moc jo. Dobře, Míšo, moc dobře. A v jakém stylu to bude? Bude to rychlejší, pomalejší?
0: Bude to pomalejší a bude to takové poděkování za to, co dělají.
1: Tak jdem na to.
0: Jdeme na to.

0: Song od Míši Dinhové pro všechny sestřičky.
1: Doufám, že vám to trošku zlepšilo směnu, nevím, kdy se teda střídáte, ale snad jste si to užili a opravdu děkujeme vám za to, co všechno děláte.
0: Občas umíte opravdu čarovat, proto vám posíláme taky abrakadabra.

0: Vstávej. Ježiš, tohle to se nedá. Ale já si ti musím přiznat, já taky chrápu.
1: Ne.
0: Jo, já chrápu.
1: Míša Dinhová chrápe.
0: Ale jenom tak trošku pochrupkal.
1: No, to se stane, to víš, jo. Ty jsi chtěla něco takhle chrápajícího, proč, Míšo?
0: Protože když spíš, nebo člověk spánkem stráví zhruba třetinu svého života. Mm-hmm. A právě to se odráží i na zdraví, podle toho, v jaký poloze spíš.
1: A já spím na břiše dost často, tak jako ruce pod sebou a pod hlavou a na břiše nebo
0: jo,
1: tak něco.
0: Na břiše, tak to je úplně nejhorší poloha pro páteř. Krk musí být otočený na stranu po celou noc. A je to hlavní příčina bolestí šíje a hlavy ráno.
1: Mm-hmm. Máš, a nějaký další polohy máš? Hele, mě to nebolí, já už jsem si na to, já už mám asi tak zničený záda, že jsem si na to zvyknul.
0: Jsi ještě mladý, víš. To přijde. Pak poloha plodu, to je takový to, jak člověk spí plně zabalený v klubíčku.
1: Je to vajíčku takhle.
0: Jo. Je to nejoblíbenější poloha. Spí tak přes 40% lidí a je přínosná při stresu a úzkosti. Tělo se přirozeně uzavírá. Ale pozor, příliš stočená poloha omezuje dýchání a může způsobit bolesti kloubů.
1: Jo, ale to občas taky takhle praktiku, to mě taky baví takhle spát.
0: Ležení na pravém boku zvyšuje tlak na žaludek, zhoršuje pálení žáhy a reflux. Mm-hmm. Spaní na zádech.
1: To neumím.
0: Je to ideální pro páteř a krk.
1: Jo, to je ono.
0: Akorát teda je tam problém s chrápáním, protože člověku jazyk padá dozadu a blokuje tak dýchací cesty.
1: Ty, ale tohle to já neumím. Umíš spát na zádech? Mně prostě tam něco chybí. Já prostě potřebuju si tu ruku někam dát, nebo jako víš, nějak jinak ležet, trošku ale, jako paragraf.
0: Já nevím, co jsem si to oblíbila v poslední době, ale já když spím, tak buď spím na boku, anebo spím na zádech, ale tak specificky. Já buď spím takzvaně na drama queen, kdy mám jednu ruku úplně zvednutou a mám ji položenou přes čelo.
1: Ano.
0: A nebo mám zvednutý obě dvě a já se vzdávám.
1: Na Supermana. To je taky dobrá poloha.

0: Redneck Spirit of the...
1: Výborně. Tak to si uložím.
0: Patriku, super. Redneck Spirit of the Hawk na Radio Kiss a my jsme tady se před malou chvílí, Míšo, bavili, nebo ty jsi s tím přišla o polohách, respektive polohách při spaní, k čemu je jaká dobrá, k čemu přispívá, nebo k čemu je co špatný.
1: A nebo třeba jaká poloha při spánku škodí, protože vás třeba z toho zbytečně bolí krk a tak dále.
0: Honza k tomu má na tebe takový dotaz.
2: Zajímala by mě jedna věc. Jak víte, jak spíte, na jaké v jaké poloze, když spíte?
0: Ha.
1: To je jednoduchý. Prostě vám to někdo řekne.
0: To je pravda, viď? Přítel, manželka, ano, přítelkyně.
1: Ano, Zase si v noci chrápala.
0: Ale to mi jednou člověče přítelkyně říkala. Já jsem měl problémy s nohama. A spal jsem tak, že jsem usnul normálně na boku a ona mi to natočila, já jsem tomu nevěřil. A ona říká, ty normálně se přetočíš v noci, lehneš si na záda a zvedneš nohy, jako pokrčíš je.
1: Jo.
0: A normálně spím s pokrčenýma nohama, ale jako zvednutýma, víš? A já říkám, co to je, prosím tě, kecáš. No pak mi to natočila. Pak mi to natočila a byla to pravda.
1: A nebo víš, co mě taky napadlo? Taky to poznáte podle toho, pokud třeba spíte sami, podle toho, v jaký poloze usínáš.
0: A to se můžeš přetočit, ale jako jo, to je
1: jo,
0: pravda.
1: To jo, ale většinou usneš asi v té poloze, ve které se ti spí nejlíp.
0: Jednou jsem usnul ve stoje.
1: Ne.
0: Jo, ale opravdu, nekecám, motal jsem na nějaký akci kabel, byl jsem tam s technikou a už jsem byl po nějakým jako dlouhým tahu, že už to bylo fakt dlouho, a tak motám a najednou zjišťuju... A najednou říkám, já jsem usnul asi na minutu.
1: Takhle, nejlepší by bylo, kdyby si usnul, ale motal si pořád.
0: Jo, k tomu má i něco radu na...
3: Dobré ráno, bando. Tak když vás tak poslouchám, tak bych jedině musel spát tak na koně. Les to je.
1: Nejlepší poloha, Raduno, pro spánek je na levém boku.
0: Proč levej, proč ne pravej? Pravej je ten žaludek, si říkala, že si ano, stlačuješ.
1: Ano, tam si stlačuješ žaludek. Levej bok je nejlepší volba pro trávení a srdce. Snižuje pálení žáhy, podporuje odtok lymfy a snižuje tlak na játra. Těhotné ženy by měly spát výhradně na levém boku, protože zlepšuje průtok krve k plodu.
0: No vidíš, no tak vstáváme, kysáci, žádný spaní, za chvilku doprava.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za malou chvíli je tady 7:30, hezké ráno a hezké ráno přejeme i na dálnici D10, odkud se ozývá David.
2: Směr Praha od Starý Boleslavy, levej pruh, to je sužení, tak ten stojí až do Brandejsa na sjezd.
3: Nehodu řeší na dálnici D11 na 95. kilometru ve směru z Prahy. V Praze na Průmyslové se srazil autobus s nákladňákem, dál se bouralo na Berounsku, v Hořovicích v Pražské, ve Zlíně v Pekárenské a v Náchodě v Purkyňově ulici.

0: KIS počasí.
1: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stále více pacientů konzultuje své potíže s umělou inteligencí. Ta nabízí rychlé odpovědi bez čekání, ale podle odborníků to přináší také vážná rizika. Od podcenění potíží až po zbytečné obavy. Umělá inteligence totiž nevidí pacienta v souvislostech a nemůže tak nahradit lékařské vyšetření. Odborníci dokonce pro pacienty sestavili příručku, která klady i zápory využívání umělé inteligence vysvětluje. Chorvatsko letos může očekávat nebývale velký nápor turistů během letní sezóny. Podle studie Evropské cestovní komise se lidé vlivem okolností ve světě mnohem více letos zaměří na oblast Středomoří. Největší zájem o dovolenou v Chorvatsku by pak mohl přijít ze Španělska nebo Itálie. Poptávka po letní dovolené je podle studie letos dokonce nejvyšší od roku 2020.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenálem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Arsenál v úterý vyřadil Atlético Madrid. To byly aktuální zprávy a pokračuje ranní KIS s Míšou a Patrikem.
2: Za chvilku vám dáme recept na to, jak se dostat zadarmo do Ostravy.
3: Rozdáme vám vstupenky na Mega Kiss Party.
2: Už tuhle sobotu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Hity v Ostravě.
1: Ano, ano, už se to blíží. 9. května jedeme za vámi do Ostravar Areny na Mega Kiss Party a zmiňovali jsme tady, že vás tam dostaneme úplně zadarmo. Každou středu po 7:30 tady bývá Yes Man, rubrika Vsaď na svého koně, ale tentokrát dáme šanci vám, protože jsme tady jenom my dva s Míšou, tak jsme si řekli, že to uděláme trošku jinak a uděláme vám radost. Soutěž je jednoduchá. Budete se muset dovolat k nám do studia. Jakmile se dovoláte, tak po vás budeme chtít zaspívat jakoukoliv písničku od jakéhokoliv interpreta, který vystoupí tuto sobotu na Mega Kiss Party v Ostravě.
2: My vám pomůžeme, protože já vám teď ty interprety vyjmenuju. Budou tam Blue, Venga Boys, Two Unlimited, Lou Bega, Eiffel 65, Milli Vanilli, Fun Factory, Luna, Masterboy, Rednecks, Corona a nebo taky Labuš.
1: Ano, ano, a kdo tam, Míšo, nebo ne, kdo tam vystoupí, to už si řekla, ale jak to bude fungovat, kolika lidem dáme šanci, co myslíš?
2: Já bych dala šanci dvěma lidem a bylo by super, kdyby to byla jednou žena a jednou muž. Takže dámy mají přednost.
1: Dobře.
2: Takže dámy, co máte v sobotu čas a chtěli byste vyhrát vstupenky, volejte teď na 210 323 323 a připravte si písničku.
0: Radio Kiss.

0: Party v Ostravě.
1: Už tuto sobotu jedeme do Ostravy, jak jsme zmiňovali, dostaneme vás na naší mega Kiss Party úplně zadarmo, jak jsme zmiňovali, soutěž je jednoduchá. Chceme po vás zaspívat jakoukoliv písničku od jakéhokoliv interpreta, který vystoupí už tuto v sobotu v Ostravě.
2: A řekli jsme si, že jako první dáme přednost dámám, které měly volat do studia a dovolala se nám úplně strašně moc nervózní Andy. Andy, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak co, už ta nervozita trošku spadla?
3: Ne, pořád to klesu.
1: Andy dokonce prozradila. Andy, ty bydlíš hned vedle Ostravar Areny?
3: Ano, bydlím hnedka vedle.
1: Tyjo.
2: Dobrý, takže pěšo si tam zajdeš.
3: Ano, přesně tak.
1: Andy, jak už Míša zmiňovala, znáš nějaké ty interprety, budeš schopná zaspívat nějakou písničku od jednoho z nich?
3: No, jako jsem strašně nervózní, takže mám takové, jak se říká, úplný okno, jak kdybych teď stala před maturou.
1: Andy, já ti trošku pomůžu. Já to trošku zvážním.
2: No tak to si teda pomoh, no.
1: Andy, neboj se toho, pojď nám zabroukat jednoho z těchto interpretů, který Míša jmenovala, který vystoupí v Ostravar Aréně. Jednu písničku chceme, pojď aspoň chvilku.
3: Ježišmarja. I'm blue,
1: Pojď ještě, pojď. Nevadí.
3: Se teďka úplně jsem nervózně, no si vždycky vzpomenu, jaký začátek a úplně se tady klepu, zrovna koukám i na to Ostrava Arénu.
2: A ty jsi doma, Andy, já jsem si říkala, že když bys byla třeba někde v autobuse, tak chápu, že jsi nervózně.
3: Já jsem zrovna i v autě, ještě k tomu.
1: Ale já myslím, že Eiffla 65 Blue si zvládla skvěle. I Eiffel 65 s námi budou v Ostravě, správně si to zaspívala Andy, tudíž dvě vstupenky míří k tobě.
2: A k tomu si tě bereme ještě jako předskokana a ty vystoupíš před Eiffel 65, co ty na to?
3: To radši ne.
1: Andy, tak nám vydrž na lince, dvě vstupenky k tobě dostaneme a vy ostatní, pokud byste chtěli vyhrát, teď budeme chtít nějakého chlapa.
2: Volejte 210 323 323.

0: Prostě, Míšo, máme tady takovou prekérní situaci.
1: Jakou?
0: My jsme vyzvali chlapy, aby nám zavolali do soutěže o 2 vstupenky na Mega Kiss Party v sobotu a chceme po nich zaspívat kousek nějakého interpreta, nějaké písničky od interpreta, co tam vystoupí. No a mě všichni řekli, co mi zavolali, že vlastně neumějí zpívat.
1: No ale to vůbec nevadí.
0: Já si myslím,
1: že právě možná i jako to bude lepší v tom, že neumíte zpívat, ale že do toho jdete. Tady nejde o výsledek, my vám tady nebudeme hodnotit, jestli to bylo čisté nebo nečisté, to si necháme do jiné rubriky, viď, Patriku?
0: Ano.
1: Ale pojďte nám zavolat 210-323-323, pokud milujete devadesátky a pokud znáte interprety a hlavně jejich písničky. 210-323-323.
0: Pojďte na to, chlapi.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Už tuhle sobotu tým Rádia Kiss vyrazí do Ostravy, konkrétně do Ostravar Areny, a přiveze sebou víc jak 10 interpretů z 90. let, které si často tady na Kissu pouštíme v playlistu, a vy máte možnost je slyšet v sobotu živě.
1: Ano.
0: Dali jsme vám šanci, abyste zavolali na číslo 210-323-323 a zaspívali nám písničku jednoho z těch interpretů. A kdo se nám dovolal?
1: Dovolal se nám nervózní Robert. Roberte, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Roberte, už to trošku rozdejchal, myslíš, že z tebe něco dostaneme?
2: Vůbec, absolutně jsem v šoku, takovou trému jsem snad v životě neměl, takže
1: Roberte,
2: jsem úplně mimo.
1: To je jako když si voláš s kamarádem, hele, o nic nejde.
2: No.
1: A Roberte, ty by si odkud dorazil? Ty by si odkud dorazil do Ostravy za náma?
2: Ze Zlína.
1: Ze Zlína, hezky.
0: Ze Zlína.
1: Takže takovej vejletík.
0: Roberte, takže v klidu se tak. Nadechni, jo, úplně si dej ten klídek.
2: Ježišme, já teď vůbec...
0: Ano, tak nám trošku zabékáš, jo? Nemusí to být jako úplně čistě, jenom abychom poznali, o jaký song jde.
1: Roberte, pojď. 3, 2, 1, je to na tobě.
2: Ježišmarja, ale lejla,
1: Pojď ještě jednou to zkusit, ještě jednou, pojď. To je jako Lubega...
2: Já jsem v šoku.
0: Ale Roberte, ale já jsem tam toho Lubegu poznala, akorát on někdy v nějakým songu je hodloval.
1: Za ty nervy, Roberte, za ty nervy bychom ti to dali. I jsme to jako asi poznali, že to je Lubega.
2: Ne, děkuju, teď jsem prostě za blbce, ale fakt já jsem si nemohl vzpomenout vůbec na nic.
1: To je v pohodě, Roberte. Z koho vezmeš sebou do Ostravar Areny?
2: No určitě přítelkyni, nevím, jestli poslouchá, asi klepne, protože to, co teď slyšela, tak se bude stydět, ale snad to nějak zvládnu.
1: Hele, zvládnul z toho dva lupeny k tobě, letí moc ti, gratulujeme a měj se zatím hezky, ahoj.
2: Strašně moc děkuju, ahoj.
1: Vydrž na telefonu, čau a nezapomeňte, kysáci, kdybyste se rozhodli na poslední chvíli dorazit za náma do Ostravar Areny už tuto sobotu, tak lístky, vstupenky budou na možnosti zakoupení i na místě.
0: Ano, anebo můžete navštívit náš web kiss.cz a prokliknout se na prodej vstupenek.

0: Michale, pojď nám připomenout tvoje včerejší dopolední téma.
1: Svatební nástupy. Ženich, nevěsta, společně, anebo možná někdo i z hostů velmi překvapil.
2: Tohle byly vaše včerejší nejlepší odpovědi.
3: Já jsem byla svědkem na jedné svatbě, že nevěsta jela na koni, jo, byla jsem tam jako pozvaná. No a kůň si uvědomil, že je jaro, takže se začal pást. A pak se i s tou nevěstou, prosím, pěkně položil a začal se válet. Takže
1: ne.
3: Nevěsta, půlku šatů, od zelený trávy a tráva nejde vyprat, že jo?
1: Ne!
4: Já jsem byl na svatbě, kdy ženicha normálně přivezli svědci v popelnici, nechali ho stát před panem oddávajícím. Přišla nevěsta popelářským, jako by tu popelnici převrátila. Osobně nebylo to nic pro mě.
1: Pojďme na vítěznou hlasovku a tuhle tu historku, to bych asi chtěl zažít taky.
5: Tak já jsem byla před 18 lety mé kamarádce v Anglii na svatbě, kde mají velkou ranč a chovají krávy, což je asi v Anglii úplně normální. No a přišla jsem na svatbu, kde ženich přijel traktorem a za traktor pomalým krokem měl přivázanou krávu a na tý byla nevěsta. Bylo to humorný, protože jsme na ně čekali asi těch 300 metrů, co ujeli asi tak dobrých 20 minut.
1: Já znám všechny krávy z okolí, ale vás jsem tady ještě neviděl.
6: Michal Kahalčík.

0: Tady už dneska ráno, Míšo, bavili o tom, že si říkala, že nejde se koukat do zrcadla očima a hejbat s nima zároveň, abys to viděla.
1: Ano, protože mozek automaticky ten pohyb vymaže. To znamená, že ty nevidíš reálně, jak se ti hýbou oči. A přišlo nám spoustu hlasovek tohoto typu.
2: Tak jsem to zkoušela s těma očima. A když se díváš na jedno místo a otáčíš pouze hlavou, tak vidíš, jak se ti ty oči melou. Jinak máš pravdu, není to vidět.
1: Tohleto jsem si taky na začátku říkala, jenomže to není pohyb očima. Protože ty oči se nehýbou, jak si říkala Ivono správně. Koukáš na jedno místo a hýbeš hlavou. Takže reálně pohyb očima to není.
0: Je to pohyb hlavou zkrátka.
1: Je to pohyb hlavou.
0: Jo, jo, ale zajímavý, zkoušel jsem to, není to úplně jednoduchý.
1: Další věci, které třeba nejdou, to už jsme si říkali a to je známý, že prostě se nedokážete kousnout do lokte.
3: Kousnout?
1: No tak to už vůbec
3: ne. Olíznout.
1: No to nedáš.
0: No nejde, dobře.
1: No a pak taky další věc a to si myslím, že taky asi budete všichni znát, že nejde jazykem olíznout všechny zuby.
0: Jako zleva, doprava.
1: Přesně tak, horní i spodní.
0: Horní
1: a pak spodní.
0: Jo, takhle, ne najednou, ne. Ale počkej, zkusím.
1: Nejde to.
0: Tyjo, to je divný.
1: A ani u těch spodních to nejde.
0: Já tam mám aft, mě to trochu bolí.
1: Jo, no tak to nedělej.
0: Au.
1: To mi ale to nepůjde už vůbec.
0: Zajímavý, tyjo, zajímavý. Tak můžete zkusit kysát si a uvidíme, co dalšího třeba ještě nejde.
1: Teď si dáme na kysu doktora Albána It's My Life a potom se podíváme do dopravy.

0: Míša říkala, že si nejde olíznout v puse všechny zuby najednou. Prvně horní patro a pak druhý. Mm-hmm. Já vím, už jsme měli jít do dopravy, ale Víťa na to má vychytávku a zvládne to.
1: No, tak to jsem zvědavá.
0: Víťa píše, když máš umělé zuby, tak to jde.
1: Dobře, tak tohle to je výjimečný stav.
2: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Před 8:30 je čas podívat se na silnice.
2: Bouralo se na dálnici D11 na 4. kilometru ve směru do Prahy, taky na D1 ve směru do Prahy, v Havlíčkově Brodě v Humpolecké a v Praze řeší hned 2 nehody, a to v Olbrachtově a v ulici Ke Koulce.
1: Přejeme šťastnou cestu.

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Poslanci se více než 6 hodin bez výsledku přeli kvůli návrhu usnesení ke sjezdu sudetských Němců, které se snaží prosadit předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby dolní komora parlamentu vyzvala, ať se jednání sudetoněmeckého krajanského sdružení nekoná v České republice. Hodinu po půlnoci sněmovna jednání o usnesení na návrh ministra Borise Šťastného přerušila do dnešního večera. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Podle něj jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů ale pokračuje.
1: Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul, na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
3: Dnešní ranní Kiss ve složení Patrik Peltan, Míša Dinhová pokračuje.
4: Teď si dáme Kim Lucas, All I Really Want na rádiu Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Kim Lukas na Rádiu Kiss, hezké dobré dopoledne. A Míšo, mě by zajímalo, používáš někdy automaty? Myslím automaty ne hrací, ale myslím automaty třeba na pití, na jídlo nebo
1: jasně,
0: na cokoliv.
1: Když třeba není poblíž nějaký obchod a je tam automat třeba s těma sušenkama nebo něco a člověk má hlad, no tak potom šáhnu.
0: Už jsme se tady jednou bavili o automatu na frgály, si pamatuju, že byl někde na Moravě.
1: Mm-hmm.
0: Vajíčkomat byl taky.
1: Vajíčkomat, ano.
0: Je super nápad. A další nápad, ty české ručičky, hlavičky přichází a to je skvělý, to mě baví, protože já s tím mýval většinou vždycky problém. Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní doplňky. Nově se mezi nimi objevuje také svíčkomat.
1: To je zajímavé.
0: Neboli svíčkobot, to je super.
1: Ale to je pravda, člověk kolikrát chodí schání právě ty speciální svíčky a nemůže to sehnat. A to znamená, že pokud tam dávají i nějaký další příslušenství, tak předpokládám, že i zapalovač nebo
0: no,
1: sirky, protože jinak je to člověku.
0: No jasně. Hele, já na tady to dávám palec nahoru, protože ono tam nejenom, že si tam můžete pořídit tady ty hřbitovní doplňky a svíčky, ale zároveň nemusíte hledat taky ty koše různý na ty svíčky a na baterie a takhle. Rovnou to všechno u toho svíčkobotu je a já tomu dávám palec nahoru. V 50 moravských hřbitovech se tohle teď bude objevovat.
1: To je fakt super.
0: No Míšo, takže až půjdeš někdy zase na hřbitov, tak už víš kam.
1: Já jenom teď přemýšlím, jestli to není kachna, víš?
0: A myslíš, že bych tohle jako kachnil?
1: Já nevím.
0: Svíčkobot, to je jasný.
1: To je pravda, no. Kdyby si mluvil o svíčkový, tak bych pochopil.

0: Před malou chvílí jsme se tady bavili o novém svíčkobotu, což je automat, ve kterém naleznete u hřbitova svíčky a další doplňky na hřbitov. A moc se nám to líbilo, že to je vlastně skvělý nápad. Nemusíš toho řešit, někde kupovat, hledat. Prostě přijdeš k hřbitovu. Ke hřbitovu a rovnou si to tam koupíš. Michal má taky super jeden automat, který už prej u nich je zaveden.
1: U nás je dokonce automat i na špekáčky a různé klobáce, dokonce i sádlo tam prodávají.
0: To je taky dobrý.
2: No počkej, tak tohleto já jsem viděla taky někde v Rakousku, když jsme byli s Blankou Holoubkovou, s naší zprávařkou v jednom kempu a kousíček tam byl přesně takový, jako kdyby masomat a byly tam normálně stejky a tak dále.
0: Přemýšlel jsem, jaký další automat ještě není a který by nám mohl pomoct a byl by to jako dobrý business plán. A napadlo mě, protože já s tím mám po každý problém. Představ si, že jdeš do jakéhokoliv hypermarketu velkýho.
2: Jasně.
0: A chceš si vzít velký košík na velký nákup. Mm-hmm. A teď hledáš v peněžence nějakou tu korunu nebo nějaký to kolečko do toho košíku, aby si to mohla vzít. Přijdeš za nějak na informace a tam většinou třeba nemají nebo nechtějí tě rozměňovat, protože by toho měli tam museli mít kvantum, že jo. Hele, automat na 5 koruny. Bude to stát 6 korun, zaplatíš kartou, vypadne ti 5 koruna na vozík. Super.
2: Nech si to patentovat, Patriku.
0: Vyřeším, není problém.

0: Bírek a společně s Faithless New Religion. Dovedu si říct, že tohle to je hit letošního léta. Naprostá nakopávačka. A tahle nakopávačka je také číslo jedna v naší kisparádě, kterou si můžete naladit už dneska od 21 hodin s DJem Basslickrem.
1: Teď bychom se ale měli pověnovat ranní kachně.
2: Kachna ranního kisu.
1: Berte do ruky telefon a vytáčejte číslo 210 323 323, jestli jste dneska ve vysílání slyšeli nějakou zprávu, která vám nějakým způsobem přišla podezřelá.
0: Radio Kiss, kdo se nám dovolal?
3: Ahoj, Jana.
0: Ahoj, Jani, voláš do ranní kachny?
3: Ano, volám.
0: Výborně, tak povídej, co si myslíš, že podle tebe byla v dnešním ranním vysílání hloupost? V čem jsme zakachnili?
3: Prosím tě, já si myslím, že to bylo tím, že nejsme schopni si jazykem olíznout všechny zuby, protože já jsem to zkoušela a mně to šlo.
1: No počkej, a zkoušela jsi teda i vrchní patro, i spodní patro?
3: Jasně, a i najednou.
1: A to jsi zkoušela kde? Byla jsi v autě zrovna nebo doma?
3: Ne, v práci.
1: V práci a zkoušeli to i kolegové?
3: Neskoušeli, ale klidně můžu říct, že to může kolega zkusit, stojí tu vedle mě.
0: Tak mu to zkus říct, ať to zkusí, já myslím, že jemu to nepůjde, čověče, že ty jsi taková světlá výjimka, tak schválně.
3: Zkus to, Vartě, jazykem si všechny zuby, Fred. Jde? Vypadá, že jo? Jo, kýve, že jo.
0: Jani, my tě jenom zkoušíme, jasně, že to je ranní kachna.
1: Je to ranní kachna.
0: Ještě to chtít po kolegovi, no ten bude mít radost.
1: Já si myslím, že ten balíček vám právě patří teda.
3: Děkujeme, ale kolegovi to šlo, byl šikovný.
0: Jo, samozřejmě. Míša tady zmiňovala, že nejde se koukat do zrcadla, když se koukáš, tak
1: a
0: ne,
1: nemůžeš
0: očima.
1: Vidět, ano, nemůžeš vidět pohyb očí, mm-hmm. Což samozřejmě byla pravda, taky je pravda, že člověk se nedokáže kousnout do lokte, ale tohle s tím jazykem a s těma zubama, to byla lež, to byla kachna.
0: Jani, tak ti moc gratulujeme, posíláme ti balíček a rozděl se klidně i s tím kolegou.
3: Děkuji.
0: Měj se hezky.
1: Vydrž nám na lince.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Taky, ahoj.
4: Tak já teda nevím, jak vy, já nemám osmičky zuby. A asi jsem teď tady za volantem vypadal jak tulpán, když jsem si to tady volizoval, ale políznout to jde, všechny zuby,
0: jo, jo.
4: Hoře i dole.
0: Zkoušela to i Terka.
5: Jedu v autě, je tady trošku kolona a já si olíznu přední i zadní stěnu zubů vrchní i spodní jazykem kolem dokola. Nevím, jak jsi to teda myslela, ale když to projedu jeden zub po druhým, tak prostě je objedu kolem dokola, od spodu, ze předu, dozadu, přední i horní i spodní zuby.
1: Já se řadím mezi ty lidi, kteří taky úplně nemají rádi kolony, ale já bych si dneska opravdu přála někde být v té koloně a koukat se na vás, jak to zkoušíte.
6: No ahoj Míša a Patriku, já teda nevím, jak to s tím jazykem a olíznutím zubů je, ale já s tím absolutně nemám problém. Vrchní patro, spodní patro, od začátku až do konce všechny zuby volíznu.
0: Dokonce posluchač s přezdívkou Oliheň jde na to trošku jinak.
7: Ale s tím jazykem, to teda vůbec není pravda. Já si jazykem volíznu úplně všechny zuby, z jedné strany na druhou, horní i spodní. A možná je to proto, že mám split jazyka a mám ho rozdělený na dva.
1: Ježišmarie.
0: On je normálně ještěrka.
1: Jo, to by mě zajímalo, jestli může hejbat každou stranu jako jinak, víš?
8: Mně se taky ale podařilo volíznout si všechny zuby. Oba dva nahoře i všechny tři dole.

0: Paní Kachna byla úspěšně odhalena, byla to tedy zpráva o tom, že člověk není schopný si olíznout všechny zuby, jak na horním patře, tak na spodním patře.
1: Samozřejmě to byla blbost, jde to samozřejmě, ale Luboš, ten to povýšil.
2: Olízáním zubů, to je tak nakažlivý, že to vyzkoušel každej, ale já jsem to posunul ještě na jeden level vejš, já jsem si olíznul, nebo dokážu olíznout i nosní dírky, obě.
0: Nosní dírky, nejde.
1: Nejde. Tam mám holuba, to nejde.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 55 minut a my se jdeme podívat na silnice. Dva osobáky se srazily v Jablonci nad Nisou v ulici Boženy Němcové, dál se bouralo v Praze v Tyrkově ulici a vážnou nehodu vyšetřují ve Frýdku Místku na hlavní třídě.

0: KIS počasí.
1: Středa je zpočátku polojasná až oblačná, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupne o 9 haléřů na 44 korun a 68 haléřů za litr. Benzín budou moci pumpy prodávat maximálně za 44 korun a 46 haléřů za litr. A to je o 17 haléřů více než v úterý. Britskému premiérovi Keiru Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vládních lejbristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Nyní by mohli ztratit až 3/4 křesel, která obhajují. Někteří vládní ministři před stranickým pučem varují. Sám Starmer říká, že neodejde bez boje. A teď zpátky domů.
2: Přijela z Dánska, přesto se v táboře hned zabydlela, jako by tu žila od jak živa. Velbloudí samice Amara je jedním z posledních přírůstků táborské zoologické zahrady. Navštěvníci zoo ji mohou přivítat v sobotu 9. května, kdy ji při komentovaném krmení představí veřejnosti její ošetřovatelé.
1: Sport. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký. To byly aktuální zprávy na KISu a Tereza Jandová.
3: Hezké dopoledne, za chvilku budeme soutěžit o voucher v hodnotě 2000 korun.
4: A bude se vám hodit, když se kouknete na teniskožrout.cz.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Ještě dnes a zítra soutěžíme po 9. hodině o voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na webu teniskožrout.cz. V pátek bude pak velké finále této soutěže o voucher v hodnotě 10 000 korun. Web teniskožrout.cz se specializuje na limitované edice různých tenisek a dokonce tam najdete i tenisky, které už nikde na světě neseženete. A jak bude soutěž probíhat? Míša vám teď zadá otázku. Vy už si můžete pomalu, ale jistě najít web teniskožrout.cz, kde najdete správnou odpověď. A hned, jak tu odpověď budete vědět, nahrajte nám hlasovou zprávu přes aplikaci Rádia Kiss a kdo bude jako první, vyhrává.
2: A jaká je tedy otázka? Na teniskožrout.cz najdete kromě jiného i model Adidas Samba. A já se ptám, pro jaký sport byly tyhle tenisky původně vytvořeny? Nahrávejte vzkazy přes aplikaci Rádia Kiss.
3: Tak šup, šup.
4: Hele, stop. Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí. When the

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Hledáme výherce voucheru v hodnotě 2000 korun na webu teniskožrout.cz.
2: Ptala jsem se na to, pro jaký sport byly původně vytvořeny tenisky Adidas Samba. Nahrávali jste nám hlasovky přes aplikaci Rádia Kiss a tentokrát jsme opravdu nenašli jedinou špatnou odpověď. Všichni jste věděli.
1: Ano, přesně tak. Ozvala se třeba Markéta.
3: Pro fotbal.
1: Ano, Adame.
4: Fotbal.
1: Ano, to je správná odpověď, ale bohužel jste nebyli nejrychlejší. My jsme hledali jednoho z vás, kdo bude absolutně nejrychlejší a který pošle první hlasovku sem do Rádia Kiss. A to byla, dámy a pánové...
2: Da-da-da-da!
1: Posluchačka Péťa.
5: Původně byly boty Adidas Samba navrženy pro fotbal.
1: Péťo, moc ti gratulujeme. Voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na webu teniskožrout.cz je tvůj.
2: A nezapomeňte, že každý den mezi 12. a 13. máte slevu 10% na tenisky na teniskožrout.cz. Stačí zadat kód KISS10.
6: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji. Info na web.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřába. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: lepší než originál.
1: Kysáci, rubrika lepší než originál, jak ji znáte, tento týden bude. Ale protože je kratší týden, v pátek je státní svátek, tak tuhle rubriku posuneme na čtvrtek. A Patriku, bude to na tobě.
2: Já vím. Už mám naspíváno, už jsme to s Žánem Lukem nahráli a jsem na to velmi, velmi zvědavý.
1: Ty už máš za sebou spoustu songů, spoustu různých druhů písniček. Třeba, s čím si mě naprosto šokoval, tak byly asi Rammsteini. A tam jsem si říkala, jo, Patrik, ten to teď povede na tu drsnou notu. A ono prd, pak si přišel s tímhle. 13. smůla
2: se mi lepí. No a musíme taky připomenout moje poslední zpívání v rubrice Lepší než originál. Kdyby tady byl Roman, který je na dovolení, tak by řekl,

0: mi řekni, čeho se má člověk chytit, když slyší tyhle ty tři songy od tebe. Co to teda bude zítra?
1: Chceš nápovědu?
0: Ano.
1: Takhle. Držel jsem se české písně, protože já české písničky mám rád. A byla tady jedna píseň v pořadu Lepší než originál, kterou jsem zpíval a dostal jsem za ní trošku pro mě nezvyklou bídu.
0: Ano.
1: To byla písnička, pamatuješ si?
0: Pamatuju si, to byl Divokej Bill a Plakala.
1: A já jsem se rozhodl, že pokořím tady tu pomyslnou hranici, protože v písničce Plakala, ono, já si myslím, že jsme si rejpli trošku do takových těch tvrdých, zarytých rockerů a řekli si, ty nám nebudeš ničit písničku. Znělo to nějak takhle? A já vám slibuju, že zítra to bude bomba na podobným tématu, jako je písnička Plakala. A říkám vám, tohle vám odstřelí dekel. Tak zítra v 7:30.
0: To jsem zvědavá. Patriku, držím ti pěsti.
1: Děkuju.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Hey boy, právě teď na Rádiu Kiss a za 12 hodin touto dobou tady už bude Michal Kavalčík, stejně tak jako teď. Nazdar, Michale.
1: No ahoj, no to už je 12, že jo, to bude v 10.
0: Ano, v 10 večer to startuje.
1: Trends Party Live, 5-5.
0: 5-5?
1: No, 55.
2: Proč jste to neměli včera?
1: No, my jsme se nějak s panem kalendářem blbě domluvili.
2: Protože to by vyšlo krásně, víš, jako 5.5.
1: No, ano, vem si, že by to bylo ve středu 5.5. 55. díl.
2: No, to by bylo dobré.
0: To by bylo z nějakého numerologického hlediska úplně hrozný, podle mě.
1: Ne, určitě ne. A začínali bychom v 5 ráno a 55 minut.
0: To je dobrý.
1: A nebo pozor, anebo pojedeme 5 hodin a 55 minut v kuse.
0: No, to si s Bejslikrem můžete takhle naplánovat. Proč ne?
2: Upřímně, já si myslím, že vy byste to dali, protože i ty, i DJ Bejslikr jste takový tryskomyši.
1: No a nikomu by to nevadilo, ne?
0: No si já nevím, jestli by posluchači byli proč.
1: Určitě, hele, pět, skoro 6 hodin, to by dali.
0: Hele, a máte tam něco special nebo něco jako klasika?
1: Budeme tam mít jednoho hosta.
0: Fakt, jo.
1: Ale to je velké překvapení. To se posluchači Kisu dozví až v 10, když se nás naladí.
0: Armin přijede.
1: Že jo, už jste ho sem dotáhli.
3: To je dobrý for, no. Dobrý,
0: tak 55, třeba mu bude 55.
2: Jo, takhle.
1: Počkej, kdo má tady 55 v rádiu?
2: No ty jedině.
1: Dobře, takže končíme tento vstup, jo? Večer se na vás těšíme. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu a pár drobností, tak pozor, ulice Muchova v Praze, tak pozor, osobák se potkal se sloupem, probíhá vyšetřování, zdržení tak do 10 minut. D1 z Prahy na Brno, kilometr 198, odstavené vozidlo. No a silnice 35, Zašová okres Vsetín, délka kolony už 300 metrů, štěrk na vozovce, sjízdné se zvýšenou opatrností. Kdybyste viděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v naší aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout a poslat nám jakoukoliv hlasovku. Tak za chvilku Avicii a startujeme středeční Dopo od Pokis.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Středa je zpočátku polojasná až oblačná, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by tento trend měl pokračovat. Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. A teď zpátky domů.
5: Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od pátku 8. do neděle 10. května metro. Důvodem je výměna zabezpečovacího zařízení ve stanicích linky C Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Z Prahy Blanka Holoubková.
4: Sport. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky se od nové sezóny stane Španěl Carlos Clos Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po 3 letech ve funkci končí. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná dopolední Kiss.
6: Dneska to bude nádherný den nabitý s rádiem Kiss. Co tady všechno máme až do půlnoci, to budete koukat.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: 8 minut 50. hodině, vítejte všichni u dopoledního driveu. Možná s náma zůstanete i na odpoledne, možná s náma zůstanete i do večera. Myslím si, že 6. května program tady u nás na KISSu až do půlnoci je opravdu velmi pestrý. Za malý okamžik balíček Rádia KISS. Ve 12 hodin velká samolepka. Moudro dne. Odpolední jump také něco bude rozdávat. Pak tady máme ještě nějakou tu soutěž o tenisky. Nevím, jestli to bylo ráno a je to i odpoledne. To všechno najdete na našich sociálních sítích, ale můžete vyhrát super krásné tenisky. K tomu ještě máme co? Dneska 55. díl Transparty Live, kterou budeme startovat v 10 večer, a ještě předtím samozřejmě KISS paráda s DJem Basslickrem. Já myslím, že dneska to bude jako fakt hodně nabitý den. Našel jsem tady nějakou pranostiku, dneska má svátek Radoslav a starý zvyk ze začátku května zní takto. Lidé dříve věřili, že květnové ráno a rosa mají skoro kouzelnou sílu. Holky si omývaly obličej raní rosou, aby byly celý rok krásné a zdravé. No, nevím, jestli by v nějakém hlavním městě Olomouc, Praha a tak dále, jestli by tam, teda myslím ve velkém městě, promiňte, hlavní město máme jenom jedno, ano. Nevím, jestli bychom teďka jako ještě scháněli někde po ránu, někde kolem nádraží, autobusáku, nějakou rosu na trávě. Možná by holky byly nalíčeny spíš na čerty, než aby jim to slušelo. No, tak ať jste všichni zdraví a ať nám to dneska šlape. Středeční KISS, come on everybody.
1: Michal Kavalčík je lepší než ticho. KISS, Radio KISS.

0: Tak je jaro, leto, podzim, zima, s rádiem KIS je to prima.
1: Ano, prima i jako televize Prima, anebo televize Prima, anebo CNN Prima News. Ať máte dneska Prima středu. Tak tolik trošku, tady jsme si ohřáli polivčičku v našem baráku a pojďme zase pracovat. Já jsem tady zjistil, že pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnější na světě. Ano, vlaková nádraží jsou startovní štací výletů i dovolených a na jejich kvalitě záleží. Pojďme se dneska pobavit o tom, kde na svých cestách jste opravdu potkali nádraží, které vám totálně vyrazilo dech. Že jste normálně vytáhli foťák, mobil, možná i kreslící papír, tušku, uhel, křídu a začali jste fotit, dokumentovat, kreslit, čmárat a prostě potřebovali jste tu krásu nějakým způsobem zachytit. Já mám pár takových fotek ve svém mobilu nebo na kameře také. Mě velmi uchvátilo třeba nádraží v Maďarsku, v Budapešti a ještě když jsem kdysi byl v Rumunsku, tak to bylo pro mě také něco zajímavého. V Paříži jsem si také fotil nádraží. Pojďme se takhle zeptat vás, kde vás to fakt totálně uchvátilo. A pozor, jestli třeba máte ještě nějaké nádraží, kam se fakt jako rádi vracíte, máte tam třeba nějaký stánek, kde si dáváte váš oblíbený croissant, anebo prostě nějaký párek v rohlíku, nebo nějakou tu bagetku, nebo buřtíka. Vzpomínáte ještě taky, jak jsme na hlavním nádraží si dávali ty buřtíky v těch stáncích, které i nejdříve kdysi byly mezi těmi nástupišti, jak tam byly ty budky kdysi. A než nám jel vlak, tak jsme rychle, tehdy to stálo asi 15 korun, tak jsme si kupovali párek v rohlíku, pak to zmizelo. Tak jo, hledáme pro vás nejhezčí, nejluxusnější nádraží na světě, kde jste kdy byli a máte to zdokumentováno. Pojďme si poradit, můžeme tam udělat další výlet a věřím, že té krásy není nikdy dost. Vaše hlasovky, tlačítko soutěž, letí právě teď.
2: KIS, Radio KIS. Be happy.

0: tam vždycky vidíte ty hokejky. Já už ani nevím, co to bylo za mistrovství světa v ledním hokeji. Kde to bylo? Co to byla? Vídeň, Praha? No prostě Spin Doctors. Velmi slavná to píseň. Dneska tady hledáme nádraží, které ve vás zachovalo nádherné pocity, až jste si to museli vyfotit a natočit. Lukáši, co ty?
1: Michael, čau, tak to krásné nádraží za mě teda v Itálii, v Miláně. Opravdu nádhera, doporučuju. Čus, Lukáš.
0: Děkuji, Lukáši, tam jsem ještě nebyl v Miláně, tak píšu si do svého diáře Vojta.
2: Ahoj, tak já musím říct, že úplně jsem neměl odvahu na to vytáhnout foťák, ale vyrazilo mi teda dech, když jsem tenkrát vystupoval v Bohousových záchlumí a viděl jsem tam, jak si takový tři, no, ne asi úplně lidi bez domova, ale takový městský druidové, společně pomáhali prostě umýt spodky po těžkém večeru. To bylo hezký, takový krásný velký kaluži.
0: Vlaďka.
3: Nádraží bylo pro mě ve Frýdku místku, když jsme tam přijeli z vesničky Skalice a jeli jsme s maminkou se sestrami do Ostravy. Tam se mi to líbilo, protože nám maminka vždycky do vlaku koupila housku se salámem a mi koupila, představ si, 4 lístek. A to je zpátky tak 50 let, možná 55. Takže nádherná vzpomínka. A teď je to nádraží ve Frýdku místku taky moc pěkné. Mm. Zdravím, Vlaďka, Frýdek, Pístek.
0: Pěkně to opravili. A vzpomínáte ještě na tu dobu, já jsem ji teda zažil, když jsme si kupovali ty jízdenky na vlak. Paní tam měla vedle sebe takovou jakoby železnou věc. Vždycky sáhla do takové té přihrádky podle toho, kam jste jeli a dala vám takový ten, no jako, vypadalo to jako z korku, že jo, takový hnědý lístek, jakoby udělaný z hnědého dřeva, teda z dřeva, z papíru. A takhle to vsunula do toho a udělala tam ty dírky. No a potom, jak ti průvodčí nám to cvakali.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

Tak děkuju, že jste mi tady dali vědět, když dneska tady dáváme a vzdáváme hold nejkrásnějším nádražím z celého světa. Mám tady jednu SMSku, napsal mi Libor. Michaele, ta paní, která nám prodávala ty lístky, tak tam mrazila datum, dírky dělal průvočí, no. Libor, já už se omlouvám, víš, ono je to dávno, já měl kolik, 9, 10, 12, 13 let. Ale vždycky mě na tom bavilo, že ten lístek měl tak jako mělo to takové, dneska už takový jenom kus papírku, průvočí ti tam vlastně otiskne také nějaké speciální datum, speciální kód, už se dneska ani dírky nedělají, že jo? A vždycky mě bavilo, jak někomu tomu průvočímu jakoby vypadly ty, jak to procvaknul ty naše papírové hnědé jízdenky, tak jak některé takové ty kuličky, ty pidi kolečka z toho vždycky vyskočili a bylo to na zemi. To mě bavilo. No, tak dneska tady vzpomínáme a říkáme si, kam vyrazit. Zjistilo se, že pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnější na světě. Přátelé, k mému údivu, a já to musím říct tady takhle jako normálně upřímně, nějak se nám zasekla naše hlasovková brána, bohužel ty první tři hlasovky přišly a pak už se to zaseklo a nepřišlo nic. No, tak já zkusím tohohle času využít a pojďme se podívat na tu desítku těch nejkrásnějších nádraží z celého světa. Desáté místo podle nějakého toho prestižního anglického deníku získalo nádraží v Římě, Roma Termini v Itálii. Deváté místo, půjdeme do Londýna, UK, to je Paddington, tam jsem také ještě nebyl. Osmá příčka, Grand Central Station v New Yorku v USA, tam jsem také ještě nepřistál a nevystoupil z vlaku. Sedmé místo a nejkrásnější nádraží, Amsterdam Central, Niederlandes. Šesté místo, Firenze Santa Maria Novella, Florence v Itálii, tam jsem teda byl, tam jsem vystupoval a pak jsem se šel projít celým městem. No a tu další pětku, tak to vám řeknu za malý okamžik. Ještě se podívám, zdali nějaká hlasovka přišla. No, tak zatím ne. Já jdu restartovat počítat, přátelé, a uvidíme, třeba ještě něco přijde za malý okamžik. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska se tady bavíme o nejkrásnějších nádražích, která jste kdy viděli. Pražské hlavní nádraží bylo vyhodnoceno jako 12. nejluxusnější na světě. No a nová studie právě vybrala přes 20 nejkrásnějších nádraží z celého světa. Za chviličku vám řeknu těch prvních 5 pozic. Tak, došly nakonec ještě nějaké hlasovky. Co Michael?
1: Ahoj Michael, tak za mě nejkrásnější nádraží Mnichov určitě, Berlín. A ani tě naše jsou není špatné, keď už povyhadzovali těch kadejakých podivných lidí. A to, co si hovoril s těmi kartonikovými jízdenkami, ano, to samozřejmě 80-ky, 90-ky, pamätám si. Tak ahoj, Michal.
0: Děkuju. Erika mi napsala, Míčo, krásné nádraží je v Taormine na Sicílii, Italiano. Natáčela se tam i ta slavná scéna Kmotr. Čauky, Erika. Jo. Ty brďo, Kmotr, to byl taky počin, vidíte. Kmotr. Co Lasičák?
2: Nevím, jestli nejluxusnější, ale Frankfurt nad Mohanem, nádraží obrovský, skvělý. Pak se mi líbilo nádraží v Irsku, takový malý, prostě zapadlý v někde v nějaký vesnici, když jsme jeli z Dublinu. To byl hezký.
0: Tak, teď mám pro vás těch 5 nejkrásnějších nádraží na celém světě. 5. příčka Toronto Union Station v Kanadě. 4. místo, taková ta bramborová medaile, Tokyo Station v Japonsku. Tam to vypadá jako, mám pocit, tak jako trošku ve staré Anglii. 3. místo a bronz, Kyoto Station, Japan. Nevím, jestli si to vybavujete, je taková velká, prosklená, takový tunel, železo, potáhnuté sklem, je tam neuvěřitelně hodně světla, eskalátorů, úplně hned bych se tam rozjel. 2. místo, stříbro, Osaka Station City, opět Japonsko. No a pozor, k mému překvapení, zůstaneme v Evropě. 1. místo a nejkrásnější nádraží na světě podle tohoto žebříčku, Zurich Hauptbahnhof, Švýcarsko. Vypadá to nádherně, před nádražím ještě jezdí modrá tramvajka. No, tak a Česká republika na 12. místě. Já tady mám vítěze, moc toho dneska nepřišlo. Je to také už i možné, že lidé nejezdí vlakem a neví, jak vypadají krásná nádraží. Balíček Rádia Kiss bych dneska dal třeba Zbyňkovi.
3: Dobré ráno, tak nejkrásnější nádraží, na kterém jsem kdy byl, je asi nádraží Atocha v Madridu. Je to jeden velký park, je to jedna velká botanická zahrada. Normálně mezi palmama si tam kupujete jízdenky, mezi tropickýma rozkvetlýma květinama si tam sedíte a čekáte na vlak. Nádhera.
0: Já bych někdy chtěl zažít tu krásnou scénu z filmu Ostře sledované vlaky, kde ten tehda začínající herec a úžasný budoucí zpěvák razítkoval té dámě zadní část těla. Vždycky předtím, než dál to razítko udělal. Kiss. Radio

0: Ještě, že vás mám, kysáci. Ano, tak už je to opravdu hodně dlouho. Ostře sledované vlaky 1966 a samozřejmě v hlavních rolích Neckář, Sommer, Brodský, Valenta, Váchek, Krůta, Bendová a spousta. Naďa Urbánková. Děkuju Karlovi. Razítkoval Pepa Sommer a to určitě nikdy nebyl zpěvák. No jo, byl to pan Sommer. Oscarový Bohumil Hrabal a Jiří Menzel. Děkujeme. Pokud jste neviděli, tak určitě si to najdete.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pojďme se podívat na dopravu, jak to tam vypadá teďka krátce před 11. hodinou, ulice Švermova. V Ostravě pozor, olej na vozovce a sjízdné se zvýšenou opatrností. Už tam jedou hasiči a bude se odklízet a uklízet. D1, 192. km z Prahy na Brno, poruchané vozidlo a je tam náklaďák po požáru. D1, 125. km ve směru na Prahu. Pozor, v jízdním pruhu je osobák a motorka pro pomalá vozidla. A v ulici v Zatáčkách Šimonovice, okres Liberec, délka kolony už půl kilometru a jsou tam dva autáky v sobě, probíhá vyšetřování. Po 11. hodině po zprávách Alexia.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima@pohotovost.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Středa je zpočátku polojasná až oblačná, ale během dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 20 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich teď dopoledne pohybuje ještě kolem 370. Odpoledne se možná počet ještě sníží. V noci nad územím pršelo. U hasic zbývá zhruba 5 hektarů. S rozvojem umělé inteligence se stále více lidí bojí, že právě kvůli AI o své místo přijdou. Lidový soud v Číně ale přednedávnem rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou využívat umělou inteligenci jako záminku k propouštění, a to znamená v této zemi významné vítězství pro pracovní právo. A teď zpátky domů.
5: Přijela z Dánska, přesto se v táboře hned zabydlela, jako by tu žila od jak živa. Velbloudí samice Amara je jedním z posledních přírůstků táborské zoologické zahrady. Navštěvníci zoo ji mohou přivítat v sobotu 9. května, kdy ji při komentovaném krmení představí veřejnosti její ošetřovatelé.
3: Sport.
4: Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenálem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Arsenál v úterý vyřadil Atlético Madrid. Tolik aktuální zprávy na Kisu a Tereza Jandová.
6: Moudro dne a mrkneme také na Apple. Zaplatí totiž majitelům iPhoneu miliardy jako odškodnění za AI. Jdeme na to.
7: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. To all the people.

Ariana Grande. Posloucháte 10 minut po 11. hodině Kiss. Apple zaplatí miliardy korun jako odškodnění majitelům iPhoneu. Důvod? Firma prý slibovala revoluční AI funkce a superchytrou Siri na nových iPhonech 15 a 16. Jenomže zákazníci tvrdí, že některé funkce vůbec nefungovaly nebo ještě ani neexistovaly. Apple sice k chybě se přiznal, ale v USA rozdělí asi 5,8 miliardy korun. Někteří zákazníci dostanou až skoro 2000 korun zpátky. Myslíte si, že se nějaké peníze dostanou do České republiky? Odpověď se dozvíte na konci tohoto pořadu.

0: a 11 hodin 17 minut. Tohleto moudro dne se vám bude líbit. A samozřejmě mám tady takové upozornění. Prosím, nenapodobujte toto moudro dne. Prosím, nedělejte to.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Řekla jsem mu uvař, uvařil. Řekla jsem mu vyper, vypral. Řekla jsem mu umyj okna, umyl okna. Řekla jsem mu vytři podlahu, vytřel podlahu. Život s brokovnicí je prostě jednodušší.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Michael, přišla mi SMS-ka. Jsem myslivec, brokovnici doma mám. Zkusím to, ne, prosím vás, nezkoušejte to, jo? Děkuji, děkuji. Bylo to jenom moudro dne.
1: Kiss. Radio Kiss.

Další zprávu, kterou jsem tady teďka našel, tak možná bychom mohli začít tím známým, nádherným, vtipnou hláškou z nejznámějšího českého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Neberu úplatky, nebo se z toho zblázníš. No, představte si, že muž, který nelegálně streamoval zápasy anglické fotbalové ligy, jde na 11 let. Do vězení. Ano, nedělejte to, fakt se to nevyplatí, varují úřady. Muž, který provozoval nelegální síť pro streamování zápasů Premier League, byl odsouzen k 11 letům vězení. Kromě trestu odnětí svobody musí do 3 měsíců splatit 2,5 milionu liber, jinak mu hrozí dalších 10 let za mřížemi. Celá operace, která zaměstnávala přibližně 30 lidí a obsluhovala 50 tisíc zákazníků, vydělala za 5 let přes 7 milionů liber. No, když to nezaplatíte, tak celkem 21 let za mřížemi. No to nechceš? Kiss. Radio Kiss. Kiss.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

Zajímavá informace. Věřím, že zaměstnancům to udělá velkou radost. Nevím, jakou radost už to udělá ale šéfům, jo, nebo ředitelům, nebo prostě těm nahoře. Poslyšte, co se zase zjistilo. Vědci tvrdí, že stres v práci může velmi rychle klesnout už po prvním pivečku. Ano, nedávná neurochemická pozorování naznačují, že přechod z vysoce stresového pracovního prostředí do stavu relaxace může výrazně urychlit řízenou konzumaci jediného kvašeného nápoje. Tento rychlý pokles hladiny kortizolu je často přisuzován sedativnímu účinku alkoholu na centrální nervovou soustavu, který vytváří fyziologický náraz mezi nároky na práci a domácím odpočinkem. No, experti samozřejmě varují, že spoléhání se na tekutou, jak bychom to mohli nazvat, dekompresi, tak to potom zase může maskovat hlubší problémy. No, ale vidíte to? Kdyby nám v práci povolili jedno tekuté pivo,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak co pak se nám tady urodilo? Za 4 minuty máme tady 12. hodinu. Jdeme na to, vidím, že žádná hlasovka od vás, vypadá to, že venku je to opravdu na pohodu. Mám tady jeden ťukanec a to je D1, 87. kilometr ve směru na Brno, tak tam jsou nějaké dva osobáky asi v odstaveném pruhu. A pak tady mám D1, 163. kilometr z Brna na Prahu, nehoda, havárie, dodávky. D5, tam se podíváme z Prahy na Rozvadov, kilometr 47. zdržení a tam jsou tři ťukance. Ulice Žabovřeská v Brně, neprůjezdný střední jízdní pruh pro poruchu, odstavené vozidlo a to by mělo být všechno. Kdybyste o něčem věděli, nějaké velké komplikaci, tlačítko doprava v naší apce, no a můžete poslat hlasovku. Za chviličku

0: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Mrkni na web Rádia Kiss. www.kiss.cz Rádio Kiss počasí.
4: Dobré poledne, dnešní obloha bude oblačná až polojasná. Odpoledne se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na západě kolem 20 stupňů a na horách kolem 15.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich pohybuje ještě kolem 370. V noci nad územím pršelo. Britské úřady sestavují nový tým čítající 100 policistů, jehož cílem bude chránit židovskou komunitu v Londýně. Rozhodnutí přichází poté, co se v Británii v posledních měsících odehrálo několik antisemitských útoků. A teď zpátky domů.
5: Město Domažlice už tuto sobotu znovu zaplní hasiči. Tentokrát se tady uskuteční slavnost věnovaná jejich patronovi, svatému Florianovi. Podvečer vyjde od kostela slavnostní průvod, který zamíří na náměstí Míru. Půjde o průvod, na který každoročně přijíždí nejen přespolní hasiči, ale i ti z Bavorska. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Kajakář Vít Přindiš jde do nominačních závodů ve slalomu, které se uskuteční tento a příští víkend, s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajak cross. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Ladíte Radio KISS a my máme pro vás další úžasnou muziku DJ Bobo, Somebody Dance With Me a za chviličku pro někoho velká samolepka.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

Taky jste se těšili, že prý má celou noc pršet, pršet a pršet a pak tak jenom jako trošičku skráplo. No, dneska už to prý má být lepší, dneska už opravdu ty zahrádky nám to zalije tak, že další dva dny nebudeme muset zalívat a opět se naplní naše nádrže. Tak uvidíme, řekneme si zítra, jak to celé dopadlo. Busta Rhymes si dáme s Maruškou Carey, to už jsme tady v playlistu KISSu neměli opravdu dlouho. A připravte si mobilní telefony, za chviličku Samolepka.

0: Další kousek do sbírky a kde pak si to a kdo nalepí. Tady Michael Kiss, kdo je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, tak prosím tě, na jakém nádherném stroji to bude viset? Kde to budeš leštit a čistit?
1: Bude to viset na Volvu. Jezdím takovýma dvouma krabicema v Obtašru, vlastně tady po naší republice, ale nejenom tady, ale i po světě, takže a co tam bude výjímat.
0: Tak to je nádhera. Jinak co, středa dobrý?
1: Středa krásný.
0: Pochválil by si dneska?
1: Je to dobře, počasí dobrý, tak je to dobrý.
0: A pochválil by si někoho takhle?
1: Dneska?
0: Ano, no, třeba v pravé poledne, jak teďka máme.
1: Nevím, možná tak sebe, že vůbec ještě dejchám.
0: Že si další den přežil, jo?
1: Tak, tak.
0: No jo, no tak znáš to jako. Ale zase, jak se říká, jaký si to uděláš, takový to budeš mít, no.
1: Ano, tak to je dobře.
0: Oběd už máš v sobě, nebo jsi ještě nestihl jako já?
1: No, v oběd jsem stihl ještě doma.
0: A teď už na cestách.
1: No, dneska jsem měl obídek, rybičku, filé s bramborem. Takže dobrý.
0: Dobře, a poslední otázka, máš rád pizzu?
1: Vysloveně ji nemiluju, ale tak s nimi.
0: Jo, no a prosím tě, otázka, zase jsem něco viděl na Instagramu. Patří tam ten ananas na pizzu nebo ne?
1: Za mě ne.
0: Dobře, děkuju. Já myslím, že rozhovor měl určitou kvalitu a že se zase někdy budeme tady na Kisu určitě na tebe těšit, jo? Chlape, měj se krásně a všem dobrou chuť. Ahoj, posíláme velkou samolepku. Čau, čau.
2: Získej svou největší samolepku Kisu. Zase zítra po 12. na Kisu.

0: Cindy and Doka. Jo a přátelé, dneska v kalendáři je 6. A jestli to nevíte, tak za tři dny mega kiss party v Ostravě. Ještě pořád tam jsou super místa a lístky.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce! 7-7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: to se nám teďka hodí k tomu, co jsem našel na Instagramu a to se vám bude určitě líbit. Run, run, run, ano, tam se trošku tak běhá. Ranní sex, jak zjistila nová studie, vás probudí lépe než káva. Výzkumníci porovnávali, jak se lidé s nedostatkem spánku cítí a zjistili, že sex může zvýšit bdělost více než silné espresso a pomůže vám překonat těžké ráno. Proč to takhle funguje? Hormonální spěch, prudký nárůst dopaminu a oxytocinu zlepšuje náladu a odstraňuje negativní pocity. Úleva od stresu, napětí zmizí a vy zůstanete klidnější a vyrovnanější po zbytek dne. No a ještě k tomu vlastně je to i lehké kardioaktivita. 15 až 20 minut pohybu rozproudí krev téměř jako rychlý běh. 15 až 20 minut, jo? Ježíš Maria, to jste se zbláznili. Tak možná před 30 lety, to jo?
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

a právě jsem zjistil, že zítra, kdy už budeme mít 7. května, máme den světových hesel, nebo světový den hesel. Jo, to je prostě, na e-mailu máme hesla, tam máme hesla, v telefonu máme hesla, v kuchyni máme hesla, v práci máme někde heslo, všude noťas, mobil, laptop a tak dále. Společnost O2 varuje lidi před používáním jednoduchých hesel, útočníci je mohou prolomit během několika sekund. Právě u příležitosti toho zítřejšího světového dne hesla si dovolili udělat takový průzkum a nejrozšířenějším heslem k digitálním službám v Česku je heslo 1234. Nevím teda, já jsem v životě podobné heslo nepoužil. Když už bych dával něco podobného, tak bych dal možná heslo 1234. Aspoň třikrát bych tam nasekal to heslo. Pozor, druhým nejrozšířenějším heslem je admin, anebo 123456. K jejich prolomení a přístupu na účty na sociálních sítích, e-mailu nebo platebních službách stačí útočníkům několik vteřin. Hovoří se o 5 až 6 vteřinách. No a podle informací právě operátora O2 zveřejněných při příležitosti toho světového dne, který připadá na 7. května, stojí za to opravdu měnit často hesla. Jo, pak mám tady ještě další heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anebo QWERTY, nebo digitální, anebo heslo. Tak prosím vás, pokud náhodou jsem teďka řekl jedno z vašich hesel, doporučujeme změnit a budete mít klidný spánek. Protože když je klidný spánek, tak vám nikdo nevyluxuje účet, e-maily, komunikaci, WhatsApp a tak dále. Dobré silné heslo je dobrý základ.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak před 13. už tady máme pár komplikací a děkuju za všechny vaše hlasovky. Prvního tady máme Adama, tak co pak se tam děje?
2: Ahoj, dálnice D11 ve směru na Hradec Králové za odpočívadlem Shell Topšice, to je jak je KFCčko a Burger King, tak ve směru na Hradec kvůli dopravní nehody uzavřená, tak to obějte hodně předtím, ať se do toho nedostanete. Přeji hezký den, ahoj.
1: Ano, už to tady vidím, 52. kilometr na Hradec Králové mezi 50. Dobšice a 62. Chlumec nad Cidlinou z důvodu opravu. Aha, tady mají chybu. Opravní nehody, jasně, dopravní nehody dvou osobních vozidel, tam jim chybělo pár písmenek v oficiální zprávě. Máme tady ještě nakáče.
3: Nazdar kysáci, kdy jedete v Brně po okruhu z tunelu Hlinky, směr na Žabovřesky, tak to tady stojí. Radši to oběďte. Čau, nakáč.
1: Roman.
4: Ahoj, Michale. Chtěl bych nahlásit dopravní situaci D11, směr Hradec. 52. kilometr, momentálně dálnice uzavřená, je tam nehoda, je tam IZS a kolona stojí už od 49.
1: Děkujeme, Věruška.
5: Ahoj, kysáci, jedna dopravní na D5 ve směru na Prahu, na Vráži. Mají pánové, povedci jste rozloženou váhu na odstavném parkovišti, tak abyste si ušetřili nějakou kačku.
1: A ještě Soňa, mezi Nesovicemi a Nevojicemi nehoda. Oba směry je to zavřený, odklánějí směrem na Vyškov. Vypadá to na uzavření a ještě na dlouho.

0: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a později odpoledne se začnou objevovat přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na západě Čech kolem 20 stupňů a v 1000 metrech na horách teploměry ukáží kolem 15 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř o 2 stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd České republiky, kteří spolupracovali s podniky Povodí Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila to dnes v tiskové zprávě švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům podle kabinetu Alpské země v tuto chvíli nehrozí nebezpečí. Plavidlo na jehož palubě pravděpodobně v souvislosti s virem zemřeli 3 lidé, je nyní v Kapverdách. A teď zpátky domů.
6: Safari park ve Dvoře Králové slaví 80 let a při oslavách rovnou odstartuje výstavbu nové části areálu. Návštěvníky čeká pohled do zákulisí, výjimeční hosté i připomínka světově proslulého chovu nosorožců. Safari park si významné jubileum připomene tuhle neděli celodenním programem. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0. Tolik ze zpráv na KISu s Blankou Holoubkovou.
7: S váma je Michal Kavalčík, přeju nádhernou středu a v téhleté hodince se podíváme na dnešní Trends Party Live. V 10 večer startujeme.
8: Od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

krásnou hudební novinku. To bude šlehat. Tím bychom to měli odpálit, tak si dáme aspoň refrén. Aspoň refrén nebo kousek toho, čím to dneska odpálíme. 55. díl a já mám pocit, že v listopadu nebo v prosinci bychom měli oslavit 5 let s DJem Basslickerem Václav Votava a Trance Party Live, kterou vždy tady první středu v měsíci s váma spouštíme v 10 večer. Já se tak těším.

Respect. Legendární skútři také ve čtvrt na dvě v playlistu Radia Kiss 6. května na Radoslava. Všechno nejlepší. Teď jedna trošku smutná zprávička, asi škrty v rozpočtu. Letecká společnost Delta Airlines od 19. května, což je za pár dnů, zavádí nové pravidlo pro bezplatný servis na palubě. Na trasách kratších než 350 mil, cestující v ekonomické třídě a Comfort Plus nedostanou žádné nápoje ani sneky zdarma. Opatření se dotkne asi 450 letů denně a má zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na velmi krátkých linkách. Cestující v první třídě mají výjimku a servis jim zůstává v plném rozsahu. No jo no, kde je ta doba, kdy nám tam smažili holky řízky? Rádio.

0: Rejslikrem a Michalem Kavalčíkem. Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: A dneska to bude jízda. Včera bylo 5.5. Tak my si dneska ty dvě pětky prostě dáme. Ano, je to neuvěřitelné, začali jsme v době koronaviru, měli jsme tady všude prostě roušky a odpálili jsme to tady v roce 2021. V listopadu, pokud se nebudu plést, oslavíme 5 let. Václave! Ty můj rádiovej brácho. Pokud máte rádi trance, tak věřte, že třeba tahle ta novinka dneska určitě zazní. Armin van Buuren, RG, jeden z nejlepších DJů na světě, a Marlo Rex udělali tuhle neuvěřitelnou pecku.

jsou beaty, to je harmonie. A opět husí kůže. Like and Child v Extended Mix verzi. Pár týdnů stará novinka. Tak pokud byste chtěli slyšet další novinky, startujeme dneska v 10 večer hned po Kiss Parádě s DJem Bass Lickrem.

0: kluci z AHA. 13.43, ještě se neloučím, ale vlastně mám tady takovou malou pozvánku na odpolední jump 14 až 18. Ano, Magda a tradičně samozřejmě Radek, nejlepší to expert na jakékoliv sportovní zprávy, události a tak dále, ale bacha, oni pro vás dneska budou mít dva lupeny. No,
1: a teď jsem normálně zapomněl dva lupeny, kam to bude... Kam to bude?
0: No tak vy se to dozvíte po 14. hodině, jo? Pokud byste chtěli dva lupeny, já se moc omlouvám, má paměť už je krátká, oni mi to říkali včera, ale vy se to dozvíte už za pár minut. Po 14. hodině až do 18. odpolední jump o lístky.

0: No a já bych se úplně zapomněl s váma rozloučit. Už jsem zjistil, na co jsou ty lupeny v odpoledním jumpu. A pozor, nejsou to dva, ale to je 2x2 lupeny. A víte, na co to je? No, to neuvěříte, kysáci. Normálně v odpoledním jumpu budou rozdávat 2x2 lupeny na... A to se dozvíte po 14. hodině.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, pojďme se podívat na dopravu. Radek ví o nějakém trablu.
2: Bacha, kdo jedete z Fritku na Fridland, tak u Bašky, u Mražaku, místní to znají, stojí v pravém pruhu kamion, buchla mu guma a bude to měnit do cesty, do levé strany.
3: Radko, zdravíme do tamtoho kraje, děkujeme moc krát. Jinak jedna dopravní nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, 24. kilometr, bouralo se taky ale na D8 ve směru na Ústí nad Labem a tam by měla být nehoda na 20. kilometru.
1: Já teda v tuhle chvíli vidím taky čerstvou dopravní nehodu ve Zlíně. Je to ulice U Pekárny, tady počítejte se zdržením. Je to taky v Březí na Břeclavsku, Mikulovská ulice, i tady se bouralo.
3: Tak opatrně a začíná odpolední jump.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a později odpoledne se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na západě Čech kolem 20 stupňů a v 1000 metrech na horách teploměry ukáží kolem 15 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl nebo nedbalost. S ohledem na to, že dosud není známa výše škody, nelze v tuto chvíli určit, jakou trestní sazbou je viník ohrožen. Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří. Porušilo ho v 1820 případech. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského státu dříve varovala, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné ruské porušování klidu zbraní. A teď zpátky domů.
5: Ve Vimperku se rodí nový multižánrový festival, který chce změnit pohled na celé město. Vimperk 26 promění historii centrum i jeho skrytá zákoutí v jeden velký festivalový areál. Premiéra akce je naplánovaná na září. Festival k akci využije přirozenou kulisu města a jeho atmosféru. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marožána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 Francouze Iga Ambera. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
6: Moc hezké odpoledne přejeme s Magdou.
7: My vám přejeme krásné odpoledne středeční s jumpem Magda Vronková a Radek Hrdina.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. Naši.

0: 14. hodina, 7. minuta je středa 6. května. Radoslav je v kalendáři. Co jsi mi přinesla?
1: Co jsem ti přinesla? Ne, ty nemáš svátek, jsi Radek, ne?
0: To je zkráceně. A jinak křesně nejsem Radoslav.
1: A v kalendáři není ještě Radek, jako jinak
0: jako
1: mimo?
0: Je, ale to se říká zkráceně třeba Radomír a Radoslav, to jsou všechno Rad.
1: A ty slavíš
0: Radkové.
1: Kdy?
0: Dneska? Já jsem v rodném listě jenom Radoslav.
1: Dobře.
0: No tak,
1: no,
0: kecám,
1: tak
0: dobře.
1: Jak já ti donesu čokošku. Jinak Radoslav, tak samozřejmě pro mě jeden z nejlepších našich českých herců. Bohužel už není mezi námi. Radoslav Brzo Bohatý. Radek.
0: No vidíš?
1: Aha. No.
0: Aha. Takže ty si tady se mnou přeš a pak to sama řekneš, jo?
1: No.
0: No, je to tak?
1: Je to tak.
0: No.
1: Takže všechno nejvíc nejpánové, užijte si to a pokud byste si chtěli dát něco dobrýho třeba na zub, nemusíte mít dneska ale vůbec žádný výčitky, protože dnes je Mezinárodní den bez diet.
0: A já už jsem si řekl právě před několika lety, že tenhle ten svátek budu držet každý den. A neporušil jsem ho ani na den.
1: Ale to chce vůli, viď?
0: To chce vůli, pevnou vůli.
1: Ano.
0: Prostě žrát, žrát a žrát. A pak budete takhle vytesaný, jako my dva.
1: Počkej, jako my dva, já jsem v pohodě.
0: Co seš?
1: No, ne, nejsem vytesaný.
0: Ne.
1: Ne.
0: Hezký odpoledne.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: A budeme zase hádat, respektive Magda, protože je středa, takže role ze včerejška se otáčejí směrem na Magdu. Já jsem připravil song. Kapela, která změnila, můžem říct úplně na plnou hubu. Hudební dějiny.
2: Queen.
1: Ty změnili hudební dějiny, jo?
2: No trošku jo, ne.
1: No tak jako v nějakém ranku určitě, tak ale tyhle jednu... změnili hudební dějiny.
2: AC/DC.
1: Ale prosím tě, dám ti ještě jednu šanci. No, počkej, zamysli se. Hudební dějiny. AC/DC to už je přece jenom jako rozběhnutý kolos. Ale vem si to, že tady máš, já nevím, jo? Prostě nějakou pohodičku, klídek, jo? A najednou přijde někdo, kapela.
2: Nirvana.
1: Nech si to projít hlavou.
2: Ano.
1: Takže připravená? Dobrá to.
2: Ano.
1: Nirvana, no to jsem ještě nežral, tady to. Tak jdeme.
2: Že vy takový broučkovitý kluci?
1: Ano.
2: Beatles?
1: No ježišmarja. Je vidět, že jsi to nechala projít hlavou. Páne bože, tyhle kluci z Liverpoolu přece měnili dějiny tenkrát.
2: Ale promiň, ty kapely, které jsem tady vyjmenovala, tak se taky zasadili
1: ne,
2: jako o
1: ne, jako
2: velký
1: oni,
2: změny.
1: Ne, jako
2: no,
1: oni.
2: Dobře.
1: To byly takový rebeliozní, že jo, ty vlasy a tohleto všechno, to tenkrát přece jenom balinko
2: máš
1: jinak.
2: Máš pravdu, souhlasím, ale mám bod, uhádla jsem to.
1: Já.
2: Jubí.
1: A já mám půl bodu za to, že jsem musel poslouchat ty výlevy.
0: Kiss Hit. Kiss Hit. Kiss

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji. Info na

0: Magda na mě mluví mým jazykem.
1: Ano.
0: Ještě jednou udělej, aby se bylo zřetelný, možná někdo nepostřeh. Za malou chvíli tady u nás v odpoledním jumpu na rádiu Kiss to bude o prasátkách, ale přátelé, možná máte doma prase. Jestli je čtyřnohé nebo dvounohé, necháváme už na vás, ale nicméně budete pokyvovat hlavou a říkat si wow, takovýhle prasátko bych chtěl mít taky doma a určitě si myslím, že rozhodně poslední, co byste s ním chtěli udělat, je ho třeba pogrilovat nebo z něj udělat zabíjačku. A jestli jo, byla by to sakra drahá zabíjačka.
1: A nebo by ho třeba někdo omylem ugriloval nebo dal na zabíjačku, by podle mě skončil na té zabíjačce i ten dotyčný, který tomu to prasátko poslal.
0: Tohle je prasátko za totiž velký peníze. Přitom ano. Je to furt prasátko.
1: Jo, živý normálně klasický jo. Čuníček.
0: Ale víc vám prozradíme už za malou chvíli tady na Kisu. Hezký odpoledne.
2: Radek a Magda. Odpolední jump. Na rádiu Kiss.

0: Ladíte a posloucháte odpolední čam na rádiu Kiss. Magda a Radek a my vám přejeme moc hezké prasečí odpoledne, protože pojďme se, ne jako, že bychom nějak jako nechtěli jako definovat, ne, Maria, aby se to někdo vzal osobně, panebo že vůbec ne, ale my se vydáme teď za jedním prasátkem, které, no, stojí nějakou kačku.
1: Stojí nějakou kačku, hlavně trhá rekordy. Na výstavě dobytka Houston
0: Lux. Tak to bude trhané vepřové asi, ne?
1: No toho nechceš Lena trhat
0: na
1: tohleto.
0: To nechceš.
1: Lena by se dalo prodávat pak na části, ale to už trošku odbočujeme. Protože na jedné výstavě dobytka v Houston Livestock Show padl neskutečný rekord. Teprve 13-letý klučina tam totiž prodal svoje prase za celých 505 tisíc dolarů, což je v přepočtu nějakých 11,5 milionů korun. Normálně prostě živýho čuníka.
0: Ty má, ale jako důvod, to je nějaký jako oni to plemeno,
1: tam,
0: nebo...
1: Oni to tam mají, že jsou to prostě nějaký výstavní prasata, něco, jak se asi prodávají
0: jako
1: koně v aukci a tak dále, jako... Já tomu taky nerozumím, jo, prostě má tam, je tady nějaká fotka, teď si nejsem jistá, jestli to není nějaká spatlanina jako internetová dohromady, na té fotce má ten čuník takový flíček přes obliče, jo, vypadá to jako mapa Ameriky, trošičku.
0: Ne,
1: jo.
0: Není to spatlanina.
1: No, ale jako, no... A hlavně ti to nevydrží, ne, takový prasátko, jako...
0: No asi jako, to já nevím, jak to je, ale nicméně 11 mega za prase. Ty blá.
1: Jako pojďme si trošičku říct, že i když to potom chováš na to, že se to bude rozmnožovat a tak dál, tak furt jsou to jako prasátka. Na tom se nejezdí, to jako zemědělsky, kromě toho, že to papáš, jo. Tak ti to nic nedá.
0: Jasný.
1: Tak co jako vlastně?
0: Si jo, a takových prasat je plnej Tinder.
1: No.
0: No.
1: Kupte nějaký.
0: A zadarmo.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, tady doprava. Tomáš ví o nějakém trablu dopravním.
2: Ze směru z Ostravy na Olomouc, tak benzínka Orlen, Klimkovice, něco tam hoří na parkovišti, je tam velký černý dým a byly vidět plameny.
3: Děkujeme moc krát, vyhněte se tomu. Nehoda na dálnici D0 ve směru na D7 na Ruzini, bouračka na 78. kilometru a jedna dopravní nehoda je taky v Hradci Králové v ulici Lipová.
1: Okres Plzeň sever, Karlovice, Tyršova ulice, tady se bouralo, dále je to v Žadci Husova, to je na Lounsku samozřejmě. No a poslední nejčerstvější, a tohle je takový voříšek, to si myslím, že na Opavsku si tenkrát sedli a museli hodně přemýšlet nad tím, Markvartovice. Jo, Šilheřovická ulice. Moc hezký.
3: Tak dávejte pozor. Opatrně.
1: Šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima@pohotovost.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Knižní hrdinka Kony užívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Teploty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě bude až 23 stupňů a na horách kolem 8.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát dnes toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku. A teď zpátky domů.
6: Stavební ruch mohou v těchto dnech zaznamenat návštěvníci Rokycanské nemocnice. Mění se její okolí i vnitřní prostory. Plzeňský kraj jako zřizovatel investoval desítky milionů do výměny kotle a technologií vytápění. Staví také nové výjezdové místo záchranky a dokončil i rekonstrukci prostor rehabilitace. Z Rokycanska Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté museli zrušit trénink v přípravě na švédské hry v Ängelholmu kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch. Znovu na led půjdou až při raním rozbruslení před vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední džam.
7: Středeční odpoledne jede v plném proudu s odpoledním jumpem.
8: My vám přejeme moc hezkou středu 6. května a hodinka další na startu.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.
10: Really good. Yes. It is not that funny. That's not.

0: Jaká tahle sezóna bude? No, tak to je samozřejmě ve hvězdách. Teď mluvíme o cestování, o prázdninách, hlavně o tom hlavním proudu cestování, který nás čeká drtivou většinu. Někdo poletí, někdo nepoletí, někdo zkusí vzít za vděk samozřejmě tady naší krásnou přírodu českou. Ale přece jenom teď to bude, konkrétně o Kypru. Jo. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezónu na Kypru, pozor, je minimálně o třetinu menší než v tomto čase loni. Lidi asi úplně jako se nikam moc nechtějí chystat zatím.
1: Bojí se samozřejmě kvůli té situaci, která se děje. Zrovna ten Kypr tam byl několikrát zmiňovaný, že může být i hrozbou, takže vlastně na jednu stranu se nedivím. Já tady přidám jednu vlastní teďka zkušenost, protože my s partnerem řešíme Dovču a už po třetí jsme si rozmysleli, kam vlastně letos poletíme, protože jsme chtěli do Spojených arabských emirátů a ono to tam zase začalo nějak přibouchat, máme zprávy, takže zase tam nepoletíme.
0: Přitom to mohla být bombová dovolená.
1: Ale jako naprosto skvělá, ano.
0: No ne, jako já tady pokračuju dál v té zprávě, že podle obsazenost hotelů, jo, zatím 40%, max 50%. Ty blá, to je jako špatný pro Kypr zatím.
1: Oproti tomu, jiný destinace už jsou tak narvaný, že lidi prostě bukujou samozřejmě Itálii, Španělsko, prostě takový ty, co jsou jakoby nejblíž, že, k nám, jako dostupný. A je problém sehnat právě už i jako ubytování, rezervaci a tak dál. My s tím máme teďka zkušenost.
0: Já vím, no, tady jako baborač samozřejmě, protože úplně chápu, že třeba rodina s dětmi, nebo vůbec jako když člověk je trošičku obezřetnější, ví, že tam může něco, nebo tam dokonce už něco proběhlo, no tak se mu do takovýhle destinace úplně teď nechce, no.
1: Já mám tip. Jeďte do Krkonoš, mají tam medvědy. V kleci, zavřený. Ve výběhu.
0: To je naše Majda. Nechte jí bejt, já jí mám rád.
2: Nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, to, že proběhlo vlastně Met Gala, teďka nedávno, myslím, že je to pár dnů nazpět, tak to se tak nějak ví. Pokud nevíte, co je Met Gala, prosím vás, tak to je taková přehlídka, prostě, kde všechny světové celebrity každoročně se předvádějí prostě v nejrůznějších modelech. Je to velká prostě světová událost. Oni tam všichni ty pozvaní prostě se vždycky vyšňořejí. Ono to má vždycky nějaký téma. Jo, bla bla bla. Jednou jsou to zvířátka, pak je to, já nevím, náboženský téma, něco cokoliv prostě tam vymyslí. A všichni vypadají jako nějak. O tom, že se tam oblíkají, to je jedna věc, jo. Ale mají tam samozřejmě i jako něco dobrýho k jídlu. A vem si, že letos se Met Gala spojilo s KFC a kaviárem.
1: To je hrozně dobrý. Asi nevědí o aféře v České republice.
0: Hosté letošní Met Gala zažili netradiční gastronomický moment. Luxusní hotel The Mark Hotel ve spolupráci se značkou Kaviár Caspia servíroval návštěvníkům menu kombinující KFC a kaviár. Jako takový to kuře v těstíčku a dáš
1: prostě
0: na
1: jak to podpořit, aby to prostě na konci bylo opravdu echt jako dobrý.
0: Ale zrovna jako smažený kuře.
1: Ale třeba se pletu, může to být zajímavá kombinace, proč ne?
0: No, my jsme tady taky občas papali nějaký zajímavý kombinace, jo, pamatuješ?
1: Jo, mohli bychom to asi rozjet na léto, ne?
0: Člověče, to bychom mohli.
1: Mohli. Jinak Met Gala, krásný moment je, když přichází Hugh Jackman se svojí partnerkou, teď už oficiální novou, herec, že jo?
0: Ano.
1: A pro mě velmi oblíbený Wolverine. Mm-hmm. Jinak a sklání se na ní moderátorka na červeném koberci, která má přes rameno figurínu.
0: Aha.
1: Prostě má za sebou jako přelepenou figurínu. Vypadalo to dobře. Jenže jak si dávají tvář na tvář, tak ona jak to tam vzala tvář, no tak ta figurína mu dala hlavičku. Jo. Skvělý, jako normální, ale bylo to hrozně vtipný. A i on se smál.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Hrdinky. Sejo!

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz Let's get it started in here.

0: nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Ze světa fotbalu teďkon zpráva, no, pro fanoušky Realu možná někdo bude přikyvovat, někdo kroutit hlavou, nicméně francouzský útočník Realu Madrid Kylian Mbappé si proti sobě poštval mnohé příznivce španělského klubu. Fandům se nelíbí, jak se hvězdný fotbalista chová na hřišti a v posledních dnech také mimo něj. Petice za jeho konec v barvách bílého baletu má od úterý. To je včera.
2: Ano.
1: To je včera.
2: Kolik?
1: 10 milionů podpisů.
2: To nechceš, aby proti tobě bylo tolik lidí.
1: Ty bláho.
2: To je Česká republika, ale v
1: kostce. To ne,
2: to je pech.
1: Jakože včera tak chtěli podepisovat, dneska tam mají 10 mega podpisů?
2: Ty bláho.
1: Tak ten je jako asi nepopulární teda asi. Nevím, co přesně udělal. 27-letý Mbappé, který je v Reálu od léta 24, se momentálně zotavuje ze svalového zranění. Zmeškal víkendový ligový zápas na hřišti Espanyolu Barcelona. Jenže podle mnohých fanoušků to vypadá, že tým pro něj číslo jedna není. Pauzu si zpestřil výletem na jachtu v Sardinii, do Španělska se vrátil jen těsně před výkopem nedělního duelu. Takže to se asi jim jako úplně nelíbí, když může jezdit po výletech. Zase na druhou stranu rekonvalescence a bejt úplně přínosem týmu v takovémhle fotbale. To sorry, jako jedna věc je popojet někam na výlet a někde makat jako 90
2: ale
1: minut.
2: Ale tak co má ten člověk dělat s tolika penězma na účtě? Jako toto má tam nechat ležet?
1: Ale
2: tak
1: to zase na to koukáš takhle.
2: Ne, já to myslím tak, že opravdu jako rekonvalescence, jak říkáš správně, no. Proč ne, ale přínosem pro ten tým jako určitě...
1: Nebude. Teď nebude, no, asi teď evidentně nebude, no. Prostě. No, tak ježiš, teď bych ho nechal. Konec sezóny se blíží za pár týdnů. No tak ať je zdravej na tu další sezónu. Ale 10 milionů,
2: tyjo.
1: Wow.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body Jump.

když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Přátelé, je to tady. Tady to období, kdy konečně můžeme zase vynášet tenisky a procházet se v nich jedna báseň. Už nám toto počasí dovoluje. No ale takový tenisky je potřeba mít a nějaký kvalitní tenisky. A právě proto tento týden na Rádiu Kiss probíhá soutěž z teniskožrout.cz. Do čtvrtka můžete u raní dvojky soutěžit o vouchery v hodnotě 2000 korun. Ale pozor, soutěž pokračuje až do pátku, protože v pátek se bude dít co?
2: Bude se soutěžit o voucher v hodnotě 10 000 korun. A to už přece jenom, co si budeme. Za 10 000, to už, to se dá nakupovat o 106. Teniskožrout.cz, rozhodně tohle si dejte do nějakého vyhledávače nebo do nějakých záložek nebo do oblíbených. A protože si máte rádi tenisky, tak se na to minimálně koukněte. A hlavně taky ještě připomínáme, jo, že když by náhodou jste koukali na teniskožrout.cz mezi 12. a 13. hodinou, tak máte automaticky, pokud něco koupíte, slevu 10%, pokud dáte kód KISS10. A je to na veškerý tenisky na teniskožrout.cz.
1: Jinak soutěžíme o vouchery, a to po 9. hodině, kdy ranní dvojka vám v prvním vstupu zadá nějaký úkol, nějakou soutěžní otázku, vy si ji dohledáte na internetu a potom přes hlasovku, přes aplikaci Rádia KISS posíláte správný tipy. No a kdo bude první, vyhrává.
2: Dneska Patrik chodil celý den v teniskách, co jsme dostali od Teniskožrouta. Jo, možná jste viděli na sociálních sítích Rádia KISS, ještě to tam najdete. Aby si je totiž jakoby rošláp v dobrém slova smyslu, protože je bude mít celá grupa na pódium tuhle sobotu v Ostravě.
1: Tak se přijďte podívat, těšte se na to a rychle teďka na teniskožrout.cz.
0: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dneska odpoledne vlítneme na dopravu. Bartek má pro vás dopravní info.
2: Jedna dopravní z Frýdku na Frýdlant je uzavřená silnice, dělají tam servis kamionu. Policajti to tam uzavřeli, protože mu tam asi rubla guma.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D2, je to ve směru na Brno. Mělo by to být na prvním kilometru. Bouralo se taky na D0 ve směru na Ruzyni na D7. Tam je to 18. kilometr. Jedna dopravní nehoda je také v Plzni v ulici Náměstí Republiky.
1: Já budu v Plzni pokračovat, je to Rajsova ulice. Dále je to Kolín, Polebská, poslední aktuální čerstvá dopravní nehoda je v Karlových Varech a je to Merklínská ulice.
3: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Teploty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě bude až 23 stupňů a na horách kolem 8.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: V Česku není zájem o stavební a technické obory. Podle průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví může mezi českými firmami do 5 let chybět až 74 tisíc pracovníků. Rodiče stavební obory pro své děti ale neodmítají. Nemají pouze dostatek informací a konkrétní představy o tom, jak dnešní stavebnictví, studium i následná práce ve skutečnosti vypadají. Ruské úřady utajily loni smrt svého občana v Kaliningradu, který podle všeho spáchal protestní sebevraždu na výročí začátku invaze na Ukrajinu. Informovala o tom estonská tajná služba a její zprávu posléze převzala některá média, která případ blíže prošetřovala. Politicky motivovanou a protestní sebevraždu měl zvolit 37-letý Aleksandr Okuněv, který se upálil. A teď zpátky domů.
6: Linka B, tedy nejvytíženější trasa pražského metra, se dočká zrychlení. Přeplněné vagóny a s tím související nedostatek místa vede dopravní podnik ke zkrácení intervalu mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé 2 minuty. Z pražského metra pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Vrcholem sezóny bazénových plavců pro rok 2026 je kontinentální šampionát v 50-metrovém bazénu v Paříži. Účast na něm má v plánu i česká jednička Barbora Sémanová. Byť úplný začátek přípravy ji zkomplikovala nemoc. Do vrcholu je ještě času dost. Mistrovství Evropy se v olympijském bazénu v Paříži koná až na začátku srpna. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
7: No a my si tu hodinu dáme v 60 minutách.
8: Společně tady na Radio Kiss v odpoledním jumpu a taky Mr. President na Kissu.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Teď vás budeme lákat k jedné soutěži. Přátelé, nikam nevolejte, my ten pokyn k tomu volání rozhodně dáme. Nevíte ani, o co budeme soutěžit, takže vám to teď s Magdou v odpoledním jumpu na Radio Kiss prozradíme. My budeme soutěžit hned o 4 lupeny, chcete-li 2x2 lupeny, prostě celkem o 4, a to na partičku. Fenomenální, legendární pořad, který vysílá samozřejmě televize Prima. Mm-hmm. A to už asi po dobu, jestli se nepletu, 15 let.
1: Je to tak, takže pokud jste fanouškama týhle z té zábavy, protože opravdu sranda je tam veliká, tak určitě teďka nastražte uši, nikam nepřilaďujte, nikam nevolejte, prostě buďte tady s náma, protože už za chviličku budete mít opravdu možnost získat tyhle 4 lístky. A na kdy? To je taky možná důležité říct, bude to 17.5. koná se to samozřejmě v Praze to natáčení, takže je to skvělá příležitost.
0: Takže určitě si sesumírujte, jestli to pro vás není daleko, jestli tu neděli prostě můžete přijet a tak dále. Hmm. Takže 17.5. na natáčení a věřte mi, že opravdu to, co uvidíte tam, se leckdy do televize nevejde. Takže opravdu zažijete zábavu originální na místě a hlavně se setkáte přímo naživo s protagonistama téhle legendární věci.
1: No
0: takže, kdo bude chtít 4 lupeny na partičku 17.5., tak až uslyší remix od Faithless, do té doby ne, tak bude volat 210-320-320. Prozradíme, že Faithless z BB Rexa už jsou za malou chvíli. Jump! Jump! Odpolední!

0: partička, tak to my tady na Kisu samozřejmě jsme, ale o lístky na primáckou prima partičku, tak právě o ty v tuhletu chvíli budeme teď tady v odpoledním jumpu soutěžit. Nám už se někdo dovolal přímo sem do studia, zvedáme telefon a ptáme se, kdo pak je na druhé straně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, tady Aleš.
0: Čau.
1: Aleši, odkud telefonuješ?
2: Telefonuju teďka z auta.
1: Skvělý, to vždycky miluju tuhle odpověď, vždycky dávám 10 bodů, protože to je skvělá odpověď.
0: Ano.
1: Už teď jsi přišel o dva lísky, tak povídej dál.
2: Výborně.
0: Odkud jsi?
2: Přeště, kousek od Jihlavy.
1: Výborně, děkujeme. Tak kousek od Jihlavy, možná budeme posílat lísky tam. A kdyby náhodou se Alešovi nezadařilo, protože dostane ABC,
0: jo,
1: tak dostáváte šanci okamžitě někdo z vás. Tak jsi připravený, Aleši? 17.5. partička na televizi Prima, točená, ty tam můžeš být ještě se třemi kamarády nebo manželkama, nebo jak to máš.
0: Se třema manželkama tam, ti prosím.
1: Jo? Jsi připravený?
2: Jsem.
1: Stálicemi v partičce jsou za A Michal Suchánek a Robert Genzer, za B Jiří Suchánek a Richard Genzer, nebo za C Michal Suchánek a Richard Genzer.
2: No, tak je to určitě Céčko. Michal Suchánek a Richard Genzer.
1: Ježíš, a to je chyták.
0: To je trapas.
1: Oni nevědí, že Richard je umělecký a Robert je to.
0: No.
1: Tak tohle já jsem myslel, že lidi vědí, ale...
0: Ne, tak ale my jsme to možná prozradili teďka něco, co vlastně Roberto to Richardo tím, nechce ale... vědět, že?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, hele, já bych to uznala, že <čověče. laughs>
1: Já myslím, že Aleš tam teď koukal a říkal, ty blaho, cože?
2: Trošku jsem vyvoladej, to je pravda, ano.
0: Wow.
1: Je to tak, jasná věc, Michal Suchánek a samozřejmě Richard Genzer. 17.5. už si plánují, kdo s tebou pojede od Jihlavy do Prahy, protože budeš na vlastně natáčení partičky live.
0: Zažil jsi někdy, tak, jak oni občas super, jako takhle jezdí, prima partička po městech nebo jezdívali, byl jsi někdy naživo na nich?
2: Bohužel se mi nepodařilo ještě.
0: No budeš, tak vidíš, budeš. Tak teď to máš, jo, budeš to mít odškrtnutý v seznamu.
1: Vydrž nám na telefonu, velká gratulace, měj se hezky a hlavně si to užijte. Ahoj.
2: Ahoj. Díky moc. Ahoj.
1: Čau. No a vy nezapomeňte kouknout zase na nějaký ten díl partičky na televizi Prima.
0: Nezapomeňte, že premiérové díly lze sledovat každý týden v pondělí a ve čtvrtek 20.15 na Prima Cool.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Zažil jsi někdy takovej ten pocit, že jsi říkal, ty člověče, radši bych ty člověky, no ty člověky, ty lidi neslyšel? Třeba jako, víš, jako kolegyni v práci, nebo ex-manželku, nebo nějaký kámoše.
1: Říkaj, rozumím tě, prostě jako, že jako kejveš hlavou, ale vlastně vůbec nevíš, co ten člověk jasně říká. Že jako tak jako vypneš.
0: Vypneš a neslyšíš jako.
1: Hodně to bývá v manželství a hodně to dělají děti. Konkrétně ten můj, ten je na to podle mě profesionální jako reprezentant.
0: Takový to, že neslycháváme občas opačný pohlaví, protože přes něho začneme na chviličku ignorovat z důvodu, že to potřebujeme. To se stává jako běžně, ale je to tam furt někde prostě podvědomě, to tam máš, furt toho člověka slyšíš. Jenomže u takové jedné ženy v Číně má jméno Shen, normálně diagnostikovali nemoc, že neslyší mužské hlasy. Později totiž byla diagnostikována ztráta sluchu s obráceným průběhem, což je takový jako vzácný onemocnění, který ovlivňuje zpracovávání nízkofrekvenčních zvuků. To znamená prostě, že chlapi, jak mají nižší jako hlas posazený.
1: Jako, tak, že mluví jak verliba, nebo co?
0: No, no máš ho níž posazený, ne, mluvíš takhle, že jo?
1: Vypadám jako nějaký jako frontman kapely Bee Gees, jako...
0: A tebe by slyšela třeba, jo?
1: Jakože takhle tohle slyší a tohle tam to slyší, neslyší.
0: Ale prostě mužský hlasy neslyší, jako převážně mužský hlasy.
1: Tak
0: prostě...
1: si najde nějakou ejnucha.
0: To zase si nebude platný v tamtý druhý věci.
1: To už je její problém, ale pokecaj se, že jo? Tak bude mít dva prostě.
0: A nebo právě to je výhoda, že je neslyší. Chápeš to?
1: Já tě rozumím, a tak by měla dva. Jednoho by měla napovídání. Jo? A druhý by byl...
0: Tak to může mít rovnou nejlepší kámošku, ne? A tam toho na to.
1: No takhle, no. Jsem to na to nekoukal. Takže vlastně bude mít frajera jenom na to a vlastně nebudou se zdržovat kecama.
0: Vzpomínáš
1: to mám rád já tady.
0: Vzpomínáš si na film s Mel Gibsonem, kdy on naopak slýchal, co si ženy myslí?
1: Ano.
0: To byl skvělý film. Mm-hmm. A to musí být taky brutál. Ale.
1: No ne, a tak vlastně nějak něco podobného natočili tady, že jo, Langmeier v české verzi s Polívkovou.
0: Je to, jo, je to, je to něco tak, takového. Ano, přesně. Ano. No, takže slyšet nebo neslyšet, vyberte si, co je lepší varianta.
1: Co ženský? Já myslím, že někteří by se to přivítali, co?
0: Chlapi opačně taky. Jump. Odpolední Jump.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Radoslav má v kalendáři dneska svátek a obecně prostě po celé České republice všechno nejlepší a někdo radost měl a zároveň i slavil. Byla to Zdenka, která se dovolala jako třetí a dostala možnost si na dálku hodit a vylosovala si, nebo vylosovala, spadla jí na kostce nějaká částka, to se dozvíme za chvilku, ale my si zrekapitulujeme tuhle celoroční soutěž na Rádiu Kiss.
2: Začala tento rok 7 v 7, přátelé. Stačí, abyste se ráno dovolali do vysílání na telefonní číslo 210 323 323. Pokud máte tu kliku, že se dovoláte jako třetí, tak už tady někdo pomyslně za vás hází hrací kostkou. No a podle čísla, který na kostce padne, automaticky vyhráváte danou částku, krát teda 1000 korun. Pokud je tam dvojka, 2000, trojka, 3000. Jakmile padne ale číslo 6, je tam bonus 1000 korun navíc a proto název soutěže 7 v 7. 7 tisíc v 7 hodin ráno.
1: Tady je slibovaná Zdenka, jaký to šlo takhle na dálku.
2: 3, 2, 1, 1, 5. Tak Zdeničko.
3: Na hrací kostce je.
2: Na hrací kostce je trojka, takže vyhráváš 3000.
1: Ten se moc krát gratulujeme, no a vám přejeme hodně štěstí, abyste se dovolali, byli třetí ve vysílání a třeba už hned zítra v 7 ráno jste mohli pokračovat. A nezapomeňte, to, že je svátek státní, na to si tady v téhle soutěži nehrajeme a v pátek v 7 ráno se také soutěžit bude.
2: Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďte se s námi společně podívat, jak to vypadá na našich českých silnicích a dálnicích. Tak bouralo se například v Kolíně, je to v ulici Polepská. Jedna dopravní nehoda je bohužel také v Plzni, tam se bouralo v ulici Rajsova. No a jedna dopravní nehoda se stala taky v Ostravě a tam je to konkrétně v ulici Lihovarská.
2: Dále jsou to Strakonice, Otavská, tady se bouralo stejně jako v Hradci Králové, Metkova a ještě jednou Plzeň, a to je Těšínská ulice. My vám přejeme šťastnou cestu s Rádiem Kiss.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Teploty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě bude až 23 stupňů a na horách kolem 8.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Je před námi další prodloužený víkend a zatímco 1. května na svátek práce zůstaly všechny obchody otevřené. 8. května na den vítězství a konec druhé světové války budou obchody zavřené. Na den vítězství mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích, ve zdravotnických střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice. Nepříjemné překvapení čekalo na zákazníka, který se vypravil do jedné z cukráren v Dolním Rakousku. Na účtence se totiž kromě ledové kávy a jogurtového poháru objevil ještě příplatek za použití sklenic. Podle podniku jdou tyto peníze na výdaje spojené s mytím nádobí a zákazníci si mohou kávu nebo pohár objednat do kartonového kelímku, aby se placení poplatku ve výši 70 centů za mytí sklenic vyhnuli. A teď zpátky domů.
2: Když se krajina českého Švýcarska znovu ocitla v plamenech, opět se ukázalo, jak obrovskou sílu má obyčejná lidská solidarita. Marie Jelínková, stejně jako při ničivém požáru v roce 2022, dala dohromady partu lidí a během 2 dnů uvařili guláš a další jídla pro přibližně 600 hasičů. Z českého Švýcarska Lucie Sinková.
0: Sport.
1: S velkým předstihem představili tentokrát organizátoři Rally Dakar trasu na příští ročník nejnáročnějšího motoristického maratonu. Vytrvalostní soutěž v Saúdské Arábii bude obsahovat 5320 kilometrů speciálních zkoušek. Podle aktuálních plánů mají posádky celkem ujet 8390 kilometrů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
3: Blance, moc za zprávy, děkujeme, je tady finální hodinka odpoledního jumpu.
4: Sunfield nebo Groove Coverage, ty má ráda Majda.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: mind. Společně se teď takhle krátce po 17. hodině vydáme do Egypta, nepojedeme na dovolenou, ale mě tato země, co se týče historie, vždycky fascinovala. Faraoni a nevím, prostě různý věci, jo, kolem toho.
1: Ano.
0: No a teďkon španělští archeologové objevili přímo v Egyptě, jo, další nález, papyrus z kopií Homérovy Iliády, což je literární dílo.
1: Ano.
0: Jo. Uvnitř mumie. Je to poprvý vůbec.
1: To někdo spolknul, nebo co?
0: No spíš mu to tam asi jako vlepili potom. Jako,
1: že když
0: protože
1: byl...
0: oni to rozklíčovali, kdyby to spolknul, tak asi to ty kyseliny...
1: Se to roztentuje, no, jasně.
0: Ale právě, že mohli krásně rozpoznat, že jde o literární Homérovo Iliádu a tím pádem vlastně se s tím ještě nikdo nesetkal a zase to vrhá úplně jiný světlo na vlastně rituální praktiky.
1: Já si stejně myslím, že my opravdu...
0: A podle mě na to stejně nikdy nepřijdeme. Jako.
1: Já si myslím, že my právě ještě spoustu věcí opravdu vůbec nevíme, netušíme.
0: Jsou jenom domněnky, jako.
1: Spousta věcí zmizela, něco je stoprocentně ještě pohřbený, to sami jsou jako, no to tady nebudeme zatovat. Prostě tahle ta historie, to je vždycky fascinující a hlavně ty lidi, kteří si tomu to ještě neustále věnují, tak jako klobouk dolů, protože to není žádná
0: sranda. Jo, já mám rád tyhle, jako to jim závidím tu práci, ale to musí hrozná piplačka, ale to, že vlastně se někam vydáš a najednou pod tou tunama písku, třeba objevíš nějaký bývalý město, nebo pyramidku, nebo naleziště nějaký, malou vesnici prostě. Protože Nil, ten tok, tak jak je dneska, vlastně takhle nebyl.
1: Je
0: jo?
1: To tak? Je
0: to všechno
1: pravda.
0: Je pod pískem.
1: No, řekněme si to upřímně, myslím si, že v každém z nás tak trošičku pomyslně tam někde vězí malinký archeolog, který by rád takhle
0: malý
1: někde
0: Indiana
1: pádal.
0: Jones, veď.
1: Jo.
0: Ježišmarja.
1: No.
0: On měl krásný holky. No nic, to je stejný příběh, pojďme na za chviličku, víte co?
2: Jump. Nebo víte, že? Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že zavítáme tak trošičku do hudby a vlastně i filmu zároveň a trošičku i do historie. Víte, že Michael Jackson, ano, ten Michael Jackson, si chtěl v 90. zahrát Spidermana a plánoval dokonce kvůli tomu koupit celý Marvel. Takhle, on původně chtěl koupit jakoby přímo práva na film nebo na sfilmování jako Spidermana, na tu postavu a tak dále. Tomu úplně jako nevyšlo, co si budeme povídat, jako to víme. A pak se teda rozhodl, že když teda nejde koupit jako Spidermana, takže koupí rovnou celý Marvel. No, všichni víme, jak to dopadlo, nedopadlo to, jo. Ale umíš si to představit?
2: No, Michael právě Jackson. Nad tím přemýšlím, protože spíš by to jako dokázalo představit jako parody, jo. Kdy vlastně on se začí ze střechy, protože měl svých ani ne 50 kilo podle mě. Tak tam podle mě jako doplachtí nějak.
1: No, ale víš, takový to střílí ty sítě a auto. Hi-ha!
2: Proč jste nevystřelil tu síť? Jsem měl ruku v rozkroku.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, kdo fandíte cyklistice, tak teďka určitě dávejte dobrý pozor, protože právě z cyklistiky pro vás máme teďka v tuhle chvíli zprávy.
2: A dobrou zprávu pro českou cyklistiku, protože na prestižním Giro d'Italia se nakonec představí hned tři čeští zástupci. Na poslední chvíli se do nominace dostal také Matyáš Kopecký, kterého stejně jako staršího bratra Tomáše čeká premiéra na Grand Tour. Sourozeneckou dvojici doplní zkušený Jan Hirt, který svůj oblíbený závod pojede už po deváté. Giro startuje již tento pátek a to v bulharském krásném Nesebru, což je hned to historické město vedle slunečního pobřeží.
1: Neuvěřitelný sport, taky musím říct, že kdo to zvládá, tak teda opravdu klobouk dolů, to je hrozně náročný. Taky.
2: Já je obdivuju, protože rád si projedu na kole, já mám trasu, která má 35 kiláků, ale oni dupou každý den ty nálože.
1: Můj partner je vášnivý cyklista, jezdíme jsme teďka vlastně spolu, vyjeli na Špindlerovku, ale tím způsobem, že já jsem dělala elektrokolo a on to teda odmakal, takže fakt
2: je to klobouk dolů. Frajer, že jo, ty jsi ráborka.
1: Je to tak.
3: Já tam nemůj šlapu.
1: Já to ale přiznám. Nestydím se za to.
2: To je pravda. Pojď sem, kam jdeš? Na Kisu.

0: Mirej, to mají za sebou teda hudebně, co se týče tady u nás na stanici Radio Kiss. A my taky už pomaličku, protože my při čase 17.42 jsme přišli jenom zamávat, předat to tady Vojtovi Sklenářovi a hlavně vám, protože budou jukeboxy dneska o hodinu zkrácené.
1: Je to tak.
0: Pak tady bude Vašek Bejslikr a pak tady budou řádit kluci Bejslikr a Kaval.
1: Jasně, transparty. No a hlavně, prosím vás, zítra se tady určitě v odpoledním jumpu uslyšíte, ale zítra bude malilinka ta změněna, totiž že zítra přijde blondětý uragán místo mě.
0: Já tady budu, a ty kdo ještě? Jo, ty myslíš tu starší paní. Tak to bude Soňa Ede.
1: Ano, Soňa Ede, já vás pozdravím na dálku takhle hezky z Paříže. Nicméně, vy se určitě...
0: Cože?
1: To?
0: Cože?
1: Vy se určitě těšte na sobotu, protože se hlavně tady s kysákama uvidíte v Ostravě. Že? Hrdino.
0: Vojtou. Cože?
1: No, dobře. Takže odpolední jump je u svého konce.
0: Ano, co se týče teda dneska. Zítra opravdu Soňa dá Radek Hrdina, my se budeme těšit o 14 hodin. Ty si už i Paříž.
1: Děkuji.
0: A tě nikdo neukradne, nenech se okrást. Ale to samozřejmě, to nemyslím, že Paříž taková je prostě. To je úskalí každého velkoměsta.
1: Budu se držet partnera zuby nechty.
0: No, a budeš dávat nějaký storička?
1: Samozřejmě.
0: Budu zamilovaný?
1: Určitě.
0: Tak to si musím bouchnout inzulín. Takže, zítra ahoj.
1: Ahoj.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you're listening to my new single

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Blíží se nám 6. večerní, tak než budou zprávy na KISu, tak budou informace o tom, jak to vypadá na silnicích. Zdržení je na D5, máte-li namířeno na Prahu, počítejte s tím, že se zdržíte od 8. kilometru. Menší zdržení je na D4 ve směru Praha mezi 24. a 22. Na D1 nejdřív menší zdržení na Brno mezi 21. až 25. kilometrem, pak ale horší zdržení před Brnem od 189. do 196. kilometru. No a zamíříme taky na Pražský okruh, kde se zdržíte ve směru na D1, a to mezi 24. a 19. kilometrem.

0: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Radio KIS počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Teploty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě bude až 23 stupňů a na horách kolem 8.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Od letošního roku mají maminky propuštěné z porodnice nárok na 3-hodinové pojišťovnou hrazené návštěvy porodní asistentky v průběhu 6 nedělí. Po prvních měsících fungování ale zdravotní pojišťovny začínají uvažovat o zásadní změně. Chtěly by hradit jen 20 minut a pouze jednou automaticky a poté výhradně, pokud to předepíše lékař. Podle porodních asistentek mnohdy při první návštěvě ale nestačí ani současná dotovaná hodina a mnohé z nich poté pracují zadarmo. Nové směrnice zavádějí na singapurských školách výprask pro šikanující chlapce, kteří mohou podle závažnosti svého prohřešku dostat 1 až 3 rány rákoskou. Dívek se trest netýká. Místo toho jim hrozí dočasné vyloučení ze školy, snížení známek nebo budou muset zůstat po škole. A teď zpátky domů.
5: Na cestující čeká v pražském metru další dopravní komplikace. Prodloužený víkend bude ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojedou v obou směrech od pátku do neděle. Ovšem v úseku Ládví Kobylisy nebude provoz zcela zastaven. Z linky C pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejisty extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Tolik poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už začínají večerní jukeboxy.
6: Odstartuje nám je Seš a song Ecuador. S vámi už je Vojta Sklenář, tak hezkou středu přeju. No a jdeme na to, muzika podle vás.
7: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia KIS.
8: Be happy.
9: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: No Angels nám dohrávají pár minut po 18. Pokud by vás zajímalo, kolik je přesně, tak 18.08 a je středa 6. května a jukebox na svém začátku a do 9. večerní to bude jenom a jenom na vás. A na kom je to dneska večer první, je Petr. Petře, vítej, Féteru, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj všichni, ahoj kytáci.
0: Ty tedy otevíráš ten dnešní večerní jukebox a otevřeš ho tím, že chceš Alice DJ. A mně se líbilo, když jsem ti říkal, a co dáme? A ty jsi řekl, nejlíp cokoliv. to je pěkný,
1: tak.
0: To je pěkný, když jako si můžu vybrat ten konkrétní track od toho interpreta, který vybere posluchač. To mám rád. Tak chceš to říct, co jsem vybral, nebo si to až poslechneš teď? Co, necháš se?
1: Já se nechám klidně úplně překvapit. Já si myslím, že tam všechno stojí za to.
0: 100%. Já jsem hlavně jako vybral něco, co zas tak často nezní. Ale je to dobrý, je to dobrý. Tak Petře, Alice DJ, komu to bude?
1: Pro všechny, co jedou, tak jak já teďka z práce, takže pro všechny, co jdou z práce, pro ty, co jdou do práce a pro to krásný počasí, že nám konečně prší.
0: Že jo, byla to potřeba.
1: Teď to bylo výživný na D11, teda, ale dobrý.
0: Tak hezky cestuj a teď si užij i muziku a zase někdy. Ahoj.
1: Jo, díky moc, zatím.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Co v Jukeboxu na Kissu, takhle ve středu večer zazní právě teď. Standa prozradí.
2: Zdravím do Kissu, prosím tě, mohl bys nám zahrát Machina Time, máme odpolední, zbavujeme přelouč odpadku, tak ať nám to rychleji utíká. Dík, Standa.
1: Stando, zahraju a zahraju i vám ostatním, pokud byste taky chtěli něco pustit. Stejně jako Standa, můžete využít naší aplikaci, kterou máte určitě ve svém mobilu, pošlete mi takhle jednoduše hlasovku, no anebo točte 210 323 323, to je naše studio. It's that-

0: Ladíte Rádio Kiss, já vám všem přeju hezký večer, no a jestli pak poznáváte tento zvuk, tak tento zvuk slyšíte každé ráno. Tak zase zítra uslyšíte a budete moct vyhrát peníze.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce! 7-7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz

0: Ladíte Kiss a taky Jukebox a kdo nás ladí, taky je Mirek a mám ho na drátě teď. Tak vítej v našem éteru, Míro, čau.
1: Zdravím všechny kysáky, krásné odpoledne, podvečer a potom přijde paní

0: Dobrý večer.
1: Ty teď ten večer máš aktuálně cestovní, jak tak slyšíme, a jedeš s dcerkou, jak už si mi prozradil.
0: Bavíme s dcerkou za babičkou a za mým synem na Moravu, které babička ho hlídá, protože syn je nemocnej, no a tak jsme si udělali takový prodloužený víkendíček, když bude, tak ještě o kousíček delší.
1: Že jo, když už, tak už.
0: No přesně, když pořádně, tak pořádně.
1: Kolik zbývá ještě na Moravu, Mirku?
0: Kolik mi toho zbývá? Ještě hodina a 40 minut.
1: Hodina a 40 minut. Tak to už je. To je nějaký čas ještě. Tak jednak ať to utíká, to je jasný. A pustím teda doktora Albana Sing Hallelujah, co jsi objednal. Zdravím tebe, zdravím dcerku, no a hezkej vám mega prodloužený víkend vlastně.
0: Děkujeme moc a všem kytákům taky krásný, případně prodloužený víkend.
1: Čau, čau, ahoj.
0: Čau, mějte, čau. Radio Kiss.

0: Forever, Alex C. na rádiu Kiss, posloucháte Jukebox, je 6:45, další muzika je připravená a myslím si, že dobrý výběr, no možná výborný výběr má Čenda.
1: Nazdárek!
2: Prosím tě, pus mi tam DMX a party a aby mi to v té práci při tomhle deštivém počasí hezky rychle utíkalo. Bylo by to pro všechny, a hlavně pro mýho miláčka Zdenku. Tak jo, díky moc a krásný den všem.
0: Tak už to hraje pode mnou, je to už taky nějaký pátek, co jsem to slyšel naposled, tak pojďme si to společně užít na Kissu.

0: Kysem jsem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace na hlavních tazích před 7 večerní? Pojďme na to mrknout. D8 hlásí zdržení ve směru na Německo mezi 84. a 86. kilometrem. Menší zdržení na D5C před příjezdem do Prahy mezi 5. až 2. kilometrem. Trošku se zdržíte taky na D11C, máte-li namířeno na Hradec mezi 18. a 22. Taky na D2C, na Brno, a to od 3. kilometru, a menší zdržení taky na D1C. Ve směru Brno mezi 194. a 196. kilometrem a taky je zdržení na Pražském okruhu na D1 mezi 22. a 19. Tak všem, co cestujete, přejeme samozřejmě, ať dorazíte v pořádku.

0: Začínáme další hodinu Juboxu na Rádiu Kiss. Hezký středeční večer stále přeje Vojta Sklenář a na úvod 7. večerní Čamba Bamba.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: další hodina odstartována a teď jdem na telefon, protože na něm mám Jindru, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jindra mi prozradil, že je na cestě z práce, tak jak to šlo takhle při středě, Jindro, jak bys to oznámkoval?
1: Ale asi dobrý, krom tý Prahy, tak dobrý, no. Menší kolony, ale tak to je normální, kdo jezdí Prahu, kdo zná.
0: Praha bez kolon, ta existuje snad jenom tak v noci, ne? Že jo.
1: A ve snu. A jo, možná v neděli.
0: Neděli. No ale taky záleží v kolik.
1: No ráno.
0: No ano. Tak Jindro, ať dobře dojedeš domů, ti popřeju. Pustím ti k tomu muziku. Ty jsi chtěl něco od Headwaye, nechal jsi to na mě, tak já ti tam nějakýho pošlu. Chceš ty to poslat někomu, nebo jenom teda tobě na cestu?
1: Prosím tě, bude to pro všechny kysáky, co poslouchají, kdo jedou do práce, z práce. Pošlu to dceři, ta jede do Pardubic s přítelem, dodávkou a tím to šlape, ať tam dojedu v pořádku a za mě takhle všechno a já moc děkuju.
0: Tak jo, tak já to pošlu.
1: A ještě prosím tě pro přítelkyni Lucku.
0: Jindro, ale to tu směl říct jako první přece, co? Ty jsi na ní málem zapomněl. Doufám, že nedostaneš žádnej sekec mazec za to.
1: No ne, už tady ukazuje.
0: Tak, že jí taky zdravím a tady je muzika. Ahoj.
1: Jo, děkuju, měj se.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Stačí se ozvat například přes naší apku a pustím vám nějakou muziku. Tohle je vzkaz od Martina.
2: Teďka se mi akorát povedlo vyřešit takový dva menší problémy, ale v cizím jazyce, což nebylo úplně tak jednoduchý, protože v tom jazyce nejsem úplně silný. Jo, takže jsem z toho měl takovou radost, pak jsem přišel do auta, pustil jsem si Rádio Kiss a hrali tam takový motivační pecky, tyjo, že to tu náladu ještě úplně pozvedlo. A říkal jsem si v tu chvíli, že už tomu chybí jedině roky.
1: Jedině roky tomu chybí, jo? Tak jako že z roky, jo? Něco, že bychom dali. Tak jo, tak dáme Eye of the Tiger. Doufám, že nebudu vadit, když to dostaneš v takový tý nadupanější verzi. Konkrétně od Crew 7 teď.

0: Posloucháte Kiss a přeju vám všem hezkou středu. První středa v měsíci je tady, takže dneska v pravé poledne jsme všichni slyšeli toto.
1: Zkouška sirén. Zkouška sirén. Zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén.
0: A tím, že je právě první středa v měsíci, tak dneska proběhne Trance Party Live! To znamená, že nejenom Basslicker s vámi od 22., ale ještě taky s Basslickerem Michal Kavalčík a nejenom hodina trancu, ale dvě hodiny. Takže 120 minut trancové muziky s Basslickerem a Michalem Kavalčíkem dneska už od 22. hned po Kissparádě. Tak se těšte na kluky a pořádně si to s nima večer užijte.
2: Radio Kiss.

0: Tady je Radio Kiss a hrajeme vám songy na přání a pokud byste chtěli nějakou muziku někomu jí poslat a nebo jenom sobě, to je na vás, tak stačí poslat hlasovku přes aplikaci Radio Kiss a nebo stačí se dovolat na 210 323 323, to je naše telefonní číslo a to je telefonní číslo, které vytočil Mirek a jemu se to podařilo se dovolat. Tak Mirku, ahoj.
1: Ahoj.
0: A tím, že se s Mirku dovolal, tak já ti zahraju muziku. The Key, The Secret, tak se to jmenuje Urban Cookie Collective. Ty jsi mě nejdřív rozhodil, já se ti přiznám, protože ty jsi řekl, já bych chtěl od UCC. A teď já jsem si říkal, ty bláho, UCC, jo. A vůbec jsem, ale pak jsi mi řekl Urban Cookie Collective a to už jsem byl doma. Takže připraveno to je. Chceš to někomu speciálně zahrát?
1: Já bych to asi všem řidičům, ať dobře dojedou.
0: Tak i ty dobře dojeď a kolik zbývá do cíle ještě?
1: Děkuji. Asi posledních 10 minut.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. Tak tady to máš a zase někdy, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: Erasure jsme si pustili a pustíme si další muziku a tu muziku stále vybíráte vy, konkrétně teď Verča.
1: Ahoj, prosím, zahraj pro všichni, kdo poslouchají Rudimental s Khalidem. Děkuju moc, Verča.
0: Verčo, zahraju a taky ještě někam to poletí.
2: Zdarec, prosím tě, mohl bys zahrát nějakou dobrou vypalovačku pro všechny šoférky, šoféry, pro všechny koordinátorky a koordinátory, co dělají výluku na České Budějovice, Linz. Ať nám to utíká jak na drátkách, ať se dobře jede. Zdarec, palec, to magic.
0: Tak zdarec, palec!

0: Začínáme další hodinu, hodinu 20. a zároveň pro dnešek poslední hodinu jukeboxovou. S vámi Vojta Sklenář a teď už DJ Bobo.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kids, Jukebox je tady v plném proudu a už nás čeká poslední jukeboxová. Teď už necelá hodinka, protože středa a středa znamená jukebox do 21 a pak Kids paráda. Teď teda další jukeboxová muzika a na telefonu Lucie, kterou zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Teď jsem si vzpomněl na disco příběh, film. Tam to bylo, ne? Tam na ní volal Lucie!
1: Lucie!
0: Lucie!
1: Ale který jsi ročník teda v tom případě, to by mě zajímalo.
0: Já jsem prosím tebe ročník 85. Představ si to. Ty budeš mladší určitě.
1: Mladíšek.
0: Ne,
1: já. 78. Hele.
0: 78. A tak to seš taky mladice, Lucie, pořád,
1: a
0: prosím
1: tebe.
0: No,
1: já se tak cítím, hele, Poslouchám fakt jako skvělé rádio jako vás a opravdu mě nabíjíte. Jo, mám ráda prostě to, jak to vedete, jak se hraje. Já jsem nadšená. Osobně.
0: Děkujem moc. A teď budeš možná nadšená ještě víc, protože ti zahraju muziku na přání.
1: Jo!
0: I když, jo. Otázka, protože ty jsi říkala něco od Robina Schulze, který toho má mraky, tak já si říkám, abych třeba nevybral něco, co zrovna si řekneš, tak tuhle nemám ráda. Co?
1: Tak dobře, tak ty jsi ten profík, tak ty víš, která prostě byla fakt určitě pecka nebo nejhranější, ne?
0: Komu to pustíme?
1: Takže určitě mé dceři, Marti Zemanové, to řeknu ještě i takhle, s kterou teda pojedeme v červenci na koncert do Prahy, moc se těšíme, užijeme si to, já jako matka, já jsem ráda, že ona se mnou jde. Rozumíš, jako jo, ona 16,5, já teda těch, no.
0: Nebudem říkat,
1: ale... Mně to nevadí, každý věk něco přináší, jo, ale já jsem hrozně věčná, že prostě chce se mnou jet.
0: No to ti věřím, jako když opravdu no. pojede... Že neřekne, mami, ne, to nejedu, ne, že
1: to
0: naopak...
1: A teďka mi řekla taky, mami, jedeme letos spolu na dovolenou, my dvě jenom, no nádhera.
0: No, jako krása. Tak já vás zdravím obě dvě, děvčata, užijte si jak koncert, tak dovču a teď muziku. Ahoj.
1: Díky, zdravíme z Ostravy, díky moc. Tak jo, měj se, jste skvělý.
0: Díky, čau. Ahoj.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání. Jukebox je tady a v jukeboxu teď Čenda vybírá.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky a hlavně všechny řidiče, kamionáky a dodávkáře. Já jsem právě na cestě s dodávkou do Rakouska a jak byly včera ty silný deště na Plzeňsku, tak bych chtěl zahrát takovou tematickou písničku a to je Rain Over Me od Pitbulla. Bylo by to pro všechny, hlavně řidiče, ale i pro všechny, co poslouchají a pro tebe do studia. Tak ahoj a díky.
0: Já taky díky, tak dáme si Pitbulla s Markem Antonym a dáme ho ještě někomu.
2: Hezký večer všem kysákům, tady Monika.
3: Tady Páťa.
4: Tady Alíška.
2: Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro Strejdu a mýho manžela Dominika se vzkazem, že ho strašně moc miluju, že mu přeju v rámci možnosti hezký večer a že se těším na to, až ho zítra uslyším. Tak jo, přeju hezký večer a ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
5: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
6: Jukebox.
5: Jukebox rád.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Sotakle nové bodky, milí kysáci a milé kysačky. Tak tenhle týden máte šanci, protože soutěžíme s webem teniskožrout.cz a můžete vyhrát vouchery na nové kousky, kterými obohatníte váš botník. Od pondělka hrajeme o vouchery v hodnotě 2000 korun a to do zítřka, ale pozor! Tenhle pátek 8. května ve svátek zahrajeme o hlavní výhru a to je voucher v hodnotě 10 000 korun. Vždycky po 9. hodině dopolední vám položíme jednu soutěžní otázku, no a pak samozřejmě chceme správnou odpověď. A vy tu správnou odpověď pak můžete vždycky najít na webu teniskožrout.cz a pak nám ji jednoduše poslat pomocí hlasovky přes naší aplikaci. Tak zítra voucher za dvojku a v pátek za 10 000. Držím palec.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox na Kissu nám pokračuje, tak kdo pak teď na telefonu? Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, tady je Peťa.
0: Ahoj, Peťo, co bys ráda?
1: Prosím tě, já bych chtěla nechat zahrát, jestli by to šlo, od Bruno Marse, Meriu.
0: Taková svatební, budeš se vdávat, nebo budeš vzpomínat na svatbu, nebo?
1: No, jako, možná budu někdy, no.
0: Možná budeš někdy, ještě seš pořád, prostě, ještě nejsi takzvaně okrouškovaná, jo?
1: No, to jsem, jo, to ale jenom ten zásnubák, víš?
0: Jo, no tak když je zásnubák, tak to pak snubák bude, ne, to je jasný, ne?
1: Co? No, určitě jo, určitě.
0: A kdy proběhnul zásnubák?
1: Hele, to už je strašně dlouho, my jsme spolu 17 let.
0: Takže u vás teda to nebylo, že do roka, jo?
1: No, nebylo.
0: Ale pořád věříš, že jako bude.
1: Jako určitě, myslím, že jo, no.
0: Tak jo, tak komu to pustíme?
1: Takže necháme to zahrát všem do DMK, já to tak jako povím, do DM.
0: Ať se jim hezky pracuje, že?
1: No ano, protože máme přes časy.
0: Tak ať to utíká a tady je muzika, ahoj.
1: Ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Co bude poslední jukeboxová muzika ve středu s datem 6. května? No poslouchejte, uslyšíte.
2: Ahoj Vojto, můžeš prosím zahrát Galianu od Italo Brothers mě a mému manželovi, že mu děkuji za výbornou večeři.
1: Takže jako poděkování za véču bude píseň. A to je hezký. Tak jo, tak songem Galiano končí večerní jukebox na Kissu. Ten dnešní užívejte i nadále středu s námi, protože tím, že je středa, tak v 9 večer už se ozve DJ Basslicker a s ním další vydání Kiss parády. Takže uslyšíte, jak jste si odhlasovali pořadí songů na našem webu kiss.cz a hned po Kiss parádě k Basslickerovi přijde Michal Kavalčík a čeká vás Trance Party Live, a to až do půlnoci. Středa na Kissu je velká, tak krásný večer všem a já se těším zase zítra v 18 hodin u jukeboxu. Tak ahoj.

Košín, třeba pro Lucku Hubáčku a pro všechny, kteří právě teď ladí Radio Kiss. A za kolečku už aktuální Kiss paráda, tak držte klobouky, držte si úplně všechno, co máte, a já už se těším.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Tak jo, tak jingle už může skončit, protože si to beru já, budu tady hulákat, budu tady mluvit při 466. vydání Kiss Parády na Kissu. Ano, tak dneska vás hezky obohatím o zásadní hity, které jste třeba nikdy neslyšeli. DWBL, Angel Above Me, to je šílenost.

Unity, původně Snap. Nasadíme si je, dáme si novýho Kaiga. A hitovka se krásně povedla, jo. To je fenomenální věc. A bude i nová Emily, kterou znáte díky hitovce Borovička. Tentokrát hit má.

tam, ano. Rodina Frlausu vždycky s těma vínama jede pěkně do rytmu, když slyší tuhle tu písničku v Eteru Rádia Kiss. Tady si dáme Ragagaga bombu. Dneska na 10. Hele, bylo to o prsa vietnamský plavkyně. Málem nám vylítli, tak hlasujeme, jo. Hlasujeme na Kiss.cz. Kdo nám ale vypad letos, tento týden. DJ House Cat a Groove Coverage. Z toho jsem jako smutnej, protože písnička Never jako měla krásně našlápnuto, no. Dneska už ji neuslyšíte, no. Škoda, no, musíte hlasovat. Kiss.cz, teď už Ragagabam 10.

mě bavila, nebo How to say I'm sorry. Vzpomeňme ji na Party Alarm, to je jeden z těch startovních hitů. Krásně jim to jelo. Love Machine. No jo.

0: jsou pecky, co? To je dobře, doufám, že vás to nenechává chladným. Teď přišel Polkin, 24-letý mladý sameček, který tomu dodal jako poslední vály a je z toho na světě hitovka Man of Eternity. Tak jo, fenomenální věc, která ještě ukáže svůj potenciál, dokonce hit, který hrajeme v denním vysílání, tak pro něj hlasujte na Kiss.cz. A já už ho pouštím. Kiss.cz hlasujeme.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single Heat.

že všude, kde hostuje Sia jako zpěvačka s tím rozmanitým hláskem, tak ty skladbice dává takový jako punc umění. A líbí se mi, jak to prostě vedou s tím Davidem Guettou a Afrojackem. Málo kdo věděl, že Afrojack vlastně dával dohromady single Titanium. A teď už zase jedeme někam jinam, protože já miluju legendární německý projekt Kaskáda, kde je vlastně už jenom ta blonděta zpěvačka, která nám položila základy třeba úžasným hitu Never Let Me Go, což je vlastně předposlední flak od Kaskády.

0: touch, jo. To je ta utahaná verze, tu penis. Ta se mi nelíbí. Jo, takhle se mi to líbí. No a utahaná nebude ani osmička. Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, tak další řešeto v tom našem krásným českým rybníčku na Radio Kiss v DAB+, všude možně, kde si můžete dělat radost a poslouchat. Tak to takhle berte na Kissu. 8, Felix Jen, Boy You Turn Me s Kaskádou.
1: Kiss Paráda. Místo

0: Upside Down, obrácený svět, jak tomu říkám, náš Stranger Things. Nicméně teď jdeme na song, který znáte úplně všichni, že jo? Emily a Justice, pamatuju si, když jsem vysílal na Kiss Jižní Čechy v roce 2011, tenkrát mi volal do jukeboxu Franta a říká, hele, tohle je super písnička, nemohl bys to zahrát. A já pustil tu borovičku v roce 2011, nebo kdy to bylo v éteru Kiss Jižní Čechy, a od té doby se to hraje úplně všude. A vždycky, když se o tom bavíme s Emily a Justicem, tak říkají, hele, kdyby se tenkrát nepustil, tak nevíme, jak to dopadne. Je to krásný, co vlastně udělá jeden posluchač, který vám doporučí písničku. Takže zdravím právě Frantu a Emily, která s Markem Vosem v současné době jede velký bomby. Vy znáte třeba písničku After Party.
1: Nevím, čím to je, ale někomu tu strašně smrdí nohy.
0: Sakra, jsem se nepřezul, mám sandále, v tom mám ponožky, no nevadí. Slovenka!

0: Tak si dáme novinku krásné, sympatické Emily a Ondreje Kandráče. Jmenuje se Máj. Lásky čas, máj, první máj. No, 6., 10. Teď ty Prahy, který si poslechněte, vohulte si dráťáky, je to pecka.
1: Kiss paráda, ty na hit.
0: A typický slovenský, že jo? Krásná, krásná práce.

Jo, Emily May. A my jdeme dál, hele, už to slyšíte, slyšíte trumpetu, jo? Trumpetu, no tak co vám pustím, jako? Ty mi ho, trumpeta! Jo, ten byl úplně všude, jeho největší pecka. Freaks. Loni vyšel i remix od Dimitri Vegas Like Mike. V sobotu navštívil Duplex. Zahrál tu krásnou píšičku od Karla Gotta, našeho mága. Být stále mlad v úžasným trumpet remixu. Mě to tak mrzí, že jsem se do toho Duplexu nedostal, ale tak snad se potkáme s tím trumpetem na Tomorrowlandu. Každopádně teď je tady jeho aktuální hit, který mu pomohl, jak to říct, z blbýho období, kdy mu dělala zlé jeho partnerka. No tak, hele, ono bude vždycky líp. Timmy Trumpet Oaks, Another Place, dneska numero 7. Jdeme na to, sedmička. Kiss Parade.

vzpomněl na svý vysílání na Kisu třeba před 12 lety, jo. Představte si, tohle jsem hrával ve svým odpoledním vysílání od 14 do 17 hodin takovouhle muziku, jo. Já spotu, jak nám tenkrát volali, že se zaseklo rádio, jo.

Skr hrá Skrillexe odpoledne na Kisu, no. To už si dneska na celoplošním rádiu netroufnu zadávat dvě odpoledne. Tak. OK, a proč vám hraju teď dubstep, drumets? Protože Skrillex, Subfocus, to jsou velký kámoši, taky ten Sonny John Moore, a.k.a. Skrillex, tam ve velkým přispěl. Subfocus, Elevate, dneska na šestce.

0: už novinka s číslem 2. Novej Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.
0: To je zvolnění, co? Jste nabrat sílu.

má hloubku tenhle single Love Somebody, Save My Love a Kygo, Khalid, Griffin na KISSu, v KISS parádě 466. kolo. S vámi malou rekapitulaci. Na desíce Mark Kohn, Ragagabam, na devíce Afrojack Sia, David Guetta, Heavy Tonight, osmička Felix Jen, Cascada, Boy You Turn Me, na sedmičce Timmy Trumpet, Oaks, Another Place, šestka, právě teď Subfocus Elevate a z novinek Kygo, Khalid, Save My Love, dali jsme si i opravdu lahodnou novinku od Paula Keena, Kvagen Eternity. A teď vstupujeme do pětky, kde je náš skvělý, milovaný, drahý kolega Jean-Luc. Jo, už si všichni tady vážíme od A do Z. I vlastně na Čarodějnice tady předved fenomenální set, kde zahrál Selavi od Karla Gotta v jeho remixu. No tak to nás taky posadilo na zadek. Teď ale jeho hit My Heart Will Go On. Myslím si, že Celine Dion, kdyby to slyšela, tak jako mu zatleská, řekne si, tak tohle chci zahrát pod Eiffelovkou, abys mi to produkoval, kamaráde. Jean-Luc, Nick, Jay,

Heart Will Go On, Celine Dion, původně tady Jean-Luc Nick Jay z Austrálie, takže australsko-česká spolupráce. A teď jdeme do Itálie. Gabri Ponte, komu si Gira, komu si Bala. Ano, Maurizio Bucalo, velká hvězda italský popový scény. K tomu ještě Gabri Ponte, asi ta největší hvězda taneční scény, italský Italo Dance. A ta spolupráce je fenomenální. Můžete pro ní hlasovat na Kiss.cz, ať už ladíte v neděli nebo ve středu, tak dáváte Kiss Paradu s Bass Lickrem.

0: jsem říct 6-7, ale ne. 4. Mauricio Bokolo. A teď jdeme na Eurovision Song Contest, který se letos chystá do Vídně, protože loni vyhrál rakouský pěvec, jsem měl tu čest zrovna být ve Vídni, kdy to vyhrálo, protože se tam konal festival Millennium Beats, chci pozdravit Fabi, která to dává dohromady, 2000 festival, no a když vlastně skončil, tam se musel končit v 10 večer a ta Eurovize měla finále někdy kolem 11:30, vy jste to viděli, ten masakr v té Vídni, jak tam lítali ty vožnostry, úplně nadšená, tam je to úplný, tam se to prožívá Eurovision Song Contest, já teda se upřímně přiznám, jsem asi úplně blbej, ale vůbec nevím, kdo letos jde reprezentovat Českou republiku do Eurovize. Takže, co je jasný, DWBL, Angel Above Me, to je hit, který v Eurovision Song Contestu rozhodně bude. Run Run River, teď tip na hit na Kisu.
1: Kis paráda, tip na hit.

0: se dlouho nestalo, si říkám, to je nějaký dlouhý, ne? Tahle písnička má 4,5 minuty, představte si to, neskutečný, wow, krás.
1: Jeď, brácho, bicykl, jeď, bomby, bomby, jeď, rozjeto.
0: Jedem, 4,5 minuty na rok 2026, 3 písničky by se vešly, teď už Taylor Swift na bronzu, The Fate of Ophelia. Kiss.

0: Ophelia na Kissu Taylor Swift, no to je nádhera. No a my si jdeme dát druhý místo, kde jsou WW a Scooter, Ray from Outer Space. Já bych si tak strašně přál, aby vyhráli. No ale to se chybělo nějakých 15 000 hlasů, to je velký rozestup. Tak jistáci, hlasujte, jo. Původně Kelly Family, teď Scooter.
1: Kiss paráda. Místo druhé. Scooter. W&W, welcome to the rave culture!

Tak jesáci, jsme v absolutním finále dnešní Kiss parády a už nás čeká jenom první místo. Ale předtím malá rekapitulace na pece Jean-Luc a jeho My Heart Will Go On. Čtyřka, Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, Komu si Gira, komu si Bala. Trojka, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Na dvojce WWE Scooter, Rave from Outer Space. A ladies and gentlemen, stejně jako minulý týden, i tento týden bude zápasit na prvním místě nejlepší, nejoblíbenější BB Rexai New Religion. Já kdykoliv to slyším, tak jsem jako oviněný, protože to je tak krásně udělaný. Takže díky všem za to, že jste posílali hlasy. Posílejte i nadále na kiss.cz, protože vy děláte Kiss parádu. Kiss paráda je o vás a já chci poděkovat každému z vás, který ten hlas poslal. Number one, New Religion a překopaný Faithless, BB Rexa, jdeme na to. Kiss paráda.

0: Trance Park s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem. Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: V novém roce vám všem přejeme hodně dobrý bedny. Budete totiž potřebovat.

Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: to je neuvěřitelný.
1: A včera bylo 5.5.
0: Včera bylo ano, přesně. A škoda, že dneska je 6.
1: Já nevím, jak to tak jako, proč to takhle Václave vymyslel jako?
0: Nevím.

0: 2026.
1: Kamaráde.
0: To by byla pecka brutální.
1: Já myslím, že bychom vstoupili do dějin, dali bychom i live set přes YouTube kanál Radia Kiss. Já myslím, že o tom by věděli všichni v republice. Ještě bychom mohli zamknout studio, víš, byli bychom vybaveni jídlem, pitím, vším, petlahve, kdyby jsme chtěli na malou a prostě nikoho bychom 5 hodin a 55 minut nepustili do studia.
0: Ty kráso, hele, tak doufám, že se to někdy poštěstí. Každopádně třeba i s Armin van Buurenem, který by tady s náma byl ve studiu Radia Kiss.
1: Ano.
0: To by bylo geniální.
1: A já takhle na začátek chceme samozřejmě pozdravit všechny příznivce tohoto krásného co měsíčního jednoho kusu pořadu. První středa v měsíci, tady Trans Party Live, dneska už 55. A já vám to musím propálit, my jsme zrovna byli dneska nahrávat podcast Fenomén. Mým hostem byl právě vzácný muž, který je teď naproti mě za konzolí DJ Basslicker. A já jsem se poprvé v životě, co znám Vašíka už asi 9 let, dozvěděl, že na jihu Čech měl na telefonu Avicii.
0: Ano, ano, s Avicim.
1: A on si nedělal srandu lidi.
0: Na Kiss Jižní Čechy jsme tenkrát v Kispády měli právě rozhovor s Avicim.
1: Takže já končím, já opouštím toto rádio, měj se moc krásně.
0: Prosím tě, nebuď jak Avicii.
1: Dneska...
0: černý humor. Promiň, ale každopádně... jo,
1: no,
0: byly to
1: jenom jsem ti chtěl říct, že ti závidím a velký respekt, protože kolik ti bylo let vlastně?
0: Asi 19, když jsem s ním mluvil po telefonu. I s Arminem a s těmihle hvězdama. Bylo to krásný, protože vlastně ten label zastřešoval spoustu těchto hvězd, který se teprve rozjížděli.
1: Ano.
0: A Kissmania byl takový fenomén na Kiss Jižní Čechy, kde vlastně i díky jednomu kamarádovi Jaromíra Kocek si pozdravit, který se vlastně stará o všechny ty celebrity v Čechách. On tady vozil Madonu, on tady vozil Rammsteiny a to je vlastně mistr, který jim dělá to zákulisí a vlastně je provází tou Českou republikou, ano. Tak vždycky přitak nějakou tuhle hvězdu a hned mi nacpal do Kissmania, bylo to krásný.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dneska v šoku, nedýchal jsem a byl to nádherný rozhovor. A
0: já jsem to jsem teď chtěl říct. Já jsem, je pravda, že jsem natočil v životě hodně podcastů, asi dva. Ale tohle byl ten nejúžasný.
1: Tohle byl druhý nejlepší.
0: No ale vemte si, my jsme začali točit někdy v 6:30 večer a po 2 hodinách máme 8:30 a říkám, ty vado, já za 20 minut vysílám Kiss Parádu.
1: No a to jsme neprobrali, hlavně to nejdůležitější.
0: Přesně,
1: že?
0: No, takže
1: bude dvojka.
0: A já přes celou Prahu, bouřka jako nevím,

0: já se
1: pitsu. Rok 2021, kdy jsme tady v listopadu začínali, nádhera.
0: A dneska nás posloucháte úplně všude, dokonce i ve Španělsku, kde nás poslouchá Roman Anděl.
1: Ano!
0: Rocho!
1: Buenos noches!
0: Noches!
1: Dias, dáme si ty,
0: co
1: ty?
0: Už budu.
1: Jak se jmenujou ty, to jejich národní jídlo ve Španělsku? No. Španělský ptáček.
0: Já jsem si vzpomněla Esmeraldu, nevím.
1: Jo, tak
0: tam
1: jo.
0: Je taky španělská.
1: No, on tam má sebou Esmeraldu.
0: Jo, má.
1: Ano.
0: Drajíme Myšku, drajíme všechny.
1: Esmeraldu.
0: A Davidka celou rodinku. Tak.
1: Nejlepší pecky z Trends Music jsou připraveny, jedeme až do půlnoci, díky, že nás ladíte a klidně nám pošlete nějakou hlasovku.
0: Jo? Tak jo. Tak já si stoupnu za mix. Za chvilku jde za mix tady nejlepší youtuber, nejlepší podcaster, Michal Kavalčík.
1: Influencer,
0: ano, bylo to fenomenální, takže fenomén, ano. Krásný. A co u tebe jinak novýho, Mišáku?
1: Hele, mám se skvěle, dneska jsem natočil s mojím rádiovým bráchou krásný podcast, takže
0: úžasný.
1: Těším se na to a jsem zvědav, co na to lidi řeknou, co tam všechno na sebe prásklo.
0: Hele, já musím ještě říct, jsme dlouhý, ale to nevadí, tak diskuzní forum. My jsme teď spolu za ten týden strávili tolik hezkýho času.
1: Ano.
0: Já to musím prásknout, minulý týden totiž Michal oslavil 50. jako
1: dooslavil
0: po roce skoro. A my jsme měli krásnou oslavu, druhý den jsme spolu vysílali na Kisu 10 až 12, pak jsme měli sety na Čarodějnici. Hele, to jsou krásné chvíle.
1: Snídaní jsme měli spolu.
0: Ale výbornou, nějakým golfovým rezortu. Přinesli nám vajíčka se špekem.
1: Krásný.
0: A představte si, kysáci, já nevím, jestli to můžu říct, vezla nás i taxikářka,
1: ano.
0: Která se jmenovala Nikola a přijela normálně Teslou. To nepochopíte. Já jel poprvý v životě v Praze, jak se to jmenuje?
1: Elektromobilem.
0: Ten pes, no, jo, ta firma.
1: Ano.
0: Ok, jel jsem tu firmu. A poprvý elektro a Tesla. A vidíš, to je úžasný, krásný zážitek.
1: Je to tady. Propojený, kámo.
0: Je to
1: tak
0: propojený.
1: Pojď, nabitý set teď má DJ Bakeslicker a my jsme rádi, že jste s Kisem.

0: To je krásný, viď?
1: Ano, DJ Baselker, koho pak to měl v mašině?
0: Won't Forget This Day, Mr. Daxon Amsterdam a před chvilkou český projekt DJ K a Emule. Já kluky znám z České republiky a jejich vlastně Andy K. Sky, fantastická věc, to byla česká záležitost. Geniál.
1: No a jak bys si zhodnotil tu novou českou taneční scénu? Bude to lepší v roce 2026?
0: Zcela jistě. Jako je pravda, že ta slovenská nifrata ujela úplně všem. Ty sleduješ, já úplně žasnu. Já jsem teď našel to video, jak jsi mi natáčel zadek. Tady, já jsem to nevěděl, jsem to řekl někdy veřejně, ale když jsme ji tady měli v Trends Party, já jsem vzal telefon a úplně totálně jsem jí natočil zadek, spodek, všechno, já to mám tam asi 3 minuty zadlo.
1: Ty jsi prostě hrál na automechanika.
0: Ano, tak jsem to natočil a teď jsem na to koukal, říkal, jako dneska už se ti to asi nepovede, ona hraje v Thajsku úplně všude, po celém světě. Armin van Buuren je z ní vycákaný, snad ještě víc než z svojí ženy. Neuvěřitelný, kam to ta nifra dotáhla.
1: Ty jsi vlastně kontroloval její dutiny.
0: Tam já to latexový oblečení,
1: jo, vlastně,
0: ne?
1: Tady, ano, jako, ano.
0: Ne, ale...
1: No, ale jako moc hezky hrála.
0: Říkám, dneska bych dostal přes pusu teda. Jako krásný vzpomínky, ale je pravda, tyjo, že když vidím všude na světě Armin pod tím nifra, tak si říkám, já jsem teda Čech, ale i na ty Slováky jsem pyšný, protože jsou to naše bratia. A co ta nifra dokázala, neskutečný. My máme Reordera, to je pravda.
1: Ano,
0: Reorder jede fakt velký bomby s Brennan Hartem a dalšíma velkýma hvězdama. A hlavně máme Michala Kavalčíka.
1: No a DJ Baselikera, ale hlavně máme Radio Kids za Trends Party Live. Pokud jste nás zapli až právě teďka, tak sledujete, posloucháte na displeji 55. díl. A já tady mám jednu SMSku. Hele kluci, co vy už nejedete YouTube, tak to už nejedeme kolik? 5 dílů, že?
0: Vlastně. 5 měsíců to nejedeme,
1: ano,
0: no.
1: 5 měsíců už nejedeme na YouTube, my to tady všechno upgradeneme, nakoupíme 4K HDčkové kamery a jakmile bude studio úplně v topu, tak to zase spustíme.
0: My jsme objednali kamery s Temu a ono to ještě nepřišlo.
1: Oni nás zapomněli k tomu dát kabely. Ne, máme tady jednu takovou pěknou hlasovku. Tak si pustíme, jo, Michale, ty bys měl vyjet šavli, která se jmenuje PC, ano. OK?
2: Jednová středa první, Václava Votavy a Michala Kavalčíka. K poslechu je třeba. Jejich mixy dodávají elán do života a elán na to, aby nemohli dneska usnout. Každopádně, jde se spát až zítra.
1: Jde se spát až zítra.
2: Tak, hej ho, pařmení. A dneska paříme všichni.
0: Tak Karel Gott a ten druhý byl do Vlasice.
1: Milan Mastík se jmenoval.
0: Milánek Mastík.
1: No jo, děkujeme za všechny hlasovky, krásný. Postupně něco budeme pouštět. Tak co pak máme ve stroji, kamaráde?
0: Teď bude nový Paul Oakenfold, jeden čas byl nejbohatší DJ světa, někdy 2005-2010, pak ho předběh Calvin Harris. Ale Paul Oakenfold, hele, vem si, už jako není úplně nejmladší, má vnoučátka, on si stoupne prostě s tím tím ksichtem a krásně to rozjede. Jako.
1: A určitě by si možná měl ve svých fleškách zapátrat, možná jsi to viděl ten příspěvek na Facebooku. Myslím, že to je 12 let, kdy právě ten DJ úplně rozjel tady. Ty jsi to tam lajkoval.
0: Paul Oakenfold, ano.
1: Ne, to byl Tiesto, nebo ne?
0: Jo, Tiesto, ten nový, jo, 2007.
1: Ne, no, jako první jeho vlastně největší koncert a vlastně udal, jak
0: ten
1: byste
0: trend.
1: Mohli, ten trend.
0: Letal
1: a on byl první, který vlastně udělal tu mega, že to byl stadion, nebo co. No, to musíme najít.
0: Ano, to tam svítila vlastně ten půlkruh a on tam skákal. Ty jsi všim, že jsem to lajkoval.
1: No, jasně, já to vidím všecko, vidím ty tvoje srdíčka. Tak možná bychom měli kluka dneska zahrát aspoň jeden track.
0: Tiesto, no.
1: A jinak mimochodem na začátku Armin van Buuren společně s jednou úžasnou zpěvačkou a Arčem, to jsme tím odstartovali a to bylo to Like a Child, no bude toho ještě opravdu víc.
0: My jsme vlastně tuhletu písničku Like a Child dostali exkluzivně, protože nám ji poslal vlastně sám label Armada Music a to jsem ti neřekl, příští týden v Trends Party bude hodinový set přímo od Armin van Buurena.
1: Ne.
0: Bude...
1: Ladím,
0: já už mám tady asi 14 dní na skladě.
1: Ladím.
0: 14 dní a opravdu exkluzivně pro Radio Kiss Armin van Buuren na Michal set.
1: Václave, můžeš mi to pak vypálit?
0: Je to, hodím na flešku. A dám ti to ještě dřív, než to budeme vysílat. Budeš mít domácí flash premiéru, bráško.
1: Tak dámy a pánové, užívejte. S Radiem Kiss jedeme až do půlnoci. Nejlepší pecky z Trends Music a za konzolí stále DJ Baselika.
0: Už to smrdím dlouho, za chvilku bys mě mohl tady jako vyměnit. Tak jo, tohle je novej Paul Oakenfold na Kissu. Trends Party Live 55. 55 odstínů šedi lidi. Tak co?
1: 55 odstínů a ranem bičem DJ Baselika.
0: Hele, já tu mám kravatu někde, já si vždycky...
1: Jo.
0: Mám vita, nebo mám dcery čelenku tady, čím se
1: přivám. Tak přivám. Pojď na čtyři a já si na tebe zezadu šš.
0: Hele, a Sonja tu nechala bičík, tak pojď. Tak jo.

0: o mamuta, veš, tohle je reorder.
1: O toho, o, jak se jde, o Tyrannosaurus Rexe.
0: Jo, to je reorder, novej.
1: Krásný.
0: To je tvůj kámoš.
1: Náš kámoš.
0: Náš kámoš. Reorder zdravíme, tohle je nejnovější reorder, my jsme ho tady měli.
1: A byl tady a byl úžasný a dokonce pak nám nabídli, jestli nechceme koupit jeho konzoli.
0: Jo, jo, jo. Co,
1: měl... Omodo, nebo jak to
0: no, jmenuje? Jo, jo, to je ten lepší Pioneer, no, neskutečný. Krásno. Takže krásný. Reorder zdravíme, neuvěřitelný, ty jo. Takže před chvilkou vlastně tady byl Emule, česká produkce, teď je Reorder, neskutečný, tyjo. Takže krásný. Tohle je světový. To, po tohle, kdyby se podepsal Armin, tak se vůbec nemusí stydět.
1: Přesně tak.
0: Geniální novinka, ty brďo. A my jdeme Trend Party Live 55.
1: Neuvěřitelné.
0: Co ty, s kým bys chtěl zahrát třeba, s jakým světových DJs?
1: Čověče, no, je, tam bych bylo. Jako určitě bych chtěl mít fotku a selfiečko s Davidem Guettou. Jo? To mi připadá jako, že tenhle ten kluk, jako jak začínal prostě takový to ucho, jak tam hrál po těch francouzských diskotékách, víš?
0: Ano.
1: Ale na něm strašně obdivuju to, že on pořád jako se snaží vymyslet něco novýho, jo? Novej program, novou stage, jak hrál před tou pyramidou, rozumíš? Nebo
0: brutálně.
1: Potom v Dubaji, že jo, v tom šestivězdičkovým hotelu, na tom heliportu, jo, všechno, furt něco vymýšlí novýho, bomba.
0: Hele, a jak hrál na Coachella a jeho 18-letá prsatá dcera, jak tam skákala v první řadě, to je neuvěřitelný. Jako.
1: A nebo v té poušti, ten monolit teďka, ta je vlastně jedna z posledních, jo, jak tam je ta skleněná krychle.
0: A David, on byl vlastně první DJ, který hrál na palubě letadla, tenkrát vlastně Ibiza, nevím, Francie, Paříž, Ibiza, někam takhle letěl. Je prostě, jak jsi říkal, to je prostě matador, inovátor.
1: A furt bedna, víš? A furt vem, hele, kolik je mu, kolik, 52, 53, já už ani nevím, jo? A furt mu to prostě pálí dopředu, jo? Chce být vlastně s tím trendem, co jede, chce stíhat ty mladý a to je prostě bomba. To
0: kamu, fakt jako
1: 58,
0: oh, to je o 10 let starší jak ty.
1: Oh my god, no, to jste musel říkat, dobře?
0: Jsem ti ubral 2 roky, ne? 58. Krásný, hele, jako, jestli se chci příštím životě narodit jinak, tak je jako Guetta nebo Armin van Buuren, protože to jsou jako fakt hlavy. Co
1: a teď kabaka, tohle je tvůj oblíbenec, začíná na Mauro...
0: Mauro P! Ano.
1: Chtěl jsem říct to druhé slovo, ale je to Picotto.
0: Jo, Mauro Picotto. Já jsem teď čet, že Mau P, ty krásom, za Mau P jela nějaká faninka. Nestihla nějaký spoj, ujelý vlak nebo nevím, a Mau P z vlastních peněz jí zaplatil letadlo, aby mohla jet na, nebo letět na, to, na ten jeho koncert. To je krásný, to je neuvěřitelný.
1: To by nám taky mohl někdo takhle poslat dva lístky, že?
0: Ano, to by chtělo. Neuvěřitelný.
1: Tak jo.
0: Mauro Picotto.
1: Mauro Picotto, dámy a pánové, pojďme si, a tohle je 145 BPM.
0: A pozor! Za mixem došlo ke změně před 12,5 minutou. Michal Kavalčík, legenda.
1: In the mix.
0: Česká a světová legenda.
1: Krásnou středu vám přejeme, ať jste kdekoliv, ladíte Radio Kiss.
0: OK. Ty krása.
1: 55.
0: 55 stříbrných stříkaček.

0: Ladies and gentlemen,
1: this is Radio Kiss.
0: Za mixem Trencová střela.
1: Ksiaro a
0: Pitch. A Michal Kavalčík, Mišáček in the mix na Kissu.
1: My jsme tak rádi, že nás ladíte, ať už jedete, máme tam pozdravy, že někdo jede do Dánska, někdo jede do Finska a že to mu bude utíkat a že možná to dá i bez přestávky a prostě k tomu skvělá muzika na Kissu.
0: Někdo jede do Švédska a když jsme tady dva, tak jsme vlastně ve třech, takže v tom Švédsku bude krásně.
1: Ano, a dáme si švédský koule.
0: Ano, ty bych si dal normálně.
1: Ty brďo, já taky. No jo. S tou jejich omáčkou, že jo.
0: A já i dlouho neměl.
1: A nebo toho lososa za 149.
0: To napsala kamarádka nedávno, že byla na koulích, říkám, jo, na který. Říkám, jsem u toho nebyl. Každopádně.
1: Ano, trošku si tady podrbeme koule.
0: Jsem tě drbal dneska dvě hodiny podcastu. Ano. Ale každopádně, my si teď budeme drbat taky, protože samozřejmě je pro vás připravená ve 2 hodin 56 minut a 22 vteřin pravidelná soutěž o tričko Trance Party Life. Ano, a otázka bude úplně geniální.
1: Ano, to číslo já ho raději řeknu, aby zatím mohli volat 210-323-323. 210-323-323.
0: Ano, a my jsme se tady dívali na jedno krásný video z jednoho nejmenovaného roku.
1: Ano, a z jednoho nejmenovaného měsíce.
0: Ano, byl jeden z měsíců roku tehdejšího a my jsme si říkali, ty brďa, to tady pustila. Myšák říkal, ty hele, já nemám žádný šediny.
1: Ano, ještě takový říkal, mladý kluci mladý jsme byli.
0: Červený tričko. Vysílali jsme ve studiu, normálně našem studiu. My totiž už asi 4 roky vysílá... Počkej, několik let vysíláme... Nevadí,
1: třeba to nikomu nedošlo.
0: Ano, několik let vysíláme z vedlejšího studia, protože my jsme odjeli asi 2 Trance Party Live a kolegové ze CNN, Prima News,
1: ano,
0: z těch laserů a strobáčů a hlavně z repráku, který si přines tenkrát. Nemohli.
1: Tak se stěžovali na nadměrný hluk a potom tam začala vždycky každou středu vlastně politická debata a my jsme se museli stáhnout tady do studia číslo 7, ale nám to nevadí.
0: Ano, tam prezident a všichni, my tam jeli bomby, otřásal se tady celý barák, takže chodili stížnosti pravidelně na náš pořad středeční a proto jsme museli jako zvolit jiné studio.
1: 210, 323, 323, už to bliká.
0: Bliká.
1: Volejte, máme tady tričko s logem Trance Party Live.
0: OK, takže řekni číslo od 1 do 69.
1: Dáme 5, protože máme dneska 5.
0: OK, takže pojďme a jdeme. Kam jsi mi zmizel? Jdeme. Radio Kiss, halo.
1: Ano, trošku přidej na hlasivkách, kamaráde.
0: Kdo tam je?
2: Tomáš, čau.
1: Výborně, wow. Tome, teď tě slyšíme nádherně. Odkud jsi dovolal?
2: Teď jsem z kamionu v Praze.
0: Jo. Hezky, jo.
1: Super.
0: Ještě je buřina?
2: Je to?
0: Ještě je bouřka?
1: Bouřka.
2: Jo, prší tu.
0: Ty, já dneska do Prahy, v životě jsem nezažil větší smrš, D1 plavala asi v 5 odpoledne. Všichni jeli 20, no a já tam 60.
1: Konečně si umyl auto,
0: jo,
1: Václave.
0: My máme, nevím jak u vás v Praze nebo kdekoliv jinde, my máme na jihu Čech tolik pilu. Já byl v Myčce v pondělí,
1: ano.
0: Globusu, a normálně celý auto žlutý dneska. Jak to máš ty, Tomáši?
2: Já to mám špinavé jak prase a konečně jsem měl čelní sklo.
0: Taky. A ty prosím tě, taky to máš od pilu nebo od něčeho jiného?
2: Ty muchy a blbosti.
0: No, tak hadičku a umejeme. Tak, ale tady náš hodnej strejda Mišáček Kavalčíku ti položí jednoduchou otázku.
1: Chlape, prosím tě, aspoň na jednu z nich musíš odpovědět správně. Potřebovali jsme vědět měsíc, kdy jsme tady začali vysílat a kdy, nebo kdy budeme slavit a kolikáté narozeniny v tomto roce. V kterém měsíci a které narozeniny to budou? Aspoň jedno z toho musíš odpovědět správně.
0: Jestli to budeš vědět, my ti když tak dáme napovědu.
1: ABCD.
0: Hele, můžeš říct, kolik let tady vysíláme Trance Party Live?
1: Tipni si.
0: Když si to spočítáš, chceš poradit?
1: Počkej, nech mu trošku volnost.
2: Když jsi přeřekl, tak říkáš 4 roky.
1: No to jo, ale tak to už bude asi víc, ne, když řekl 4.
0: No.
2: Ty brdě.
0: No, teď mi to připomnělo jednu situaci před rokem. Hele, 4 roky a víc.
2: Zkusím dát 6.
1: Co je po 4?
0: Pardon.
1: Co je po 4, Tome?
2: No.
1: 5, no jasně.
0: Ty jsi to vyhrál.
1: Nejlepší otázka. A tipneš si, který měsíc to byl, jenom řekneme, že to bylo takhle ke konci roku, ti trošku napovíme, to už je mimo soutěž.
2: Jen.
1: No,
0: no a
1: o
0: co je po říjnu?
1: No, co je po čtyřce? Je tam listopad. Výborně,
0: jo,
1: ano.
0: Dobře.
1: V listopadu oslavíme páté narozeniny tady Trends Party Live. Budeš to slavit s náma, Véteru?
2: No jo, měl bych. Kamionu, tak.
0: Ale my máme rádi kamionáky.
1: Jo, jo, jo.
0: Hele, svezeš mě někdy v kamionu?
2: Není problém.
0: Jsem ještě nikdy nejel v kamionu.
1: A máš takové to spaní za sebou, jako takovou tu poschodovku?
2: Jo, mám dvě.
0: Že bychom s tebou vysílali 60. díl Trends Party Live z kamionu.
1: Jo.
0: Vem si normálně, tam vystrčíš anténu a jedeš
1: no,
0: živě.
1: Normálně bychom projeli celou republiku.
0: No, jako Love Parade tam jezdí jenom v Berlíně, že jo? A my bychom jeli po D1 normálně na korbě naložený a jeli jsme živej set. Před náma ten konvoj blikající, že jo? Nadměrný náklad. A my bychom tam dělali party. Máš velký kamion?
2: Jo, normální, klasika.
0: Jsme se vešli, viď? Tome!
1: Tome, moc krát děkujeme, že ses dovolal, my ti zítra zavoláme na adresu, zeptáme se a tak dále, jo?
0: Bude ti volat Hedvika, ta už tvoje číslo má, už jsem jí ho předal, už se na tebe těší, Tome, jo?
2: Jasné.
0: Tak čau, tak
1: měj se krásně, pěknou středu.
2: Havířov, zdraví, Těšin.
0: Havířov!
1: Děkujeme, Havířov, nejkrásnější město na světě.
0: Jedeš,
1: to, jo?
0: Jedeš s náma do Ostravy 9. května?
2: Jo, jo, mám volno.
1: Super.
0: Přič! A zamávej nám tam.
1: Ano.
0: A to tričko. Počkej, zítra, no, to ti nestihne přijít.
1: To už nestihne přijít, to nevadí.
0: Je svátek v pátek.
1: Chlape, měj se krásně, díky, že ses dovolal a zase někde na kysu. Ahoj.
0: Čau, Tome.
2: Dobré, čau, čau.
0: Zdravíme, Havířov, tak tam znám taky Toma.
1: Tak a teďka pojďme Amsterdam Trends. Tyjo, na kysu. Filip.
0: Filip. A který Filip?
1: Stoplo se mi to, musím počkat, než to půjde víc doprava.
0: Který Filip tak jezdí rychle?
1: Filip J. Fate Kim Cassandra. Oh.

0: Omlouváme se, musíme odbavit rychlou reklamu. Michal o tom neví, tak mě nepráskněte, jo?
1: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss.
2: Filmové tipy.
0: Původně byl policista protidrogové centrály, od teď je ale posilou generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS. Polda, co hlídá Poldy, aby nesešli na cestí. Nový seriál Inspekce je z části inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. Od začátku dubna ho můžete vídat na streamovací platformě Prima+. V hlavních rolích Vojta Dyk a Kristýna Ryška. Pro Kiss Katka Čepelíková.
4: Konec reklamy a pokračuje dál. Michal Kavalčík. Hezky hraje, co lidi?

0: ATB. Měl jsem všechny jeho CDčka, všechny singly, všechno jsem scháněl.
1: Album Moving Melodies, jedno z těch prvních, kde bylo spousta zázračných hitů. Moc mě to bavilo a André Tenneberger i letos v říjnu v České republice v Duplexu bude vystupovat. Tak a...
0: Nejlepší.
1: Je to Bombardák a my tam budeme s ním!
0: Jako předskokani
1: na headliner.
0: Posloucháte Trance Party Live 55, Václav a Michael.
1: Ano, a my tady máme vzkazy, jak si pozdravit tady Michale, dobře jedete bomby jen tak dál, to si pak dáme naživo v Belgii na Tomorrowlandu. S Václavem, Kiss, zdravý kamionák Maďar ze Zubří, Peťa Maďar, hele, to je ten týpek.
0: Je, toho Peťa. Znám, Zubří.
1: Zubřík, to je zabiják, ano, Peťu chci pozdravit, Peťu, letos se poštěstilo s Tomorrowlandem.
0: Ano.
1: Lupeny, no ty to zrovna časově nedáváš, já jsem z toho úplně nešťastný.
0: Kamaráde, je to zrovna v době, kdy můj syn má narozeniny.
1: Já sehnal poprvý v životě dva lístky na Tomorrowland.
0: Tak až budeš mít na 10. narozeniny, já ho vemu ano. V 10 letech na Tomorrowland.
1: Já ti ho koupím 60. A Peťovi, moc díky a zdravíme. Každopádně, on je tady takovej máj lásky čas. Tak já jsem ti chtěl taky jako vyznat lásku.
0: Pozor, pozor.
1: Ano, byl 6. večer, 6. máj, lásky čas.
0: Zválku poslechu Rádia Kiss.
1: Ano, Michal, já vám musím říct jednu věc. Já bych vám všem přál takovýho kamaráda, jako je Michal. Hele, když se vám to doma, jak to říct, pokazí, tak
0: ano,
1: prostě
0: ano.
1: Michal sedne do té svý Tesly a přijede hlava, nehlava, všechno zruší a máte ho doma. To je opravdu, to je best friend ever. Já jsem chtěl vždycky mít BFF.
0: Kámoši si musel pomáhat, kamaráde.
1: Takže jsi mi udělal krásný kater.
0: Samozřejmě nepřijel bych, kdybys mi tam nenechal nabít to auto, tak bych nepřijel.
1: Tak si po druhý se nevzal redukci. Jisáci, vám řeknu historku, jo. Můžu jí říct?
0: já nevím,
1: to bylo týden potom, to už se byl na tom trošku lépe. Ale přijel Michal, byli jsme v Chlumu u Třeboně, kde jsme slavili 30 let za Mixe, nebo 25, nevím.
0: Ano.
1: 30 let za Mixe.
0: 25 let 25, Honza Průcha.
1: Honzi Průchy, ano. No a Michal spal u mě, že jo, baráku, tak všechno krásně nachystáno. No a my jsme přijeli asi v 3:30 ráno a Michal zjistil, že si zapomněl v Chlumu batůžek.
0: Ty krás.
1: Takže Michal si sedl do auta a jel zpátky do Chlumu u Třeboně. Já bydlím asi 18 minut od Chlumu u Třeboně, bydlím vedle Třeboně, hned vedle. No a jede a já říkám, ono 5:30. 3:45, říkám, to stalo se mu něco. Já říkám, už jsem chtěl jako volat tady kamarády, policajty, ať prověří trasu, jestli se mýmu bráškovi něco nestalo. No a v 5:52, já tam úplně mžourám, sedím u těch dveří, skoro pláču, kde je, čekáme, že si spolu dáme ještě pivko. No a on mi napíše, já nabíjím. On nabíjel svůj vůz Třeboní, protože si zapomněl redukci.
0: A tobě dojel.
1: A přijel ve 14.
0: Spali jsme, spal jsem 2 hodiny a jel jsem přes celou republiku na Moravu.
1: 8 stával, já byl úplně tuhý, já jsem se zbudil asi 50. 8 stával Michal a jel tam k vám na tu Moravu. Jak jsi to zvládl? Prosím,
0: ale zvládl, 4 hodinky.
1: Neuvěřitelný. Jo, tak ono to jede samo, ne?
0: No samozřejmě, no. Ale tak jako musíš koukat dopředu.
1: Ale to jsou zážitky neuvěřitelné, jako to bychom vám mohli vyprávět. A to je hezký. Víš, jak zpívá Pavel Cata, píšem si svůj sen. Jsem dlouho neslyšel tuhle písničku.
0: Jo. Každý už je to dávno. Den. Už je to dávno. Na.
1: Pavlíka Caltu taky zdravíme, když jsme ještě byli na Říčanský, na Kisu, tak on vždycky přijel na skutru do Kiss parády a pak přines knížku. Takhle pod... Nechceš vydat knihu nějakou velkou?
0: Ano, Můj život s DJ Basslick.
1: Ano, ale to by se mohli vybrat.
0: To vydáme, kámo, to si víš.
1: Krásnou.
0: Takže... Tak jo, já dám ještě 2 tracky, pak tady rychle pustím DJ Basslicka.
1: No ne, já už jsem si svůj hardstyle zahrál.
0: Ale prosím tě, v pohodě, ještě na konci tam musíš dát něco.
1: Ale ještě musíme udělat soutěž o lísky. A
0: tak
1: pozor.
0: Jo, po téhleté písničce.
1: A bude otázka těžká, kdo je nejlepší DJ na světě.
0: OK.
1: Kisáci, takže si připravte otázku, znáte.
0: Radio Kiss.
1: Kdybyste ho viděli, to je Králíček Duracell, ten grapovat ještě tu reklamu. Tak,
0: ano.
1: Nebo Wonder, ty baterky, to už je krásný, to byl 90. Tak Brandon Walsh.
0: Posledních 17 minut.
1: Ano, 17 minut do našich... Do naší plnoletosti.
0: Ano, Trance Party Live.
1: Je nám 55.
0: Na Kisu!
1: My vás zdravíme a vyhlašujeme soutěž přes apku Rádia Kiss. Kdo nám pošle nejoriginálnější, nejkrásnější fotku právě teď. Májovou, může být v podprsence, může být v pyžamu, Vymyslete něco.
0: A pokud to budou bez těch podprsenek, to nám posílejte na naše soukromé telefonní čísla. Moje je 777-841-333 a Vaček má...
1: Počkej, ty jsi tam fakt dal svoje číslo. Si děláš srandu?
0: Dámy a pánové, Ultrasonic, rok 2023.
1: Ty jsi tam fakt dal?
0: No a co, tak ať pošle nějaká slečná posluchačka... svoje vnady.
1: Já jsem tenkrát na Kysižní Čechy dával telefon číslo do éteru a musel jsem ho zrušit.
0: Já jsem ho jednou řekl na frekvenci 1.
1: Ano.
0: A do pořád mi každý rok píše jeden pán a věří, že to je to moje číslo.
1: Hele, ale pozor, mě tenkrát to číslo, mě ho zrušili a on to po roce získal nějaký pán někde z Ostravy od někud a oni mu doteďka, já jsem na to volal asi před... 4 rokama a říkal, já vás nenávidím, pane Votavo, pane Bejslikr, já jsem po vás dělil telefon a mě ten telefon furt zvoní, lidi mi píšou, ale to nejste, já nemůžu těm lidem vysvětlit, že to nejste vy. Říká, proč se to číslo nezrušil? No mě to docela baví, já jsem se rozvedl a teď si píšu a říká, no a teď to vypadá, že já si jako píšu s někým takhle, když máte moje starý telefon. No to je jedno, tak jenom abyste věděl, že já za vás... Krásný, no to jsou historky hezký, no.
0: Technical, Fate Teal.
1: Takže si něco povíme dneska.
0: Na Kisu! Vyhulte bedny!
1: Vyhulte to!
0: Tohle je pecka.
1: Michal Kavalčík in the mix.

0: desáci, my ještě musíme udělat soutěž, ale on... On ještě nemá sluchátka, jo? My máme
1: už vím.
0: Mně se
1: už
0: hrozně mám. Líbilo, já se ještě k tomu musím vrátit. Já vím, že jsi říkal, že se k tomu nevracím, já se k tomu vracím. Jak jsi před chvilkou mluvil o tom, že jsi tenkrát na jednom nejmenovaném rádiu, který jsi zmínil, jak jsi dával své telefonní číslo. Mm-hmm. Pověz, jak to bylo dál, můžeš to povědět?
1: No prosím tě, já jsem zopakoval dvakrát v éteru pro jistotu, přišlo mi asi 80 SMS-ek tehda a všechny začínali, že opravdu jste Ruda z Ostravy, je to opravdu vaše telefonní číslo? A já jsem vlastně na ní žádnou z toho neodpověděl, protože okamžitě by oni věděli, že jsem to já, že ano, a už bych se jich nezbavil, v dobrém teda. No ale je jeden pán, který opravdu každé Vánoce od toho roku, já nevím, 2013, nebo když jsem to tam řekl, já jsem o tom i potom napsal něco v knize, tak on mi každé Vánoce napíše vždycky, ahoj Rudo, vím, že je to tvoje číslo, vím, že jsi mi ještě ani jedno nikdy neodepsal, ale i tak ti přeju krásné Vánoce.
0: Neuvěřitelné, no. Ty by si po těch 15 letech mohl konečně odepsat.
1: Ale já musím počkat až na Vánoce, protože já nevím, jak jsem si ho uložil.
0: Tak milý pane, vy, co píšete každý rok Rudovi, ano, Michalovi,
1: SMS-ku.
0: Je to opravdu on, teď ano, to potvrzuje.
1: Ano, ano.
0: A ty jsi vlastně mluvil ještě o tom, ty jsi vydal dva bestsellery, dvě knihy, které si koupím teď na internetu někde.
1: Ještě teď už, když si to stálo 300, teď to máš za 55 nebo 59.
0: No, tak to je dobrý, tak mám krásný dárek tady. Ano. Ty mi to podepíšeš.
1: Když si to koupíš, já ti potom do toho dám věnování.
0: Wow. A ty jsi právě tam i o tom pánovi napsal, jsi říkal v jedný kapitole. Ano, Michal Kavalčík, Ruda z Ostravy. ta knížka se jmenuje jak? Ruda z Ostravy?
1: Prosím tě, první je, myslím, bestseller a druhá je, no, ty
0: tak počkej, on se to jmenoval bestseller ještě předtím, než si to prodal.
1: No jasné, tak to si musíš tomu jít naproti,
0: jasné,
1: že jo?
0: No, to je hustý,
1: ale já jsem to pojmenoval jako, jo, a druhá byla celebrity.
0: Aha.
1: Bestseller, jakože bestselleru, jako, ale takhle, no, jako foneticky, no, jako fore. Ček,
0: neuvěřitelný. Tak, ano, v dalším jeho podcastu, který se nebude jmenovat Fenomen, dáme bestseller. Tak, bestseller, celer, ty, aby se dal něco celerovýho.
1: No.
0: Každopádně.
1: 210, 323.
0: A to je Rudovo číslo, no. Můžete mu poslat SMS-ku na Vánoce.
1: Ano, počkej, ale Rudolfovo číslo je jinak, ne? To je pí na 14, pí. Nebo jak se to jmenuje, ne?
0: 3,14.
1: Ano, no, tak tam taky volejte.
0: Okay.
1: 210, 323, poslední tričko Trends Party Live.
0: Radio Kiss, halo.
2: Tady Petr, čau.
1: Čau, Peťo.
0: Čau, Petře. Jak se máš?
2: Kouším. A poslal jsem vám tam fotku, jak jste chtěli.
1: Fotku? Jako na dobíčka, nebo
0: já,
1: co?
0: Já ho poznal podle hlasu. Já se zblázním. Můžu říct, kdo seš?
2: Jo.
0: To je vysloužilej...
1: Námořník Pepek?
0: Pornoherec. Nekecám.
1: To je Rosenberg.
0: Ne, no, on s ním...
2: No, po Robertovi mám číslo telefonní.
1: No, ty krásu.
0: To je neuvěřitelné. On má krásný 1, 2, 3, 4, 5, 6 čísla. Jako.
2: Ne, a můžu říct vaškový číslo původní?
1: Ne, to ne, radši ne čísla.
0: Ne, moje číslo
1: ne.
0: Neříkej, no to původní.
2: Určitě
0: ne,
2: už je to 18.
1: Ne, poprosíme, ani ne, původní.
0: Ne, to bylo moje starý číslo, to
1: no,
0: má ten pán,
1: znáš starý. To, no ale pánu by zase by někdo volal, pak máme z toho průšvih, jo? Žádná čísla. Kamaráde, tak co na tebe otázku, no, to si dá Václav.
0: To už jsem dal, hele, kdo je nejlepší DJ na světě?
1: Aha.
2: DJ Bicycle Václav Otava, ještě Pánovič.
0: Ano, špatně.
2: A potom Michal Kavalčík, Český Těšín.
0: Otoč to.
1: Ne.
0: Ano. A vyhrám. Ne, kdo je podle tebe nejlepší DJ světa?
2: Všichni, ale vy jste nejlepší.
1: A tak top trojku, kdyby si poskládal, my jsme tady dneska vzpomínali Davida
2: Getu. DJ seš?
1: Jo, wow. Toho mám taky rád a toho jsme viděli live. Mixoval vedle nás 2 metry.
2: Ty bláho, jej tam... Potom Aliči, který už tady bohužel ní.
1: Super.
2: A potom třeba Honza Průcha, ten je taky dobrý.
0: Ano, ano.
1: Toho jsme teďka viděli pěkně při práci. No, hele, měl sobě asi 15 čupíto a mixovali jedna báseň. Zdravíme Honzíka.
0: Hele, já musím ještě říct jednu věc, když máme na drátě takovou jako celebritu. Já byl u táty včera, on se mu rozbil setobox, tak jsem koupil novej. A ona mě, hele, Vášo, já jsem se teď díval na tu vaší, tu Sexoniu, bylo to krásný. A říkám, jo, a ty znáš, říkám, no já ji znám, ta se mnou vysílá, ta říkám, no a ona tam měla Lady D, paní,
1: ty brďo.
0: A on říká, a ona mi táta, to fakt, on mě teď spí, ne, že mu to někdo řeknete, já to nemám říkat do vysílání, říká, nesehnal bys mi nějaký film s touhle paní?
1: S touhle holkou.
0: Prosím tě, Peťo, nemáš nějaký film s touhle paní?
2: Já to taťkovi pošlu ostatně.
0: Dobře, tak mu to dovez.
1: To přes WhatsApp, ne? Já bych tam dal jenom...
0: On nemá, on má ještě starý tlačítkovej.
1: Jo, počkej, ale tak já bych mu poslal jenom best of, víš, takové ty nejkratší scény po 3 minutách.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Na seska vyprůst.
2: Může být.
0: No. Peťo, tak moc díky, tričko je tvoje. Děkuji. A já se teda bojím, co jsi nám poslal. Doufám, že tam není nic.
2: Ne, zatím, ale zatím normální fotku, ale až budou nový zoubky, tak budu jako Soňa.
0: Super. Štapiči, má tam tričko foot off. No, dobrý.
1: No, jasně, ano. Fusky off, my tomu říkáme, to jsou ponožky off. Hele, ale u nás na Moravě se tomu říkají fusky, víš, jako ty, ponožky.
0: No ale oni proč posílají fotky samý chlapy? Milan Vrobel poslal fotku s nafukovací
1: no, a,
0: panou.
1: No a co? A proč?
0: Pojď se podívat. A, to vidíš, to je neuvěřit.
1: A holky nic, jo?
0: Ne.
1: To holky, ne nic. Tady. Škoda.
0: Hele, Ježišmarja, hele, pojď se podívat. Klas. Roman tady poslal odkrytý pupík. Aha, a samý chlapi, no to je...
1: Hele, tlačí nás čas, kamaráde, musíme končit. Moc krát ti děkujeme, chlape, píšeme si adresu všechno. Zítra voláme na předání trička, jo?
0: Čau.
1: Chlape, ahoj! No a je tady poslední pětiminutovka, Václave.
0: Nemáme poslední vysílání dneska.
1: Poslední pětiminutovka, Trends Party Live 55. Jo, ale to vyšlo pěkně, ne?
0: Ale krásně.
1: Dívej, poslední pětiminutovka a posledních pět hitů.
0: Hele, pozor, dvě holky poslali tady. Lomnice nad Popelkou. Janča a Romča, zdravíme. Come on. Řekni to.
1: Poslední pět minut.

0: Dámy a pánové, čas
1: se nachýlil
0: a dosáhl svého konce.
1: My chceme poděkovat a reagovat. Tady nám poslali fotku holky z nějakého svářeckého, co tam mají nějaký mašiny.
0: S vámi dvěma, super, klídek, pohoda, jo ne, to byl muž, jak byly ty dvě holky. Janča a Romča posílají májovou pusu, dvou best DJ, zdravíme, wow. Z Lomnice nad Popelkou, mm-hmm. Kočky, děkujeme, máte krásný trička.
1: Krásný.
0: Vy tam něco svařujete nebo tepelně zaděláváte. A potom zdravíme také Teresku.
1: Ano, tu chceme velice pozdravit.
0: Ale bohužel Tereska nemá žádný kontakt na sebe. My jsme vám všem chtěli poslat trička,
1: ano.
0: Ale bohužel, Teresko, nemáte ani telefon, ani e-mail, tak jedině, že byste napsala Bejslikrovi.
1: Tereska se fotila v autě, ano, s brýlema.
0: Ano, vidím tak to na Rolls Royce.
1: Teresko, Instagram DJ Bejslikr, do Baslicker, jo? Pošleme tričko.
0: Ano.
1: A kdybys chtěla, můžeš i Michalovi nejkrásnější kluk, jo? Tak ti pošle něco jiného.
0: Seznamka na Radio Kiss. Každou půlnoc. Hele, ale s Kubou Krabáčem.
1: My jsme dneska vlastně točili spolu fenomén. A je pravda, že já jsem se tam i zmínil, já jsem uváděl seznamku na Kissu.
0: Ty kokos.
1: A vlastně jsem seznámil, a já jsem opravdu seznámil asi tak 20 lidí, kteří se vyloženě vzali potom. A já jim tu svatbu svědčil, to bylo krásný. No, neuvěřitelný jako éra Kissu, co jsem tady za těch 20 let zažil. Kamaráde, ale jako to byly...
0: A jednou bude DJ Bejslikr dělat faráře.
1: Ale pozor, já jsem zažil svatbu, bohužel ten klučina už není mezi náma, ale já jsem svědčil jednomu týpkovi v kostele v Táboře a přiběhla tam jeho máma. A normálně tam je tam sfackoval a řekla, kvůli tý vaší seznamce na Kissu se mi zbláznil syn a žení se. Já jsem normálně dostal rubačku. Jasně. A vy mu to ještě odsvědčíte a říká, a ji miluje. A když je o 20 let starší než on, ne?
0: No, je říkám, to láska, maminko.
1: Přesně jsem řekl, je to láska. Ano. Takhle to je v každém věku, já za to nemůžu, ne? Já jsem se znám a říkám, já s tím nesouhlasím, já to vaše rádio vypnu. To byla opravdu svatba neskutečná. A pak měla v igelitový tašce nějakou vokurku a začala mě tam s tím rubat normálně. Říkám, a mě to bylo, já jsem tam z toho byl úplně vyřízený. Říkám, mladá paní, ale já jsem jenom prostě zprostředkoval tu seznamku v tom rádiu. To už je na těch dětech, že si prostě řekli.
0: A promiň teda, rychle ještě 30 vteřin, když jsme u té seznamky, ano. A u svatby, tak jedna historka, já jsem, když mi bylo asi 25, tak jsem byl normálně jako kamarád, takhle prostě na svatbě, bylo tam asi 70 prostě lidí.
1: Ty krása.
0: Představ si, že seš někde na... to už nebyl teda Národní výbor, ale prostě seš tam na té radnici.
1: Obecní úřad.
0: Oni se vemou, že jo, ten starosta nebo kdo oddávající řekne, prosím, teď si teda vyměňte první novomanželský polibek.
1: Začal líbat, ne?
0: Ne, poslouchej, ona mu dala pusu, oni si dali pusu a teď najednou, představ si, jo, v té obřadní síni, tam bylo fakt na zase 80, ona vzala a pravačkou se rozmáchla, Václave,
1: no.
0: A dala mu takovýho facena, že on skoro spadl na zem. A řekla, tak a Tomáš, abys věděl, kdy jsi mě bral.
1: To si dělá,
0: tam, Václav, tam bylo dvouminutové ticho. On ležel na zemi, začal se smát a chlámat, jo. My jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. On měl na tom svém levém lícu, měl, ano. Prostě otisk té její pravačky. Nebo počkej, levé, na jeho levém její pravačky. Normálně, aby se zapamatoval, kdy jsi mě bral.
1: Takže ona ho tam zrubala.
0: Normálně ho dá facando.
1: Jsou spolu ještě?
0: Asi jo.
1: Ta ho mlátí, ta má rada sadomaso.
0: Ale já jsem bohužel v té době neměl mobil, jako, nebo co to byla za doba. To by nikdo neuvěřil.
1: Kde to
0: ale
1: bylo na obecním úřadě?
0: Normálně, no.
1: Jako někde v jaký vesnici?
0: Kamaráde,
1: prosím vás, jestli nás posloucháte někdo, kolik tam se říká 70 lidí, jaká je pravděpodobnost, že někdo, jsme třetí nejposlouchanější rádio v České republice?
0: Ale je to, to byl rok.
1: Někdo, kdo to zažil?
0: 96, 98, 99, no, nevím, jestli nás ještě, jestli ještě někdo ví, kdo je Kavalčík.
1: Ale to by někdo mohl jako vyzkoušet dneska třeba tou baseballovou pálkou a někoho takhle zrubat. Jako.
0: Přátelé, ale my už přetahujeme, Kuba Krabáč už čeká.
1: Nám udělají na Kissu nějaký pořad, budeme si tady povídat historky normálně.
0: Tak ano.
1: Romane, ve Španělsku ten spí. Pojďte nám někdo udělat tady pořad, my chceme diskuzi, holky mají tady svou show, erotiku. My chceme diskuzi, vy.
0: No jasně, počkej, pánská jízda.
1: My dáme debatu.
0: Když oni mají ladies night, tak normálně pánská jízda.
1: A budeme si povídat
0: tady. No jasně, a tři kluci jako buci tam
1: budeme. Klidně, dobře.
0: No, jednou měsíčně, ne?
1: Není problém.
0: No proč ne?
1: I muži mají své dny.
0: Ano, přesně
1: tak. Tak bych to pojmenoval.
0: Hele, máme to. Kamaráde, končíme.
1: A měsíčky. Tak,
0: děkujeme okay. A Kuba Kraváč už teďka nastupuje. My se budeme těšit příští měsíc 56.
1: Takže Kubo, my ti moc děkujeme. On nám tady přinesl drobné občerstvení. Ty tady vlastně máš ještě štrudel, vůbec ses ho nedotk, jo?
0: Teď se vemu na závěr.
1: Tak si dej štrudel. Prosím vás, Isáci, my vám upřímně děkujeme. Děkujeme za všechno, co pro nás děláte. Já ti děkuju, Mišáku.
0: Já
1: jsem 55 měsíců vysíláš.
0: Nádhera.
1: Neuvěřitelná. To je krásný. Tak, a co ještě řekneme nakonec?
0: Já myslím, že to je všechno, popřejeme
2: všem. Konec! To jsem měl říct já! Tady na jajda!
0: Pojď už, kamaráde, už máme 4 minuty po půlnoci.
2: To je konec!
0: Kuba Kraváč za 5, 4, 3, 2, 1, ahoj! Best of

0: čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: A jak bylo řečeno, tak přesně tak, půlnocí to na rádiu KIS rozhodně nekončí, startují čtvrteční noční jukeboxy s Kubou.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech rádia KIS. Be happy.

0: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně, stejně jako každou všední noc, jedou noční jukeboxy od půlnoci až do 6. hodiny ranní a společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost. Dvěma způsoby, mobilní aplikace Rádia Kiss a nebo telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká pravidelný posluchač Roman, taxikář Solomouce. Ahoj!
1: Ahoj, Kubi!
0: Romčo, ty máš vždycky připravený nějaký vtípek, pojďme na něj!
1: Jasný, takže baví se tak dva kamarádi a ten jeden říká tomu druhému, včera jsem se pohádal s manželkou, tyjo, normálně, a stejně jsem měl poslední slovo. Jo, a jaký to bylo, tak si to kup.
0: Dobře, pojďme na muziku. Chtěl jsi Voodoo Encerrano, Bloody Pumping, komu to pošleme?
1: Takže tobě, všem kysákům, naši noční hlce, jako je Petr Spoťašnek, Šerek, Dědek Bábina, jo, David z Havebrodu, jo, tady Denisovi do taxíku, no a taky ten dvou kaňourům, co teďka uváděli, jo, tam pouštěli ty divočiny, krásný pro nás, no a taky taxikářům, jo, kamionákům, holkám na benzínky a pekařům.
0: Dobrá, jaká kysáci bude další muzika, záleží jen a pouze na vás, tak dejte vědět, co budeme hrát dál. Romčo, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, Kubi, ahoj. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss běží teprve několik málo minut a já už tady mám plnou hlasovku, nebo respektive plnou schránku vašich hlasovek, vašich hudebních typů, tak pojďme na prvního z vás a jím je Jardel.
2: Ahoj Kubo, prosím tě, nech zahrát pro všechny kolegy z IZS, Einzwei Polizei, ať máme klidnou noční, díky, ahoj.
1: Krásná devadesátka a jaká bude další? To dejte vědět, kysáci vy, buď přes mobilní aplikaci Rádia Kiss, anebo využijte telefonní číslo 210 323 323. Jedeme až do 6.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, 3,

Rose, Bruno Mars, Apaci, muzika, která dohrála teďka 20, vlastně 30 minut už po půlnoci. Já se to tady snažím teďka, já už vidím, já jsem se to tady prohodil, nevadí, takže takhle. Ladíte teda noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a přede mnou tady byli DJ Basslicker a Michal Kavalčík. DJ Basslicker mi prozradil, že zhruba ještě 2 hodinky bude teďka ladit Rádio Kiss a tak mě napadlo, že bychom mu mohli udělat nějakou zdravici. Využijte mobilní aplikaci, protože dneska Trends Party měla 55. číslo, 55krát jste se mohli tady těšit na skvělou muziku, která minimálně mě určitě zařídí dělá pěknou fotečku, protože to se prostě nedalo jet pomalu. Takže využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a schválně namluvte nějakou hlasovku, nějaký pozdrav pro tyhle ty 2 pařmeny a zkusíme to tady nějak vymyslet, zkusíme pro ně udělat nějaký speciální vstup. Takže teď můžete využít mobilní apku a samozřejmě se těšit na další muziku. Připravený je Paul van Dijk, Nothing But You. Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Krásně se nám to tady kysáci střídá. Začínali jsme telefonním čísle, pak jsme měli mobilní aplikaci a teď si dáme opět naše telefonní číslo 210-323-323, protože na něm už čeká Dan. Dané, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak trávíš čtvrteční noc?
2: O, dobře.
1: A co děláš takhle v noci?
2: Hrajeme teď s kamarádama to hry.
1: A prosím tě, co hraješ třeba konkrétně ty?
2: Jsem hrál Fortnite a teď Bravo Star.
1: Takže jsi na ty střílečky, předpokládám, jo?
2: Jo, jako trošku.
1: Dobrá, chtěl bys takhle pozdravit třeba někoho z herní komunity? Pojďme k muzice, chtěl jsi Lemont a Vzducholoď. Komu tuhle muziku chceš poslat ty?
2: Tobě a všem kysákům, co poslouchají.
1: Dané, pořádně to rozjeď, rozpař to pořádně na tom kompu a užij si muziku. Měj se krásně,
2: tak
1: ahoj.
2: Jo, taky, ahoj.
1: A za chviličku, kysáci, další hlasovka podle vás.
0: Radio Kiss.

0: Lemond, vzducholoď, takový houpový rytmus na vlnách Rádia Kiss. Pokud ale naopak máte rádi pořádnou muziku a nechcete pořádně usnout a naopak se teď pořádně probrat, tak dejte volume doprava, protože tahle ta muzika vás rozhodně probere.
1: Kiss Radio.

0: Say What's On Your Mind, o tuhletu skvělou muziku se postaral Dario G a o další skvělou muziku mezi 10. večerní a půlnocí po 55. se postarali DJ Basslicker a Michael Kavalčík a vaším úkolem bylo vymyslet nějakou zdravici a nějaký vzkaz pro ně, protože minimálně DJ Basslicker je stále na vlnách Rádia Kiss, alespoň ještě další hodinku a něco a tady jsou pro vás pozdravy.
1: Ahoj Míšu, ahoj Basslicker, jste ty nejlepší, co dávají trance party, dáváte tam ty nejlepší pecky, co můžou být. Jsme to rádi, že to dáváte, poslouchám vás až od 10 až do 12, takže jsem rád. Ahoj.
0: Tenhle hlas patřil Danielovi a další patří Maxovi.
2: Zdravím Kavala a dnešního Basslickera za super trance party. Díky za povalení. Čau kluci.
0: Roman.
3: Čau Majky, čau Basslicker. Jdem 55 nám. Co jste teďka vysílali, tak ať je tam dalších 55 minimálně. Tak jo, a jedem, čau.
0: A když už zmiňuji našeho Vašíka, DJ Basslickera, pojďme mu dát slovo. Jubox, Rádio Kiss. Vašík totiž využil mobilní aplikaci Rádio Kiss a nahrál tuhle hlasovku.
4: Nazdar, Kubíčku. Tak kamaráde, prosím tě, hoď mi tam Gigi de Agustina Only You. Zahraj to pro všechny, který ladí. Zahraj to pro všechny, který ladili trance party. Zahraj to pro tebe. Zahraj to úplně celý republice. Ať se ti dobře vysílá. Zdravíme noční letku. Hej ho, pařmeni, hej ho.
0: Jak říká Vašík, hej ho, pařmeni, jedeme až do 6.

0: Saš nebo Elis DJ a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. To je další hodina nočních jukeboxů na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy. Kanko to nihon je, jo koso.

0: Jukebox. Jedna hudební pecka za druhou a o tu další se staráte samozřejmě Kysáci vy prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kys, třeba jako Jarda.
1: Dobrý ráno, prosím tě, u telefonu Jara, prosím tě, dáš mi tam něco od podlahy, prostě nářez nějaký. Mám poslední noční, aby mi to uteklo, aby jsem se trošku nakopl, už mám konečně volno, bylo by tobě do rádia, všem Kysákům, všem na noční směnu a kdo poslouchají hlavně, ale tobě, ať tě to uteče, jste skvělý rádio. Čau.
0: A jakou skvělou a nadupanou muziku budeme hrát, to nám prozradí Radomil.
2: Ahoj Kubo, prosím o zahrání písničky od Aquagenu, takový ten remix Eternity. A bylo by to tobě do studia pro všechny Kysáky a pro všechny pracující a nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil. A volíme doprava.
0: Je vidět, že dozvuky Trance Party ve vás ještě stále jsou, protože je vidět i ten výběr hudební právě na vlnách Rádia Kys a je vidět, že chcete dneska pořádnou a rychlou muziku. Takže volíme doprava a dáme si teďka Paula Keena, Aquagen a Eternity na Kysu.
3: Kys. Radio Kys. Be happy.
4: Hi Radio Kys, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single.

0: Noční jukebox. Volej studio
1: 210 323 323.
0: Nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Čtvrteční noční jukeboxy s datem 7. května jsou v plném proudu. Já jsem Kuba Krabáč a společně tady s váma jsem od půlnoci až do 6. hodiny raní. A jsem strašně rád, že i když je teďka ten zkrácený týden, takže nespíte a voláte, píšete a nahráváte hlasovky, třeba jako Pavel.
2: Krásný večer, Kubo, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničko Dimitri Vegas, thank you. A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio, pro Bejslíkra a Rudu z Ostravy a pro všechny, pro tebe do rádia, protože s námi se žijí do 6 do rána. A prostě pro všechny. Dík, Pavel ze Skotska.
1: Takže tohle byl Pavel ze Skotska a mě by docela opravdu, kysáci, zajímalo, co děláte takhle v noci. Jestli už máte volno, jako kde jste, kde nás teďka ladíte, protože vím, že se občas obzýváte z Floridy, potom dokonce někde z Nového Zélandu a podobně, takže klidně využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a pochlupte se, co takhle ve čtvrtek v noci děláte. Pracujete, anebo už máte volníčko, ale jste někde na nějakým prodlouženým víkendu. Dejte vědět.
0: Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme celou noc. Teďka přesuneme vlastně k takovému cizokrajinné oblasti, protože já jsem si s vámi tady vybral tenhle ten podklad a vlastně zároveň zůstaneme doma. Proč? Zní to trošičku zamotaně, ale hned to vysvětlím. Poslední dobou mají totiž Češi vlastně takovou jakoby potřebu pojmenovávat svoje ratolesti podle různých, ať už to jsou květiny nebo různé, já nevím, cizokrajné vlastně nějaká jména a podobně. Často se třeba objevují jména jako Ariana, Anina, Angelies, Chanel a nebo třeba potom další jména jako staročeská, jako Háta, Mína, Roza a podobně. Já jsem třeba byl překvapený, že když jsem si tady vygooglil Hátu, což je opravdu staročeský jméno, tak průměrný věk je 28 let. 28 let. Já bych typoval třeba mnohem víc. A třeba osobně já jsem první dceru pojmenoval Mia. Jasně, v té době běžel hodně ten vlastně seriál nebo pořad nebo film Rychle a zběsile. No tak samozřejmě jsem si říkal, hele, budeme originální. No tak pozor, ne, už jich je 1377. A zároveň si vzpomínám, že když jsem byl takhle třeba vlastně na tom, jak se jí tomu vlastně říká? Ne katastr, magistrát, no prostě tam, kde se dělají ty jména, teď si prostě nespomenu, tak a budu to mít teďka v hlavě, přesně, a vím, že mi to říkáte, vím, že to tam přesně teďka opakujete, tak tam byl vlastně pán, týden přede mnou, a já si, matrika, protože já jsem byl vlastně za tou matrikářkou a říkám, víte, já budu platit asi ten poplatek, co? Ten poplatek, když dáváte to nevšední jméno. Ona říká, ne, to nebudete. Minulý týden tady byl třeba pán a ten chtěl, aby se jeho syn jmenoval Brutus. No a teď mám na vás kysáci otázku. Zaznamenali jste takhle ve svém okolí někoho, kdo by tak zvláštně třeba pojmenoval nějakou svoji ratolest, nebo taky se mi často stává, že někdo říká, jo, tohleto takhle pojmenovali jsme psáno. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, já se moc těším na vaše odpovědi. A nebo třeba opravdu zrovna vy jste třeba v očekávání a právě přemýšlíte nad nějakým tím jménem. Tak bude to netradiční jméno, nebo naopak zastáváte právě ta krásná česká jména, jako je třeba Jakub.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Na Rádiu Kiss můžete slyšet ty největší pecky od let 90. až po současnost. Nicméně občas uděláme malou výjimku a zatouláme se do let 80. což je i teďka případ s Petrem, který se právě dovolal. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Kubito. Zdravím všechny kysáky.
1: Jak trávíš ty takhle čtvrteční noc?
2: Teď jsme prděli za volantem.
1: Hele, já když jsem takhle trávil vlastně čas za volantem, tak jsem vždycky říkal, že vlastně jenom sedím a koukám z okna. Můžeš no to
2: říkají všichni, a ty to zkusej. Tak to pochopí, sedíš totiž kolískem, jen si se sedněte a pak budete mluvit.
1: Jo, a kort ještě to ježdění v noci. No ono to má vlastně výhodu, protože na jednu stránku je klid, je ticho, ale co si budeme, potom jsou takový ty srnky a zase únava a podobně, takže každá doba, ať už je to ve dne nebo v noci, má svoje. Co baví tebe nejvíc, ta noc nebo den?
2: Noc je pro mě svatá. Tak já jezdím 15 hodin denně, takže ono... Já mám vlastně noc a tomu ještě vlastně půlku začínám většinou kolem 21. hodiny a končím kolem 13. 12.
1: Naprosto rozumím. Dělal jsem to spoustu let, kdy jsem začínal okolo 22. 23. a vracel jsem se třeba v 5 odpoledne domů, takže pojďme ale k muzice, než se tady hodně rozkecáme, protože na takovouhle cestu, na takovouhle štrku by to chtělo něco pořádného. Co to bude a pro koho?
2: Tak, ať mají chlapí dobré volanty a můžou tleskat po nich, to dáme výval, jak ju? Od
1: je Queenu. To tak, Queen, Will Rock You, právě teď na Kissu. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Kubíku.
0: Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80.

0: Posledních několik dní bylo téměř až vyletněných, což nám připomněl i Calvin Harris s jeho songem Summer. My jsme se tady před chviličkou bavili o těch nevšedních jménech a Zuzana na to reaguje a píše: Zdravím Radio Kiss, těm nevšedním jménům. Můj syn se jmenuje Dominik Silvestr. Má dvě křestní jména. Silvestr je po dědovi a v rodině již více generací. Zuzi, hele, teď mě zajímá jedna věc. Když má dvě jména, slaví i dvakrát svátek? V srpnu? A na konci roku? Klidně dej vědět. Ďábel píše: Ahoj, já jsem chtěl dát klukovi jméno William ze filmu Statečné srdce, jelikož to, co malej přežil v zimě, když nás vyhodili na ulici, tak to musel být, musel malej chvilku vydržet. Čus, Ďábel Pavel. No teda, panečku, to samozřejmě člověk nechce zažít. Pojďme na nějaké veselější téma, Radomile.
1: Ahojky, Kubo, k těm jménům. Já si vzpomínám, že je tomu tak asi 20 let, že chtěla jedna ženská pojmenovat své dítě Almara, ale to prostě neprošlo, no. Tak někdy ti lidi jsou padlí na hlavu.
0: Jo, panečku, občas lidi dokážou vymyslet zajímavé věci. Pojďme ale k muzice, David vybírá muziku.
2: Čau, Kubo, ahoj kysáci a krásné kysačky a zdravím taky celou naší noční letku. Chtěl bych tě, Kubí, poprosit zahrát písničku od Julie Bergan, Kiss Me Better. A bylo by to pro všechny kysáky a kysačky, co jsou v práci na noční, potom pro všechny řidiče a kamionáky, potom pro celou naší noční letku, jako jsou kamionějdě Peťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Peter, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek, potom pro všechny holky na benzínkách a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David Zabíčku a Brodu.
0: Muzika je nachystaná, nezbývá než ji pustit.
3: Kiss, Radio Kiss.

0: Dvě hodiny utekly jako voda a my se teďka řítíme do té další v pořadí třetí hodiny nočních jukeboxů.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.